karton na dvorek a taky porcelán. Some people

0: prachy. Si.
1: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch trnavských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že trnavský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu se dávalo blahé paměti.
1: Řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, čupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele. Pomalu klesopluje, dneska se nesopluje, dneska

Já vyzkoušíme třetíce, karasy a platice a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem ho stejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vidra nebo štika udělá z ryby nebo štíka. Být kapr, to je věda, kdo si teď bacha nedá.

škola ve vodě zdá se být i v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom mělci jeseni vzdělání si necení, od co se mlýny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

zatáček a tam už sedí Dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

nás mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině, že ryba němá je a plachá, kdo tohle tvrdí, pustě tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě

studených vod. Modrý letním, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích,

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka a ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

Tam pod vodou tlejou šejich moc, smolarských plavců, co ke dnu zvou. Tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v očích,

Tam pod vodou tleju a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou. Ženou se nad nima dychtiví stíny, co každej měl.

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolarský plavce, co ke dnu zvou, ahoj,
0: to poslední ahoj, co každý.

0: Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte jako Banana Boat nebo Dayo také. S českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrtstoletí staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo. A protože Hoptropáci tady zpívají, zhudebněli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 200 nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stůl.

kanonem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš.

hrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džinu. Tu přízrak stekle houkl

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: vodou.
1: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

A to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím Píseň pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohle alba slýchávám, když už někdo do těch písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Benjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče, a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si, prosím, opět krásné češtiny.

0: Modlitba vodáka, tak je jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhudebněná Outropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový tramský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vyjde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy,

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
3: Dobrý den.
2: Jakou náladu přinášíte? Letní?
3: Já jsem dobře naložena.
2: Jo.
3: Pořád.
2: Jo.
3: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S nimi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozšilil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení proběhlo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano.
3: Ale večerní, nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jsou slečený, ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezký.
3: No, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře?
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: pořád,
3: to mu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojil ho. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvik.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a potom ta opona, pardon, udělala a vlítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne? Ne?
3: Tak koukal, kousal do toho chebo v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla ona strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celý jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor, to málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodnej kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Já jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde by máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody, je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: A takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly několik pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit no. K podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Jo, to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je, někdy? To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk. Ano. V té technické...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. A pořád poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď bylo hrabání. To vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie. Jakou já jsem tam, no, já jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co Pavlina trochu, Chalitovská. Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě, i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačů Humoriády. A 88 bodů dávám bejčku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A
3: díky.
6: Chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes?
7: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Jak se ta doba proměnila? Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splynulo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy, nepředstavitelných barev, a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte, a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900. Dohlíží na to Pavlína

0: mávat, zastavit, dát hazel.
1: To by mě tak napadlo. Všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
0: Dobře.
1: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
2: děkuju,
1: zdraví.
2: Děkuju vám.
1: A přeju při Ivanku.
0: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
3: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
0: Ano.
3: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: A hlasoval bych pro Sněhurku.
0: Dobře, varianta B, píšu jí bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
4: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
2: Děkuji vám, opětuji.
4: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
2: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
4: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
2: Děkuji
4: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
0: Dobře.
4: A zdravím.
0: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
5: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
6: Milé děti, já se vám omlouvám.
5: No to je dobře.
6: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
5: No možná by to šlo ale kterou.
6: Sněhurka a sedm trpaslíků.
5: No, tak špatná pohádka to není. To
7: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
5: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
7: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
5: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
7: No tak si vemu vysoký podpatky.
5: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
7: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstav rakli dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
5: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
7: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
5: Ježiš. A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
7: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
5: Musím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardu můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti. Ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
6: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
7: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
6: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
7: Aj, Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale ty já.
6: To si byla, ty já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
7: Aj, prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
5: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
6: Z mý strany?
5: No jistě, jít se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
7: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
5: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
7: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
5: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té sněhurky. Co říkáte, Pavlíno? Dám jim hlasovat.
2: Ano.
1: Dobře.
2: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
1: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam seš o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, dobře, on si zaslouží hledat což, no. A za dalších 5 let mě tentýž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Až Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národního umělce, Josef Kroner národního umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený, on si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: A dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
2: Děkuju moc krát. A to krásné léto přeju nám všem. Mm-hmm. Protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Soud snížil tresty zkušebnímu komisaři a překladateli v kauze podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Ústí nad Labem nechá opravit zasedací místnost na magistrátu za 30 milionů korun. Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty 23 až 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Krajský soud v Ústí nad Labem snížil tresty za podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Zkušební komisař a překladatel umožnili doklad získat více než 700 lidí neoprávněně. Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné. Možné už je pouze dovolání k nejvyššímu soudu.
2: Zkušební komisař dostal od odvolacího soudu 5letý trest ve vězení, zákaz činnosti na 6 let a propadnutí peněz, které u něj policie našla, tedy 350 tisíc korun a přes 300 eur. Původně dostal od děčínského okresního soudu 7letý trest. Překladatel pak půjde do vězení na 3 místo 4 roky a zaplatí pokutu 600 tisíc korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Zasedací místnost zastupitelů na magistrátu v Ústí nad Labem opraví společnost Regast. Odsouhlasili to radní města. Do tendru na modernizaci sálu v prvním patře se firma přihlásila jako jediná. Novinářům to řekl nezařazený radní Pavel Tošovský. Práce za zhruba 30 milionů korun by měly být hotové asi za 7 měsíců. V zasedací místnosti bude nová audiovizuální technika, nábytek, podlahy, vzduchotechnika, topení a parapety. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně zvyšovat. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Například podle předsedy SPD Tomia Okamury tím vláda plní jeden ze svých slibů.
3: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
0: Naopak opozice návrh považuje za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy a neřekla, jak výpadek nahradí. Teď návrh posoudí sněmovní hospodářský výbor.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo v boji o titul se od 21 hodin českého času utkají v Atlantě Argentina s Anglií.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů. Až do 10 hodin platí na severu kraje výstraha před silnými bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 v tunelech Panenská a Libouchec v obou směrech dělají silničáři údržbu. Provoz v tunelu je omezený. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté, krásné středeční ráno, je 15. července, to znamená, když to spočítám, tak je půlka července a je za námi čtvrtka prázdnin, ale do spočtu pojďme si zpříjemní den písničkami, které nestárnou, za chvíli Petr Spálený, teď skupina Balet a samozřejmě trošičku zevrubněji se dnešnímu dni budeme věnovat za okamžik v kalendáři. Dobré ráno.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, 12 minut po 5. hodině, jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno vám všem. Takhle ve středu, kdy má svátek Jindřich, Jindřichům všechno nejlepší a v tuto chvíli otevírám dnešní kalendárium, abych přivítal Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné 5. série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
4: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
3: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut půl šestá, ano, finále mistrovství světa ve fotbale je před námi. Věděli jste, že mexickou vlnu poprvé nespustili fanoušci v Mexiku, ale vymyslel ji Američan a nebylo to při fotbale. Trošku blíže se mexické vlně budeme věnovat za okamžik.
1: Počasí.
0: Teď ale něco o dnešním počasí. Včerejší bouřky nebyly tak silné, aktuálně nám bouří a prší ve Šluknovském výběžku. Teploty 15 stupňů v Chomutově, 19 stupňů v Lovosicích. Dnešní maximální teploty budou do 26 stupňů, dnes oblačno až polojasno, místy přeháníky nebo bouřky. Hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Máme za 6 minut půl šestou. Ano, blíží se finále mistrovství světa ve fotbale a na stadionu to bude určitě vřít a na stadionu se objeví i mexická vlna. Ta letos slaví 40 let od chvíle, kdy se rozšířila do celého světa. Dodnes se o její autorství přou Mexičané s Američany. Náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa ve fotbale Jan Kaliba nám teď nabízí svou část příběhu. V Kalifornii vypátral amerického roztleskávače, který vlnu poprvé rozjel.
1: George Henderson letos oslavil 82. narozeniny, ale pořád je to showman a stále dostává fanoušky do varu. Sešli jsme se v baru v surfařském městě Capitola, kde bydlí. George si přinesl svůj průhledný buben a předvádí, čím se začal živit před víc než půl století. Je tu za hvězdu, všichni ho tu znají. A na zdi visí zarámovaný dres s jeho jmenovkou Crazy George, jak se mu přezdívá. Poprvé se s bubnem v ochozech ocitl skoro před 60 lety, kdy studoval na státní univerzitě tady nedaleko San Jose. Později mu týmy začaly i platit a tak se vzdal práce učitele a rozjel kariéru profesionálního cheerleadera. Zárodky vlny byly k vidění už v 70. letech, třeba na zápasech Colorado Rockies NHL. Ale první zaznamenaná vlna, která oběhla skutečně celý stadion, přišla 15. října 1981 na baseballovém utkání Oaklandu s New Yorkem Yankees.
2: Potřeboval jsem, aby 47 000 fanoušků pochopilo, co po nich chci. A měl jsem k dispozici jen svůj vlastní hlas. Nejdřív jsem to vysvětlil třem nejbližším sektorům, ale věděl jsem, že dál už mě nikdo nevnímá. Tajemství úspěchu tedy spočívalo v tom, aby se i zbytek stadionu začal zajímat o to, co se děje. A tak jsem lidi v nejbližších sektorech přiměl, že jakmile vlna zanikne, tak začnou bučet. Po několika pokusech to zafungovalo. Všechny tři prstence tribun rozjeli vlnu. Ta se valí jako lokomotiva, lidi vstávají a tleskají a já křičím, řvu, ať jedou znovu dokola. Nakonec vlna objela stadion aspoň šestkrát, než někdo dal home run, nebo se prostě stalo něco, co ji přerušilo. Ale zažehli jsme to, je to na videu, a já tu vlnu představil světu.
1: Logická otázka ovšem zní, proč se jí tedy neříká Hendersonova, ale mexická vlna. Mexičané se k jejímu autorství taky silně hlásí a vyprávějí konkrétní příběhy o jejím vzniku.
2: Celý svět tomu říká mexická vlna, ale nastartoval jsem ji já. Mexičané ji pak u nás viděli při olympiádě, přenesli si ji na své stadiony a v roce 1986 pak pořádali mistrovství světa ve fotbale, takže ji poznal celý svět. Já to beru, nemůžu bojovat s Mexikem, má moc velkou armádu, ale není to mexická vlna, je to crazyho vlna.
1: Vypráví Crazy George, v roce 1994 se stal dokonce cheerleaderem amerického týmu na domácím světovém šampionátu ve fotbale. Při letošním mundialu bubnuje aspoň ve fanzóně v San Jose a ve zdejším regionu je celebritou.
3: Naprostá totální legenda. Jen si to představte. Člověk, který vynalezl mexickou vlnu, žije v našem městě. Každý ho tu zná, milujeme ho. A dřív měl dokonce svůj vlastní bar, ten byl úžasný. Že jo, že jsi měl svou hospodu.
1: Říká Tracy a Crazy George pokivuje hlavou. Hospodu už sice zavřel, ale i v 82 letech chce příležitostně burcovat diváky ke stadionové vlně na zápasech lokálního týmu Socru San Jose Earthquakes, kde kdysi začínal za $35 na zápas.
0: Má super vyřvaný fanouškovský hlas. Tak fandíme na mistrovství světa, teď už víme, že fandíme Španělsku. Mistrovství světa v finále se blíží, ale blíží se i další zprávy v půl se Zuzanou Zejdovou. Dozvíte se, že ve Šluknově mají oficiální místa pro graffiti. Krásný den vám všem, dobré ráno na severu Čech.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí uspělo ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soud zrušil rozsudek, podle kterého měla soukromá firma nárok na náhradu za zmařenou stavbu na okraji Petrovic. Společnost tam chtěla postavit dva větrníky zhruba před 20 lety, nezískala ale výjimku z ochrany ptactva. Víc ve zprávách v 6. Šluknov na Děčínsku vytvořil oficiální plochy pro grafity. Slouží k tomu dvě místa, nová trafostanice u Sladovny a opěrná zeď v Budyšínské ulici. Malby už jsou k vidění taky na městských stránkách. Děti z Kamenického Šenova se ode dneška můžou zapojit do nové letní prázdninové hry o sportovní vybavení. Na 10 kopcích v okolí města mají hledat skleněné ptáčky, aby fotit se s nimi. Podrobnosti jsou na městském webu. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. V rozhlase pracuje od konce 90. let. Za svou práci získal několik ocenění. Dnes bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 při cestě do Prahy, na 53. kilometru stojí odstavená dodávka a ve stráži pod Ralskem je kvůli stavebním pracím uzavřená Ploučnická ulice. Jezdí se po objížďce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté máme po bouřkách, po dešti. Dneska, když jsem jel ráno do práce, tak se pářilo z lesu a vždycky jsem si vzpomněl, jak děda říkal, že budou růst houby. Tak jsem zvědavý, možná o víkendu už bude první smaženice. Krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Jiří Korn, teď Petr Mouk.

0: Minutu před 3:45 meteorologové přiznávají, že ty bouřky zas tak silné nebyly, jak očekávali, ale bouřit může i dneska.
1: Počasí.
0: Potvrzujte i radarové snímky, aktuálně přeháníky na Šluknovsku, teploty 16 stupňů v Mostě, 18 stupňů v Roudnici nad Labem. A ta předpověď pro dnešní den, ta je v celku, myslím si, že jasná, i když může být během dne nejasná. Ráno dopoledne velká oblačnost, během dne přeháňky, ojedinělé bouřky. Kolem poledne bude srážek ubývat, nejvyšší teploty 27 stupňů. Bouřky mohou být lokálně doprovázeny kroupami do 2 cm. Klidný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno na severu Čech. Růže teď ne, ale v tuto chvíli se budeme věnovat úplně něčemu jinému. My se vydáme za asijskou houbou shiitake, která má výraznou chuť a zajímavé výživové hodnoty. Že ji neznáte? Teď ji poznáte.
1: Babské rady.
2: Houba shiitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Shiitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Shiitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 6-6 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Kdo povede krajskou nemocnici v Liberci? I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. Příjemný den, krásné vstávání vám všem. Hezkou

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT 2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústavní soud zrušil rozsudek o náhradu škody za zmařenou stavbu větrných elektráren na Ústecku. Krajskou nemocnici Liberec dál povede Richard Lukáš i přes chystanou obměnu představenstva. Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Dnes bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 23 až 26 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Ministerstvo životního prostředí uspělo ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soud zrušil rozsudek, podle kterého měla soukromá firma nárok na náhradu za zmařenou stavbu na okraji Petrovic. Společnost tam před 20 let chtěla postavit dva větrníky, nezískala ale výjimku z ochrany ptactva. Následně požadovala odškodnění 265 milionů korun. Podle soudce zpravodaje Pavla Šámala v tomto případě převážilo právo na ochranu přírody nad vlastnickým právem.
4: Obchodní společnost, když se stala vlastníkem těch pozemků, tak už tehdy tam byl ten požadavek na udělení té výjimky a v těch správních řízeních bylo řečeno, že právě při porovnání těch zájmů, a to prošlo i ústavním soudem, převažuje v tomto případě právě ten zájem na ochraně přírody a životního prostředí.
2: Předseda představenstva firmy Wind Technology Rostislav Beneš je rozhodnutím ústavního soudu zklamaný. Firma zvažuje stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. V čele krajské nemocnice Liberec zůstane dál její generální ředitel Richard Lukáš. A to přesto, že Liberecký kraj jako většinový vlastník připravuje výběrové řízení na nové obsazení představenstva. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj se výběrové řízení nebude týkat předsedy představenstva a zároveň generálního ředitele nemocnice. Usnesla se na tom valná hromada společnosti. Výběr nových členů představenstva nemocnice je plánovaný po letošních volbách. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se nově měla vztahovat i na řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít tzv. EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
5: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
2: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu osobního auta máme hlášenou na dálnici D8 na 33. kilometru ve směru na Prahu. Průjezd se zvýšenou opatrností, ale už by tam měla být policie.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno vám všem. Jak jste se dneska vyspali? Já nic moc, úset měl mejdan, ale tak policisty jsem na něj nevolal. Nějak to vydržíme, je léto. A když už jsme u toho, tak přátelé, noční klid platí od 22 hodin. Je to podle vás tak akorát, nebo třeba v létě by se měl posunout o hodinu? Vadí vám soukromé hlučné večírky, nebo vy sami pořádáte hlučné večírky? Tohle probereme po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Prostě porušování nočního klidu po 22. hodině, taky letní akce, které probíhají až do pozdních nočních hodin, jestli vám to vadí nebo ne. Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz. A probereme i písničky, které nestárnou, probereme, zahrajeme. Za chvilku Vladimír Mišík, teď Petr Novák.
7: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 6. Dobré ráno na severu Čech. Teď se vydáme do vesmíru. Ano, nebudeme ale složitě cestovat, stačí poslouchat. Konkrétně se vydáme na planetu Neptun, kterou si dnes oblíbil Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. V létě mnoho z nás se vydává na pout, jen tak prostě jde a cestou hledá možnost ubytování. Jeden tip pro vás máme, pokud se vydáváte na žitavskou svatojakubskou cestu, tak vám do cesty přijde vod i barokní fara v Krištofově údolí, kterou navštívíme za chvíli.
1: Počasí.
0: Dneska nevím, jestli bude úplně ideální počasí na pouť, protože i dneska hrozí bouřky, aktuálně třeba v Krušných horách na Teplicku je déšť, stejně tak ve Šluknovském výběžku v okolí Rumburku. Teploty 16 stupňů hlásí Jirkov, 18 stupňů Ústí nad Labem. Dnešní předpověď je taková, že očekáváme ráno dopoledne velkou oblačnost, sem tam přehánky. Občas bouřky, kolem poledne budou srážky ubývat, nejvyšší teploty do 27 stupňů.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: To takhle jdete, najednou déšť, bouřka a vy nevíte, kam hlavu složit, nebo přijdete někam večer a teď nevíte. Tak opustíme dneska Ústecký kraj, zavítáme do kraje Libereckého. Barokní fara v Krištofově údolí slouží nově jako útočiště pro poutníky na židovské svatojakubské cestě. Na faře si Eva Buchorová povídala se starostkou Janou Blaškovou ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Dneska je fara tedy v soukromých rukou pana Dismana, který za své peníze opravuje. Částečně ji poskytl jako prostor pro místní komunitu a částečně jako ubytovna pro poutníky. Je to konkrétně pro poutníky, kteří jdou žitavskou svatojakubskou cestu. Jak známo, tak svatojakubská cesta v posledních letech ožívá a nabývá na popularitě a to je dobře, já jsem ráda. A my se nacházíme tedy na té žitavské větvi a jsme takzvané první etapové místo. To znamená, že když vyjdete ze Žitavy, tak zhruba za nějakých 25 kilometrů přijdete do Krištofova údolí, máte toho tak akorát dost a potřebujete si někde na chvilku odpočinout.
3: Už ta schránka před dveřmi značí to, že vy jste součástí té svatojakubské cesty. Co tam je za znak pro ty, kdo neznají?
2: Máte na mysli naší razítko budku, jak ji tak s láskou říkáme. Tu schránku zdobí svatojakubská mušle, která, jak známo, je tedy symbolem té svatojakubské cesty.
3: Jaké zázemí tady poutníci najdou?
2: Kromě toho, že zde najdou tři pokoje, zde najdou také sprchu, toaletu a farní sál, který mohou večer používat, mohou si tady číst, mohou plánovat další etapy, mohou tady prostě odpočívat. Každá svatojakubská cesta vede do Santiago de Compostela, do kastela svatého Jakuba staršího, kde má tedy hrob tento světec. Do toho Santiago se tedy zbíhá větší množství cest ze všech koutů Evropy. A tato naše cesta vede tedy z Žitavy. Dalším etapovým místem jsou Letařovice, pak máme Český dub, máme Mnichovo hradiště, Starou Boleslav, Prahu vezmeme takhle částečně obklikou a míříme až potom samozřejmě do Jižní Čech a do Německa.
3: Dozví se poutník předem o těch záchytných bodech?
2: Ano, existují webové stránky, existuje vlastně taková společnost lidí, která se stará o tyhle ty cesty, ta společnost se jmenuje Utreja a když si dáte do Google svatojakubská cesta, tak vám vyběhnou všechny důležité odkazy a tam kromě toho, že vidíte ty mapy jednotlivých cest, vidíte i místa, která vám poskytují ubytování.
3: Kde se ještě poutník dozví o možnosti ubytování?
2: Například na webových stránkách www.postelpropoutnika.cz.
1: Je, tak kdo má postel, tak ten tomu je fajn na takové dlouhé cestě. Díky za pozvání do Krištofova údolí. Hezký den s Českým rozhlasem Sever.
0: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem se bere. Dokdy budou v Roudnici nad Labem sdílená kola, to se dozvíte ve zprávách v půl, které vám už za okamžik přinese Zuzana Zejdová. I nadále krásné ráno vám všem.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Sdílená kola v Roudnici nad Labem budou ve městě až do října. Na sociálních sítích to uvedl mluvčí města Jan Vancel s tím, že si kola lidé oblíbili a radnice proto projekt o 3 měsíce prodloužila. Obyvatelé České Kamenice můžou vyjádřit svůj názor na turismus ve městě. Slouží k tomu anketa na webu města. Podle nezávislého místostarosty Vojtěcha Marka se může radnice z dotazníkového šetření dozvědět, jestli občané města postrádají parkovací místa nebo jestli cestovní ruch zhoršuje kvalitu života v obci. V zásobnicích plynu v České republice se nachází méně plynu než loni. Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu jich loni bylo o 800 milionů metrů krychlových více než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň tvrdí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Návštěvníci liberecké zoo můžou od včerejška vidět zabavenou lvici zápasníka Carlose Vémoly, informovala o tom mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Do venkovního výběhu zoologové lvici vypustili po skončení povinné měsíční karantény. Dnes bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Teploty 23 až 26 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 ve směru na Prahu před exitem 35 na Doksany máme v odbočovacím pruhu nehodu osobního a nákladního auta. Zavolal nám jeden z řidičů.
2: Trošku zasahují i do toho pravého pruhu, je to tak čerstvý, tak tady byly i hasiči, ty dneska odjeli, protože nic nevyteklo, takže si čeká na policajty a to auto bude na otaz.
0: Pozor, je to v koloně před dopravním omezením, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Vždycky v létě se objeví nějaký nový nápoj, tak prý teď hitem kaváren je banán s kafem. Prostě do kafe si dáte banánové mléko. Tak nevím, většina z nás si přidává mléko, cukr nebo nějaký syrup, ale banánový mlíko. I nevím, jak to chutná, možná je to dobrý, tak pokud to chcete zkusit, udělejte si to doma a pak řekněte. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Ivona Přeneslová, teď už Pavel Bobek.

0: 9 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ne prázdná rána, ale plná rána vám popřeji, plná dobrých informací, třeba o tom, co přinese dnešní den, tedy středa 15. července. Na zámek Lemberg se dnes vrátí princ Jakub. Proběhne tady setkání s Tomášem Klusem. Nenechte si ujít jedinečný večer, současně i návrat Tomáše Kluse na místo, kde stvárnil roli prince Jakuba z divácky oblíbené pohádky Tajemství staré Bambitky. Zazní historky ze zákulisí natáčení pohádky, ale i úvahy o tom, jak se proměnila jeho cesta od herce ke zpěvákovi. Tomáš Klus během večera zahraje pár svých písní. Na Lemberku se začíná v 19 hodin. Zajímavý koncert nás dnes čeká v knihovně v Chomutově. Můžete si poslechnout neobvyklé spojení bluegrassu, tradičního irského folku a energie punku. V rámci 21. ročníku dvojkoncertu a session se totiž od 17 hodin v Atriu představí Bluegrass Band Album a Irish Czech Folk Punk Hudba moří. A dnes se otevírá letní kino na zámku v Děčíně, je to již tradiční každoroční venkovní promítání děčínského kina Sněžník na hlavním nádvoří zámku. V 21.45 se bude promítat Den odhalení. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Jste zvědaví, jakou obec nebo město za chvilku navštívíme a jaký příběh vám povyprávíme? Je to obec, která byla založena roku 1328. Je na Teplicku a jmenuje se Modlany. Podrobnosti už za chvíli.
1: Počasí.
0: Ale teď podrobnosti o počasí. Na telefonu je Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké máme ráno na severu?
2: A tak většinou na území Ústeckého kraje máme polojasnou oblohu. Co se týče teplo, tak v současné chvíli se pohybujeme většinou mezi 14 až 17 stupni Celsia.
0: Ano, to je ráno a přes den bouřky, sluníčko, nebo jak to bude vypadat?
2: A přes den ještě v ranních a dopoledních hodinách očekáváme, že se nám můžou vyskytnout srážky, které budou jenom ojedinělé a většinou vytvárou slabých přeháněk, ale na horách se nám ještě může vyskytnout slabší bouřka, ale v odpoledních hodinách očekáváme, že už budeme mít bez srážek a postupně se nám bude i protrhávat oblačnost, takže k večeru očekáváme místy i skoro jasno. Co se týče teplot, tak dneska budeme mít něco mezi 24 až 27 stupni Celsia. Na severovýchodě kraje bude o něco chladnější, tam budeme mít jenom kolem 22 stupňů.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Tak to vypadá, že včerejší deštivý den znovu bude vystřídán sluníčkem. Rozhodně teď se koukám, sluníčko už teď svítí v Ústí nad Labem. Příjemné ráno.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 7 tohle je Idol dívčích srdcí s kudrnatými vlasy Petr Nať na Českém rozhlasu Sever. Já vím, že v tuto dobu vždycky sedíte nebo posloucháte Český rozhlas Sever a říkáte si, kdy už přijde na řadu naše obec nebo naše město. Nebojte, všechno bude. Dneska se vydáme do Modlan. To je obec, která byla poznamenána i těžbou uhlí a do historie. Modlan se teď vypravíme v našem seriálu a příběh Modlan vám teď přiblíží Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Jestli si rádi prohlížíte městské a obecní znaky, pak ten, který patří od roku 2008 Modlanům na Teplicku, se vám určitě bude líbit. Tvoří ho zlatočerný cihlový štít a na něm je vyobrazena hlava svatého Apolináře Ravenského. Pod hlavou je umístěný zelený obilný klas a zelená palmová ratolest, symboly, které odkazují na místní historii a patrona kostela. V modlanské kronice byste se dočetli, že obec byla založena v roce 1328. A původně patřila k panství hradu Kyšperk. Původní kostel byl vypálený během husitských válek a nový kostel svatého Apolináře stojí na návsi od roku 1687. Už v roce 1780 byla v této lokalitě zahájena těžba uhlí a tak se začaly psát i těžební dějiny obce. Šachty postupně obklopily celou obec. Památník v Modlanech dodnes připomíná tragédii, k níž došlo v dole Kateřina v lednu roku 1963. Na Kateřině, která tehdy patřila k severočeskému hnědouhelnému revíru, vznikl samovznícením požár. Vyžádal si 15 obětí. Každý rok v listopadu se u pomníku koná pietní akce jako vzpomínka na 15 horníků, kteří 3. ledna 1963 sfárali naposledy.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Pět minut zbývá do 7 hodiny. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Jindra má dneska svátek, všem Jindřichům všechno nejlepší. Máme půlku července, přesně 15. Užívejte dnešní den. Zprávy v celou budou včas. Nájezdy na dálnici D7 u Drouškovic na Chomutovsku jsou od dneška uzavřené. I tohle se od nás dozvíte. Hezký den.

0: Český rozhlas Sever vás zve na 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani. V sobotu 19. července od 13 hodin ožije zahrada františkánského kláštera. Zahraje Budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Těšíme se na vás v Kadani v sobotu od 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Zásobníky plynu jsou méně naplněné než loni, je to kvůli vyšším cenám způsobeným konfliktem na Blízkém východě. 30 litrů hydraulického oleje vyteklo do rybníka po úterní nehodě traktoru u Mšeného lázní. Nájezdy na dálnici D7 u Drouškovic na Chomutovsku jsou ode dneška uzavřené. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky a teploty 23 až 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Zásobníky zemního plynu jsou teď v Česku plné zhruba ze 47%. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele sekce energetiky resortu Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle Neděli nehrozí nedostatek plynu.
3: Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek. Především dovoz ze západní Evropy, norský plyn a LNG hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku zejména po pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů.
2: Kvůli současným vyšším cenám ale Asociace nezávislých dodavatelů energií odhaduje, že v letošní topné sezóně zdraží plyn zhruba o 5 až 15%. 4 jednotky hasičů včera u Mšeného lázní museli zasahovat u nehody traktoru, který vezl naplněnou cisternu. Na sociálních sítích o tom informovala mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lucie Vyškrabková. Oplachová voda natekla nejen do kanalizace, ale částečně i do nedalekého rybníka Mlíčnice.
4: Hasiči na hladinu rybníka a kůstí kanalizace nainstalovali sorpční hady. Z traktoru vyteklo celkem 30 litrů hydraulického oleje. Ten hasiči uložili do sudů. Následky nehody na místě řešila také pracovnice odboru životního prostředí z Roudnice nad Labem. Z Mšeného lázní Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Řidiči ode dneška nesjedou na dálnici D7 u Drouškovic na Chomutovsku. Uzavírka nájezdů i sjezdů platí v obou směrech. Je to kvůli sanačním pracím po sesuvu svahu. Omezení potrvá podle silničního správního úřadu do konce října letošního roku. Americká folková zpěvačka Susan Vega dnes vystoupí v Praze. Jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace se představí v kulturním prostoru Archa Plus. Koncert nabídne průřez její 40-letou hudební tvorbou. Sport. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo ve finále se od 21 hodin českého času utkají v Atlantě Argentina s Anglií. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Při cestě do Prahy po dálnici D8 pozor za exitem 35 na Doksany. Máme tam hlášenou nehodu osobního a nákladního auta. Jedou tam složky IZS. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7. posloucháte Český rozhlas Sever. Děti ze základek, středoškoláci mají prázdniny, ale studenti vysokoškoláci se učí na zkoušky stále, aby třeba zvládli vyhlášenou matematiku, což je největší nepřítel vysokoškoláků. Teď to bylo vyhlášeno. Matematika kosí studenty technických oborů po stovkách, je sítem, kterým neprojde třetina posluchačů. A tak boj proti zbytečným obětem matematiky vyhlásilo brněnské vysoké učení technické. Samozřejmě matiku neškrtnou, ale od nového školního roku chtějí dělat matematiku zábavněji a také zavést systém ambasadorů starších studentů, kteří mladším budou s učivem pomáhat. Já si pamatuju, že v prvním ročníku jeden profesor na přednášce říkal: podívejte se nalevo, podívejte se napravo a jeden z vás bude inženýr. Tak hezké ráno a teď již dáme jedna a jedna, dohromady dvě písničky, které nestárnou. Budou tu Maria Rotrová a Reddy Kirken.
6: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
7: Zítra mám

0: Ranní loučení, pořádně se po ránu rozlučte, abyste se později odpoledne mohli zase přivítat. No, hezký den, hezké ráno všem. 15. července, kdy svátek má Jindřich, všechno nejlepší. A co dál si připomínáme, co slavíme, na co bychom neměli zapomenout, to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
4: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
3: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm posloucháte Český rozhlas Sever. Já vím, že tento týden žijeme hlavně finále mistrovství světa ve fotbale, ale budeme se věnovat i tomu našemu fotbalu ze severu Čech. Vydáme se do Teplic. Fotbalista Marcel Čermák chce přinést do hry prvoligových Teplic víc kreativity. Jak to chce udělat, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku je to beze srážek, někde už svítí sluníčko. 18 stupňů hlásíte z Dubí, 13 stupňů máme na Žatecku. Dnešní předpověď: ráno dopoledne bude převládat velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřky. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat. Dnešní nejvyšší teploty budou do 27 stupňů Celsia. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: za 8 minut půl osmá. Vy posloucháte Český rozhlas Sever. Teď si možná řeknete, takovéhleho fotbalistu prvoligové Teplice potřebovali jako sůl. Režisér hry s kreativními myšlenkami jim dlouhodobě chyběl. Po letním přestupu z Dukly Praha by se měl dirigentské taktovky chopit Marcel Čermák.
1: Minulé sezóně za klub z Julisky skóroval v nejvyšší soutěži 4x a navrch přidal 6 asistencí. Tvořivost má Čermák v krvi.
2: Jsem vlastně vyrůstal na takových těch kreativních hráčích. Jsem se na ně koukal v televizi a hrozně se mi líbilo vlastně ta genialita toho fotbalu. A i díky tomu to vnímání fotbalu mám celý život, takže prostě tyhle ty věci k tomu patří a dělají fotbal fotbalem a hraje se to pro diváky, samozřejmě i na výsledek, ale kreativní věci k tomu patří a mně se to vždycky strašně líbilo, takže když můžu, tak zkouším něco vymyslet, občas se to podaří, občas se nepodaří, ale vlastně myslím si, že to je jedna z mých silných stránek.
1: Řekl Marcel Čermák. Ten rád tvoří hru. Dechberoucí solové akce od něj ale fanoušci Teplic čekat nemají.
2: Tak já nejsem úplně klíčkař, že bych předváděl tyhle ty finesy, ale hodně spolehám na tu svou levou nohu, kterou se snažím co nejvíc využít, protože, jak se říká, my leváci vlastně moc tu probu nevyužíváme, že je taková na opírání, ale já spíš se snažím hrát tak, aby to pomohlo tomu týmu a nepouštím se zase do věcí, které vím, že nejsou moje silná stránka.
1: Čermákovo předností je, že se při hře nebojí občas něco pokazit. Alibismus je mu cizí.
2: Jsem to vždycky bral takhle, že vlastně, když něco nevyjde, tak to k fotbalu patří a člověk, když to neskusí, tak vlastně nikdy neví, jestli to vyjde a hlavně potom se nemá jako jak rozvíjet, protože chyby k tomu patří. Samozřejmě je potřeba vědět jako v tom zápase, v jakém prostoru a v jaké situaci si ty chyby dovolit, ale myslím si, že čím víc člověk jakoby na začátku té kariéry kazí a poučí se z toho samozřejmě, tím potom to větší sebevědomí má a myslím si, že i dostává takovou tu kreativitu do sebe.
1: Čermákův fotbalový charakter by měl teplické hře prospět. Právě v útočné činnosti by měli Severočeši oproti minulé sezóně dost přidat.
2: Jsem tady proto hlavně, abych přenesl to, co jsem se za ty léta naučil a abych pomohl celým Teplicím a pomohl vlastně dostat tam, kde chtějí být, protože si myslím, že Teplice mají teďka, jsou na vzestupu, hodně se toho tady mění a myslím si, že ten posun je jako značný a tu roli v týmu já si budu muset určitě jako vybojovat, to není zadarmo a budu muset ukázat, že jsem tady právem a budu prostě makat a udělám všechno pro to, abych tomu týmu pomohl.
1: Prohlásil odhodlaně záložník Marcel Čermák, který během léta posílil prvoligové Teplice. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 7:30 Český rozhlas Sever s vámi, za 3 minuty Zuzana Zejdová, zprávy v půl. Děti z Kamenického Šenova se mohou zapojit do nové letní prázdninové hry. Podrobnosti už za chvíli. Teď trošku té ranní romantiky.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Řidiči ode dneška nesjedou na dálnici D7 u Droužkovic na Chomutovsku. Uzavírka nájezdů i sjezdů platí v obou směrech. Je to kvůli sanačním pracím po sesuvu svahu. Omezení potrvá podle silničního správního úřadu do konce října letošního roku. Uzavřený je i most nad dálnicí spojující Droužkovice a Březno. Šluknov na Děčínsku vytvořil oficiální plochy pro grafity. Slouží k tomu dvě místa. Nová trafostanice u Sladovny a opěrná zeď v Budyšínské ulici. Malby už jsou k vidění taky na městských stránkách. Děti z Kamenického Šenova se ode dneška můžou zapojit do nové letní prázdninové hry o sportovní vybavení. Na 10 kopcích okolí města mají hledat skleněné ptáčky a vyfotit se s nimi. Podrobnosti jsou na městském webu. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování polnělní dopravní nehody v centru Prahy. Ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. V rozhlase pracuje od konce 90. let. Za svou práci získal několik ocenění. Dnes bude na severu oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Kolem poledne bude srážek i oblačnosti postupně ubývat a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 v tunelech Panenská a Libouchec v obou směrech dělají silničáři údržbu. Provoz v tunelu je omezený. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Je léto, odjíždíme na delší dobu pryč, tak se určitě bude hodit jedna aktuální rada od hasičů. Odpojte, když někam odjíždíte, všechny nabíječky. Přibývá požáru právě od nabíječek, ať už mobilních telefonů, elektronických cigaret nebo třeba elektrokoloběžek. Prostě pokud někam jedete, dejte nabíječku z elektriky. Hezký den vám všem. Hezké dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Brontosauři a teď už Valdemar Matuška.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. Včera jsme byli na poradě po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Ptal jsem se vás, jakou nejdelší poradu jste zažili, jestli se nudíte na poradách. Dovolal se i Vašek z Mostu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jedete na poradu?
1: No, dá se říct, že jo, na krátkou, nějakou během nemít budu.
0: Takže vy máte jako pravidelně porady každý den?
1: Jo, my pracujeme se zahraničníma klientama, takže pro nás je to každý den 2-3 nějaký meetingy, většinou po telefonu nebo online, takže dá se říct, že porady každý den.
0: Porady tváří v tvář, že se s někým setkáváte, to máte taky?
1: Určitě taky, ale určitě ne v takový míře jako ty online.
0: Jo, jakou nejdelší poradu jste v životě zažil?
1: No, my jsme jezdili na takový reportovací meetingy, ty trvaly den a půl většinou, takže jeden den od 9 do 5 a druhý den to samý. Samozřejmě s tou pauzou, ale jako celodenní porady jsou celkem pravidlem.
0: Ty porady taky vedete, nebo jste jako třeba jenom součástí té porady?
1: Tak záleží, někdy ta role je větší a někdy jenom jako přísedící, no se pak samozřejmě člověk nudí, nebudem si tady lhát, že ne.
0: No a co děláte, když se nudíte?
1: No tak to je různý, od přemýšlení, od různých věcí, které jste nestihl probrat nebo promyslet během jiných dní, až samozřejmě mobil, tak samozřejmě člověk dělá všechno možné, aby se zabavila a uteklo to rychleji.
0: Dneska nebudeme na poradě, dneska budeme rušit noční klid. U nás platí noční klid o 22 hodin, je to podle vás akorát? Uvítali byste třeba v létě posun třeba o hodinu? Jaké večerní akce u vás v okolí probíhají? Ruší vás nebo vy sami pořádáte hlučné soukromé večírky? Už na vás někdo zavolal policisty po 9. hodině? Můžete volat nebo napsat mail na dame.reč@rozhlas.cz. Hezký den vám všem a teď se trošičku roztančíme. YMCA.

0: Dvě minuty před 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Přesně teď je doba malin zralých a z malin můžete vyrobit šťávy, marmelády nebo třeba likér. Právě teď začíná jich sezóna. My jsme se vydali na malinovou plantáž, kam můžete vyrazit na samozběr. Tuto plantáž najdete například v Jablonecké Proseči nad Nisou, kam se vydáme za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku místy svítí sluníčko, teploty 17 stupňů, teď máme v Litvínově a 15 stupňů v Krásné Lípě. Dnešní předpověď, maximální teploty 27 stupňů, ráno dopoledne většinou velká oblačnost. Místy se mohou objevit přehánky, ojedinělé bouřky, kolem poledne budou srážky u

0: 11 minut zbývá do 8 hodiny, vy jste s Českým rozhlasem Sever, máme sezónu malin, mohu to potvrdit, před chvilkou jsem měl malinový jogurt, i když těch malin v tom jogurtu asi moc nebylo. Někteří z nás pěstují maliny na svých zahrádkách, jiní pro ně vyráží na trh nebo na samozběr. Víte, že existují u nás docela velké plantáže malinové, jsou třeba v Jablonecké Proseči nad Nisou. Samozběr tam funguje zhruba každý druhý den, zájem je veliký, v některých dnech se u vstupu čekají i fronty.
1: Ty maliny jsou úžasný, prostě výborný a jsme rádi, že je máme, protože já z toho vyrábím likér, syrup a marmelády.
2: Olga Nesvěcená má výbavu. Co jste si všechno přinesla?
1: Malý balíčky, který si potom budu sesypat.

0: dávat do nádob, aby se mohla do ruksaku, židličku, pití a kafe.
1: Samosběr začíná obvykle v 9 hodin ráno. Lidé ale přijíždí už s předstihem. Dagmar Kurzavinská dorazila zhruba v 8:30.
2: My jsme přijeli dřív a přišli jsme hned druhý na řadu.
1: Další zákazníci už museli čekat frontu.
3: Čekali jsme dlouho. Říkala jsem, že příště, když přijedu, takže bychom přijeli třeba už na 8:45 a počkali se tady, abychom získali takový ty řádky nahoře.
1: Eva Zajíčková sbírá v jednom z posledních řádků.
3: Jsem se bála, že budeme mít třeba jenom jednu misku, ale máme 4, takže to je jako fajn a ještě nekončíme, takže ještě to tady projdeme a myslím si, že třeba takových 6 misek budeme mít.
1: V Proseči můžou lidé maliny sbírat na dvou plantážích, říká majitel Václav Špilar.
4: Máme 2 takový trošku oddělený celky. Jeden vlastně, který je přímo dostupný, se k němu dá dojet do blízké vzdálenosti autem a druhý je s takovou malou procházkou, asi ne, ani ne 10-minutovou, hezkým okolím, kde také se dá pak sbírat.
1: Jak takový samosběr malin funguje?
4: To je úplně jednoduchý. Zájemce přijde s nějakou svojí nádobkou ideálně, my mu ji zvážíme, pak ho uvedem na řádek, který ještě nebyl ozbíraný nebo který ideálně je v nejlepším stavu ke sběru. A potom, co se nazbírá, tak ho zvážíme ještě jednou, respektive tu nádobku zvážíme ještě jednou a je to vyřešený.
1: Ta plantáž je poměrně veliká.
4: My to měříme na dílku těch řádků, jako bylinární dílku. A to jsme teďka na nějakých asi 4 kilometrech.
1: Tady jsou na první pohled mnohem divočejší rostliny. To jsou taky klasické maliny.
4: Tohle je několik keříků malin, které jsou černý. A je to jedna ze starých odrůd, která pochází někde možná z první poloviny 20. století. Máme tady několik keříků jako takový relikt původně většího celku. Oni mají ty plody výrazně menší, ale jsou chuťově strašně zajímavý, jsou hrozně aromatický.
1: Černé maliny částečně připomínají ostružiny. I jejich samozběr zemědělec Václav Špilar nabízí. Sezóna ale začne až koncem července a potrvá až do podzimu. Z Proseče nad ní jsou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Klára Baziková, která okouzlila Karlovy Vary svým dokumentem, který v září přijde do kin, tak se máte na co těšit. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech. Zprávy v celou jsou před námi, v nich se dozvíte, že v Polepech vznikne nová okružní křižovatka. I nadále příjemné stávání.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Polepech na Litoměřicku vznikne nová okružní křižovatka. Vězni ve stráži pod Ralskem stáčeli med. Včelaření se ve věznici věnuje 10 odsouzených. Začíná festival Colors of Ostrava. Vystoupí tam 110 interpretů. Čekejte ubývání srážek i oblačnosti. Teploty přes den vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na severovýchodě kraje kolem 22. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Silničáři v Polepech na Litoměřicku plánují výstavbu nové okružní křižovatky na silnici druhé třídy číslo 240. Informoval o tom starosta Zbyněk Hodis za Starosty a nezávislé. Nový kruhový objezd má vzniknout na křížení se silnicí druhé třídy ve směru na Křešice.
4: Součástí křižovatky má být také rekonstrukce mostu přes Blatenský potok, výstavba odvodňovacích příkopů a obnoví se i dešťová kanalizace obce. Zítra od 5 hodin se na obecním úřadě koná veřejné projednání stavby. Toho se zúčastní také zástupci Ústeckého kraje a ředitelství silnic a dálnic. Spolek Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Odsouzení z věznice ve stráži pod Ralskem letos vytočili 124 kg medu. Nápravné zařízení o tom informovalo na svém webu. Skupina vězňů med stáčela při letním medobraní. Během něj ošetřila 8 včelstev. Získaný med v zimě využijí odsouzení a sloužit bude i jako dárek pro návštěvy vedení věznice.
5: Včelaření se ve věznici pravidelně věnuje celkem 10 odsouzených. Vybraní byli z velkého množství uchazečů. Podle sociálního pracovníka Petra Jurkuláka aktivita vede vězně k trpělivosti, odpovědnosti a pravidelnosti. Zároveň si osvojují dovednost, kterou můžou využít i po návratu do běžného života. Ze stráže pod Ralskem Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly 2 autobusy. Podle prvotních informací ČTK záchranáři ošetřují 12 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění. Do nemocnice ji přepraví vrtulník. Další zranění jsou lehká. Začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se mohou těšit například na legendu elektronického soulu Mobiho nebo na poprockové duo 21 Pilots. 4denní festival nabídne i fórum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru.
3: Počasí.
2: Dopoledne ještě bude převládat velká oblačnost a místy se budou vyskytovat přehánky, zpočátku ojediněle i bouřky. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor, v Ústí nad Labem v Předlicích na křižovatce Jateční a Textilní se srazily 2 dodávky. Se zvýšenou opatrností ale projedete. Český rozhlas Sever vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tři minuty po 9. po 8. posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. V srpnu u nás na zahradě znovu otevřeme divadelní zahradu. Budete moct přijít a užít si skvělý divadelní zážitek. Pod širou oblohou je to něco jiného než v uzavřeném divadelním sále. Když se bude hrát, co se bude hrát, kde se schání lísky, to vše se dozvíte od dnešního hosta dopoledního expresu. Ve studiu přivítáme Michala Hábu, uměleckého šéfa činoherního studia Ústí nad Labem. Ale než se tady bude hrát, my vám zahrajeme ještě spoustu písniček, které nestárnou. Budou tu Jiří Schellinger a teď Michal Tučný.
1: Do Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Moře. Už jste se vrátili, nebo teprve k moři míříte, nebo ho jenom budete letos slyšet. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. Teď se vydepravíme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun. Co v učebnicích nebylo, to našel Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 3 minuty po čtvrt na 9 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Regulace cen nafty a benzínu v Česku končí. Vláda rozhodla, že cenové stropy budou naposledy platit v neděli. Máme se obávat výrazného nárůstu cen na čerpacích stanicích? I tohle se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku nám místy svítí sluníčko, teploty kolem 20 stupňů. 20 stupňů hlásí v Mostě a 20 stupňů máme i v Lovosicích. Dnešní maxima 27. Bude velká oblačnost, sem tam přehánky a to dopoledne. Kolem poledne budou srážky a oblačnosti postupně ubývat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý den, celý den, 7 minut před 9:30, posloucháte Český rozhlas Sever. Tak v neděli naposledy budou platit cenové stropy na benzín a naftu. Vláda rozhodla, že od příštího týdne budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Český kabinet tak následuje další evropské země, které od regulací ustupují.
1: Od pondělí 20. července se tak ceny benzínu a nafty v České republice vracejí k čistě tržnímu mechanismu a spotřební daň u nafty se vrátí k původní hodnotě.
2: Oznámila v pondělí po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kabinet k pravidelnému určování nejvyšších možných cen přistoupil v dubnu. Reagoval tak na prudké zdražování ropy. Její cena rostla kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tato mimořádná tržní situace podle Schillerové už pominula. S tím souhlasí i hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
3: Není nějaká mimořádná tržní situace, protože ceny ropy Brent na burze vyklesaly po tom červnovém uzavření mírové dohody mezi Íránem a USA na úroveň pod $80 za barel.
2: Ke zrušení regulací navíc přistoupily i další evropské státy. Petroliáři takové kroky vítají. Podle Václava Louly z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu se lidé nemusí obávat, že by po víkendu ceny paliv skokově vzrostly.
4: V každém případě nebudou petroliáři zvyšovat ceny pohonných hmot. Je třeba si uvědomit, že paní ministryně má v ruce legislativní nástroj, že v případě, že by se nějaký takový exces stal, tak ona samozřejmě může velice rychle zpátky regulaci cen spustit a to v žádném případě nechceme.
2: Že může regulaci cen paliv znovu obnovit, připomněla pojednání vlády i sama ministryně Alena Schillerová.
1: Ministerstvo financí bude ceny a marže i nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
2: I přesto, že není jasné, jestli se Íránu a Spojeným státům podaří vyjednat mír, podle odborníků jsou v nejbližší budoucnosti velké cenové výkyvy ropy málo pravděpodobné. Trhy se podle nich totiž stabilizovaly a na situaci si zvykly. Analytik Jiří Teleček ze společnosti XTB ale připustil, že na některých místech v Česku by paliva zdražit mohla.
5: Lokálně, tam, kde ceny už byly v historii vyšší, tam, kde je vysoká poptávka, tak tam pravděpodobně opět narostou marže. Nicméně na tom celkovém trhu by to nemělo být příliš znát.
2: Vedle marží se podle analytičky Jany Klímové na cenách od pondělka projeví i konec snížení spotřební daně na naftu.
3: Určitě dojde ke zvýšení ceny u nafty a to z důvodu, že vláda potom 19. červenci ruší i tu daňovou slevu a ta je teď zhruba 2,30 koruny na litr, takže to se nepochybně promítne v naftě hned.
2: Česko je momentálně evropskou zemí s druhou nejnižší cenou paliv. Podle společnosti CCS, která vývoj cen pohonných hmot dlouhodobě monitoruje, lidé ještě o víkendu za litr benzínu platili v průměru 39 korun a 90 haléřů. Litr nafty pak stál asi 36 korun a 80 haléřů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: Klidné ráno vám všem. V Liberecké zoo můžete vidět zabavenou lvici zápasníka Carlose Vémoly. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které už za okamžik přinese Zuzana Zejdová. I nadále hezkou středu.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřili 12 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulníky přepraví do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění jsou lehčí, řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. Silnice 1/61 je podle policie uzavřena. Obyvatelé České Kamenice na Děčínsku můžou vyjádřit svůj názor na turismus ve městě. Slouží k tomu anketa na webu města. Sdílená kola v Roudnici nad Labem budou ve městě až do října. Na sociálních sítích to uvedl mluvčí města Jan Vancl s tím, že si kola obyvatelé oblíbili a radnice proto projekt o 3 měsíce prodloužila. V zásobnicích plynu v České republice se teď nachází méně plynu než loni. Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu jich v loni bylo o 800 milionů metrů krychlových více než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň tvrdí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Návštěvníci liberecké zoo můžou od včerejška vidět zabavenou lvici zápasníka Carlose Vémoli, informovala o tom mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Do venkovního výběhu zoologové lvici vypustili po skončení povinné měsíční karantény. Dopoledne ještě bude převládat velká oblačnost a místy se budou vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřky. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na údržbu dejte pozor na dálnici D6 mezi 76. a 78. kilometrem ve směru na Karlovy Vary. Pomalu tam jede auto údržby a odstavný pruh je uzavřený. A podobná situace mezi kilometrem 81 a 76 ve směru na Prahu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Kdo fandí na mistrovství světa ve fotbale Španělsku, ten si na oslavu dneska může dát kobydu španělského ptáčka. A dneska večeru vidíme, jestli Anglie nebo Argentina. Rozhodně to bude hodně zajímavý zápas. Tak hezký den vám všem s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Olympik, teď Jiří Korn.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Teď se podíváme na silnice u nás na severu Čech. Co v nejbližších dnech se chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Bílině na silnici 1/13 jsme dokončili opravu povrchu vozovky a s ní skončila i související dopravní omezení. Během jednoho měsíce jsme vyměnili krytové vrstvy komunikace, odvodnění i dopravní značení. Rekonstrukce úseku mezi kruhovými objezdy u Lidlu a Alberta vyšla na 10 milionů korun.
0: Ano, tak já jsem v Bílině v minulých dnech prostal spoustu minut, spoustu času, tak snad to zase pofrčí. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Ve 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Možná jste také na jaře využili možnosti jít zadarmo do vybraných muzeí a galerií. Každou první neděli v měsíci ta možnost byla. Ministerstvo kultury teď přes léto vyhodnotí tento program a jinak instituce samozřejmě potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí i kritice. Všechna pro a proti shrneme a vy se je od nás dozvíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď si shrňme dnešní počasí. Je to bez deště teď u nás na severu Čech. 20 stupňů teď máme v Teplicích, 21 stupňů je v Litoměřicích. Teploty nám porostou. Teploty dnešní maximální 27 stupňů Celsia, na horách 21. Ráno dopoledne ještě stále velká oblačnost, místy přehánky, ojedinily i bouřky, které mohou být doprovázené kroupami, ale kolem poledne už bude srážek a oblačnosti postupně ubývat a obloha se nám vyjasní. Tak i nadále vám všem přeji krásný den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Za 10 minut 9 Jindra má svátek, tedy Jindřich, je 15. července a možná, jak už jsem říkal, jste tam byli v muzeu zadarmo. Třikrát během jara, vždy první neděli v měsíci, jsme mohli navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci ministerstvo kultury ukončilo

0: skončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Volné vstupy přilákaly za kulturou více lidí než běžně, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž stále jedná.
1: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
2: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
1: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba o hrady a zámky.
3: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
1: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
2: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
1: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
2: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
1: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laň lesa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Za 4 minuty 9. hodina. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký dobrý den. Zprávy v celou. Tam se dozvíte, ústavní soud zrušil rozsudek, který uznal nárok firmy na náhradu za zmařenou stavbu dvou větrných elektráren na Ústecku. Podrobnosti za chvíli po 9. už dáme řeč. Dnešní téma noční klid. Dodržování i rušení nočního klidu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: U Lidic na Kladensku havarovaly dva autobusy, na místě je několik zraněných. Ústavní soud zrušil rozsudek, který uznal nárok firmy na náhradu za zmařenou stavbu dvou větrných elektráren na Ústecku. Rekonstrukce výtahů ve dvou ústeckých domovech pro seniory bude město stát skoro 9 milionů korun bez DPH. Dopoledne ještě bude převládat velká oblačnost, ojediněle bouřky a teploty 24 až 27 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy, další mají lehčí zranění, úrazy rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli, říká jejich středočeská mluvčí Michaela Richtrová.
2: Po 6:30 ráno jsme vyjížděli společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě dvou autobusů, k níž došlo na silnici první třídy číslo 61 na pomezí Lidic a Buštěhradu. Na místě je několik zraněných s tím, že jeden z nich byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic.
0: Ústavní soud zrušil rozsudek, který uznával nárok společnosti Wind Technology na náhradu od státu za zmařenou stavbu větrných elektráren na Ústecku. Obvodní soud pro Prahu 10 musí rozhodovat znovu. Ve sporu jde o dvě plánované elektrárny v katastrálním území Větrov nedaleko Petrovic na Ústecku. Podle nálezu musela firma vědět, že kvůli tokaništi Tetřívka obecného potřebuje výjimku, kterou nikdy nedostala. V domovech pro seniory v Krásném Březně ve Všebořicích v Ústí nad Labem budou nové výtahy. Radní města přidělili veřejnou zakázku společnosti Otis. 4 výtahy v Krásném Březně budou stát 6 600 000 korun bez DPH. Vyměněný bude i výtah v domově pro seniory ve Velkém Březně za zhruba 2 350 000 korun bez DPH. Do nových výtahů město investuje kvůli zvýšení bezpečnosti kritické infrastruktury, říká náměstek primátora Tomáš Vlach za ANO.
3: I v případech, kdy dojde třeba k nutnosti opustit budovu, tak aby třeba i ty výtahy bylo možné napojit na záložní zdroje energie. Je to v souvislosti s blackoutem, který vlastně loňský rok postihl města.
0: Hotovo by mělo být v první polovině roku 2027. Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 39 korun a 34 haléře. Nejvyšší přípustná cena benzínu je pro dnešek 41 korun 89 haléřů za litr. Ceny paliv bude stát regulovat jen do neděle, rozhodla o tom vláda.
1: Počasí.
0: Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno 170 cm, průtok 89 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 120 cm. Dopoledne ještě bude převládat velká oblačnost a místy se budou vyskytovat přeháňky, zpočátku ojediněle i bouřky. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje jen kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 v tunelech Panenská a Libouchec v obou směrech dělají silničáři údržbu. Provoz v tunelu je omezený. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Během léta probíhá spoustu akcí venkovních, třeba i v centrech měst, tak se vás dneska budu ptát, jestli vám to vadí, když někdo porušuje noční klid, který je na 22. hodinu, jestli by se třeba neměl posunout na 23. hodinu během léta, jestli i vy třeba pořádáte hlučné soukromé večírky a někdo na vás zavolal policisty. Tak Zuzko, zavolal někdo na té policisty, že si rušil noční klid?
0: Ne, nikdo.
4: Ne?
0: Nikdy, já v noci spím.
4: No, a vadí ti, když je ruch?
0: No. Podle mě je důležité, kdo ten ruch dělá. Ano. Takže když máš dobré vztahy se svými sousedy, tak jim ledacos odpustíš.
4: No, no, a tak kdyby třeba byl u tvého baráku festival, tak by ti to nevadilo.
0: No, tak kdyby mě pozvali. Tak...
4: Dobře, zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Marta Kubišová, teď Lucka Vondráčková.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. Znám.

0: Zvony zní. Ano, jednou jsme byli na dovolené, kousek od kostela, zvony tam zněly každou hodinu a taky jsme nikoho nevolali, že by to bylo rušení nočního klidu. Rušení nočního klidu, to je dnešní téma pořadu Dáme řeč. Můžete třeba hned teď zavolat a přispět do diskuze, jestli byste třeba v létě uvítali, aby ten noční klid byl o něco později, že by se třeba posunul o hodinu, jestli vy taky pořádáte nějaké večírky a party, jestli už na vás někdo zavolal třeba policii, nebo naopak, jestli máte hlučné sousedy, či vám vadí, že se u vás ve vašem městě konají koncerty, či je ruch někde u restaurace. Noční klid to dneska probíráme na telefonním čísle 475 212 212. Můžete zavolat třeba hned teď, nebo napsat mail na damereč@rozhlas.cz. Ono jako samozřejmě je rušení a rušení nočního klidu, každý se rád vyspí, to je bez diskuze. Pokud je výjimečná akce, nevím, v sobotu festival, koncert, který probíhá někde venku na náměstí, tak to chápu, prostě je to párkrát za rok a rád i sám na takové akce přijdu, dokážu pochopit, i když jde o vícedenní festival, i to je za mě v pohodě. Jak se na to tváříte vy, jak to vidíte vy, tak pojďme k vašem mailu, mám tady mail od Jitky. Ve 22 hodin je to někdy i pozdě, protože mít hospůdku prostřed sídliště, kde to rezonuje, je za trest. Lidé chodí do práce i o sobotách, i nedělích, dělají noční zodpovědné profese, například strojvedoucí, a to fakt nechcete, aby fíra byl nevyspalý. Okna zabedněný v létě taky nechcete a občas i pustit televizi nemá smysl, protože duc to přehluší. Jsem pro odlehlá místa s ohledem na přírodu, chápu, že se lidi chtějí bavit, ale majitel musí přemýšlet hlavou, kde to možné je a kde to není. Tak jak to vidíte vy s rušením nočního klidu? Už jste se setkali s tím, že vás opravdu něco celou noc budilo, nějaký ruch, nějaký nepořádek, vadí vám, že třeba u vás ve vašem městě probíhají v centru města často koncerty, tak zavolejte 475 212 212, dneska probíráme noční klid, který je tedy nastaven od té 22. hodiny. Dáme řeč?
1: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Ever s vámi. Rušení nočního klidu, dodržování nočního klidu, to dneska probíráme v pořadu Dáme řeč. Na telefonu je herec, člen juniorního studia z Ústí nad Labem Honza Plouhár. Honzo, já tě zdravím, ahoj.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům.
0: Tak prosím tě, vy v létě často hrajete venku? Už na vás někdo zavolal policisty, že jste třeba rušili noční klid?
1: Tak to naštěstí se nestalo, protože my jsme ohlášený, že končíme později a většinou hrajeme v takových prostorách, jako je třeba zahrada Českého rozhlasu,
0: ano,
1: která je krásně obklopená stromy a ten hluk, který se, nedej bože, line ven, tak naštěstí zastaví ty stromy a je to vlastně v pořádku.
0: Ano, noční klid začíná i v létě ve 22 hodin. Je to podle tebe brzo, nebo by se to mohlo posunout na 23 hodinu? Třeba.
1: Já myslím, že by jako rozhodně vůbec nevadilo, kdyby se to posunulo, samozřejmě jenom o víkendu, třeba v pátek a v sobotu, protože některé akce samozřejmě si to žádají, nebo v létě se toho samozřejmě děje víc, a pak v 10 večer, kdy ještě občas bývá světlo, tak je to docela škoda. A k létu různý festivaly a různý akce patří, když si to bylo běžný, že na vesnici, prostě na hřišti byla zábava, že jo, každou sobotu a tak nějak s tím všichni počítali, a dneska bohužel jeden člověk si postěžuje a musí zrušit akci nebo končit akci pro zbytek vesnice. No.
0: Ano, to je tak, je to tak, a mimochodem, já jsem se ptal na divadlo, ale na tebe třeba někdo někdy vystartoval, že si rušil noční klid, že si třeba dělal nějaký večírek doma nebo?
1: To se naštěstí úplně takhle nestalo, ale pořádám festival Mezi dvorci na Střekově.
0: Ano.
1: A ten samozřejmě musí skončit v 10, ale občas samozřejmě přetáhneme 5 až 10 minut a vlastně tak nějak jako čekáme na první telefonát, policisti jsou tam nachystaný, připravení, jo, a říkají, jakmile někdo zavolá, tak prostě už opravdu to musí skončit.
0: Jasný.
1: Takže takhle jsme jako domluvený. Ale že by na mě někdo zavolal policajty, nebo pány policisty, pardon, tak to se naštěstí nestalo.
0: A naopak, když jsi byl třeba někdy na dovolený, rušilo tě něco třeba, že tam hrála do noci diskotéka?
1: Tak to rozhodně, nebo jako, občas se člověk musí vzít špunty do uší, ale tak nějak to k tomu létu patří a musí se s tím člověk nějak jako popasovat, že prostě ty lidi se chtějí v létě bavit i večer.
0: Ano, jak tě tak poslouchám, tak ty jsi pohodář, který se rád baví a který by úplně ten noční klid nejradši zrušil celý.
1: No úplně takhle ne, protože samozřejmě občas mám malý dítě, tak občas když halekaj. Něco jiného je, když je to produkce, prostě nějaká zábava hudební nebo něco takového, festival, divadlo. A něco jiného je, když někdo řve jako pod oknem, protože zrovna si dal trošku víc chmelového moku, než mu bylo zdrávo.
0: Dobře, tak já ti popřeju krásné léto, plné zábavy, díky moc za telefon a měj se hezky, ahoj.
1: Taky, měj se krásně a všichni posluchači taky.
0: Tolik Honza Plouhár na Českém rozhlasu Severa, teď nechám telefonát na vás, zavolejte 475 212 212. Rušil vás někdy někdo v noci, že jste opravdu třeba to museli nějakým způsobem řešit, nebo naopak, vy jste rušili natolik, že přijeli policisté, vadí vám, že noční klid začíná ve 22 hodin, mělo by to být později, volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Ano, noční klid, jeho rušení nebo dodržování dneska probíráme. Samozřejmě, když děláte nějakou akci, tak je důležité myslet na své okolí, snažit se udělat akci na místě, kde bude vadit minimum lidí. Určitě není dobré dělat metalový festival uprostřed sídliště. V loni se strašně bojovalo proti festivalu Lety Troll v Mostě, že to bude hrozný randál, rachot. Akce proběhla a ani ti, kteří bydlí kousek od Mosteckého jezera, téměř nic neslyšeli, takže to proběhlo v pořádku, si myslím. A budu rád, když zavolá i nějaký rebel, který moc ten noční klid nedodržuje. Třeba Vašek z Postoloprt. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak kolikrát na vás už sousedi zavolali policisty, že jste rušil noční klid?
2: No, já bych to asi nespočítal.
1: Jo, fakt jo?
2: No, fakt jakoby nespočítal, no. Hezký. Ne, že by jakoby to bylo sousedi, že bych dělal bordel přímo jakoby v paneláku, nebo ne, to zase takovej nejsem, ale pořádali jsme různý párty po zahradách a tak a většinou to končilo, takže přijeli příslušníci.
1: No, a co jste dělali? Oni přijeli, vynadali vám?
2: Většinou jsme je pozvali dál a většinou nechtěli.
1: Jo.
2: No, většinou nechtěli, ale jednou se nám třeba stalo, postol, protože jsme byli u kamaráda na zahradě, přes koleje, relativně daleko, ale dělali jsme takovej kravál, že to bylo slyšet až na sídlišti, přišla za náma paní v županu a v natáčkách. A už tam s náma zůstala až do rána do 6.
1: Hezky. No a naopak vám třeba vadí, když jste, jak už jsem říkal, třeba na dovolený nebo někde, nebo se chcete vyspat ponoční, že někdo ruší?
2: Mně ne, já usnu kdykoliv, takže mě tohle nechápu, že jsou lidi, kterým to vadí, to jako tomu rozumím, ale mě to úplně až tak nevadí, protože když se třeba rekonstruovala ulice a bouchali tam zbíječky a byl jsem ponoční, tak prostě já lehnu a spím.
1: Jo, jo, takže tohle máte v tomhletom výhodu.
2: To mě nevadí, no.
1: No a noční klid v 10 večer je tak akorát, nebo byste to posunul?
2: No mě to teda jako přijde, že v týdnu dobře, OK, ale pátek, sobota by to klidně mohlo být do půlnoci.
1: Jo, jasně, dobře, tak
2: no, jako dneska už ne, dneska už jsem starý, už takhle nepařím, ale beru to jako by s ohledem na ty mladší ročníky, ano. Co to ještě nemají odpařený.
1: Ano, ano, tak budu rád, až nás pozvete na mejdan, jo? Mějte se.
2: Dobře, tak jo, tak se mějte hezky.
1: Tak naschledanou. Tady Vašek z Postoloprt, Milena napsala, když jsme bydleli v pražském paneláku bytě, tak nad námi sousedka v noci o víkendech pustila automatickou pračku klidně o půlnoci, pak ten rachot. Když to ždímalo a skákalo, teď žiju na vesnici, no a pokud pořádají sousedi noční oslavy, ale vždy předem upozorní i dají úplateček, což se dá tolerovat i přežít. Tak zavolejte i vy 475 212 212. Dneska probíráme noční klid.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete třeba hned teď zavolat na 475 212 212, jestli jste někde rušili noční klid, nebo naopak jste někoho museli okřikovat, že rušil, jaké s tím máte zkušenosti, jestli noční klid od 22 hodiny, tak akorát, nebo v létě byste to dalo posunout, tak zavolejte, abych na to rušení klidu nebyl sám. 475 212 212. Pro mě je hrozná představa, že bych jel třeba někam na dovolenou a bydlel na diskotéku, proto si vybírám fakt pečlivě, koukám se na Google mapy, kde co v okolí je, abych nepřebral. A když jsem nespal kvůli ruchu, bylo to asi někde pod stanem, někde u gardy v Itálii, bych řekl, kde byly nekonečné mejdany. Jednou jsem šel k vedlejšímu stanu, jestli by se nechtěli trošku stišit, protože jsme tam byli s dcerami, které byly malé, no a nakonec to dopadlo, že jsem u toho stanu zůstal. Tak zavolejte, koukám se, co vy píšete. Píše a zrovna z kempu, píše příběh Petr. Byli jsme v kempu v Sedmi horkách, tento kemp obchází Ostraha a sám jsem byl svědkem, jak kousek vedle tlumili ani ne nijak rušný a hlučný sousedy. A ještě jedna příhoda z kempu, a tentokrát od Jirky. Nevadí mi, když v kempu někdo hraje u ohně na kytaru a zpívá. A hezky zpívá, tak to mi fakt nevadí. Vadí mi naopak, když třeba někdo mu hraje nahlas rádio nebo se nahlas baví a smějí. Tak zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč, dnešní téma, rušení nočního klidu.
1: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem.

0: Noční klid dneska probíráme na Českém rozhlasu Sever. Jinak jak vzpomínám, tak třeba ve Španělsku, když jsme byli na dovolené, tak nás kolem 4. hodiny ranní budili popeláři, tak nevím, jestli je horší nedodržování nočního klidu než ranního klidu. Pojďme na další telefonát. Doďa od Mělníka je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak Doďo, vás někdy někdo rušil nebo naopak vy jste rušil?
1: Ne, já s tím jako prakticky nemám žádný problém. Je mi 63 a do dneška vymetám rockový kapely a teď jsem byl zrovna v sobotu na jednom koncertě. Jako pokud je o pátek, sobotu, nemám s tím problém. I do té půlnoci si myslím, že se to dá vydržet.
0: No. Jasně. No a o všední dny byste to nechal být, jak to je?
1: To asi radši úplně ne, no. Co bych teda asi úplně nemusel, kdyby někde poblíž té naší vesnice tam si rozbalili nějakou technoparty, to bych fakt asi už nedal.
0: Ano.
1: Ale jako rámusivou muziku mám pořád ještě rád i v tomhletom věku. No.
0: Jasně. A stalo se vám někdy třeba, že jste byl na nějakém festivalu a musel se ukončit, protože si lidi stěžovali na hluk?
1: Ne. Spíš tam opak, no, chtěli všichni přidávat.
0: Jo, takhle, chtěli všichni přidávat, je mi to jasný. A když jste třeba na dovolený nebo někde, kde chcete mít klídek, už se vám stalo, že vás někdo celou noc budil?
1: Jo, stalo. Loni v Itálii, když jsme byli,
0: no.
1: Tak měli na terase hotelu, si udělali mejdlo teda, ale to tam na ně byli dvakrát z toho hotelu a furt si nedali říct, tak byla asi 1 hodina v noci, když jsem tam teda šel i já už, jestli by se nechtěli sklidnit, tak to asi v půl druhý zabalili. To mi jako vadilo, já spím dobře, ale odsaď podsaď zase.
0: Tohle bylo moc, tak já vidím, že vy jste rokový pohodář, díky za telefonát a mějte se hezky.
1: I vy.
0: Naschledanou. Píše Magda, měla jsem zkaženou skladbu, protože po 10. večer na nás 3x přijeli policisté na udání, tak jsme prostě svatbu museli ukončit. Jo, jak tak poslouchám, nejlepší je žít na samotě nebo si koupit špunty do uší.
2: Český rozhlas Sever

0: Český rozhlas Sever s vámi, ještě tady mám mail od Jirky, zdravím, trošku to zkomplikuji, letní čas, noční klid, pátek, sobota bych nastavil ve 23 hodin. Tolik dnešní příspěvek, poslední k nočnímu klidu a zítra budeme vzpomínat na dětské letní tábory nebo na pionýrské tábory, kam jste jezdili, co se vám tam líbilo nejvíc, co naopak, prostě zítra budeme na táboře s Českým rozhlasem Sever a za chvilku už zámecké léto.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no, navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka anebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou Horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě, prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž. To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
1: Zámecké léto.

mi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tedy 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 300, ne 3 500krát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo. A já už vím, kdo to je. Je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál. Kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na tu mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou, zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Nájezdy na dálnici D7 u Drouškovic na Chomutovsku jsou ode dneška uzavřené, důvodem je sanace sesuvu svahu. Krajskou nemocnici Liberec dál povede Richard Lukáš. V Polsku budou cvičit francouzští a britští vojáci. Kolem poledne bude ubývat srážek a oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Řidiči ode dneška nesjedou na dálnici D7 u Drouškovic na Chomutovsku. Uzavírka nájezdů i sjezdů platí v obou směrech. Jejím důvodem jsou sanační práce po sesuvu svahu. Omezení potrvá podle silničního správního úřadu do konce října letošního roku. Uzavřený je i most nad dálnicí spojující Drouškovice a Březno.
2: Stavební firma kromě sanace sesuvů svahů vymění také mostní závěry, opraví povrch vozovky a doplní zábradlí na jeden ze svahů. Autobus linky číslo 565 pojede po objízdné trase, na lince platí výlukový jízdní řád. Detaily cestující najdou na webu dopravy Ústeckého kraje. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: V čele krajské nemocnice Liberec zůstane dál její generální ředitel Richard Lukáš. A to přesto, že Liberecký kraj jako většinový vlastník připravuje výběrové řízení na nové obsazení představenstva nemocnice. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj se výběrové řízení nebude týkat předsedy představenstva a zároveň generálního ředitele nemocnice. Usnesla se na tom valná hromada společnosti. Výběr nových členů představenstva nemocnice je plánovaný po letošních volbách. Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region.
3: Evropa musí za svou bezpečnost převzít větší část odpovědnosti. Klíčová role Polska je v tomto ohledu uznávaná.
4: Řekl v Paříži polský premiér Donald Tusk s tím, že eskalace konfliktu ze strany Ruska je stále možná. Příprava na vyostření konfliktu má mít zatím podobu společného cvičení na polském území. Toho se zúčastní například vojáci z Francie a Velké Británie, nezúčastní se ho Němci. Polsko se podle premiéra Tuska také logisticky a finančně připraví na trvalou přítomnost evropských spojeneckých sil. V Polsku už působí také američtí vojáci. Jejich počet v zemi by mohl vzrůst až na 15 tisíc. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se víc než čtvrt století věnoval politice. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2000 získal cenu Ferdinanda Peroutky.
1: Počasí.
0: Dopoledne ještě bude převládat velká oblačnost a místy se budou vyskytovat přehánky, zpočátku ojediněle i bouřky. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem na 40. kilometru u Rochova. Pozor, je tam uzavřený pravý jízdní pruh a to kvůli prohlídkám a měřením. Můžete se tam zdržet.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobrý den s Českým rozhlasem Sever. Je tu dopolední expres, virtuální dopravní prostředek, který vás bez zpoždění, bez drncání a taky bez nehod doveze až k poledni. V naší první společné hodině si zaskáčeme na trampolíně. Zastavíme se na faře, která poskytuje zázemí poutníkům na svatojakubské cestě. Naučíme se zacházet s japonskou houbou shiitake a do Teplického muzea vyrazíme na výstavu mladých umělců a jejich pedagogů z Ústecké univerzitní fakulty umění a designu. Písničky, které nestárnou, nám zaspívají Vladimír Mišík a za chvíli taky Václav Neckář. První píseň dnešního dopoledního expresu, ale bude ta o hazardu od Richarda Millera.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 10 hodin a 12 minut, pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Skákání na trampolíně patří k dětství současných dětí takřka neodmyslitelně. Takové ty malé domácí zahradní trampolíny stojí skoro všude. Za nás to zas tak běžné nebylo, ale já mám skákání na trampolíně spojené s létem na koldumském koupališti, kdysi tuším 2 roky po sobě ji pan Černý pravidelně vytahoval a my jsme si mohli zaskákat na takové té skutečně velké trampolíně a patřilo to k oblíbeným koupalištním atrakcím. Ovšem bylo to skákání velmi amatérské. Slavná severočeška, o které bude mluvit Milan Knotek, tak ta to na trampolíně opravdu uměla.
1: Slavní severočeši.
2: Mezi nejúspěšnější české trampolinistky všech dob patří Lenka Honzáková Popkin, která se narodila v roce 1978 v Teplicích. Se skoky na trampolíně začala v 9 letech. Závodnice litoměřického klubu byla už za 2 roky žákovskou mistryní republiky. V roce 1990 reprezentovala Československo na světových hrách mládeže v německém Dillenburgu. V první polovině 90. let patřila mezi nejlepší evropské juniorky. Vyhrála prestižní mezinárodní závod Flower Cup v nizozemském Elsmíru a v roce 1994 se stala juniorskou mistryní Evropy v synchronních dvojicích. Po juniorských zlatých medailích na národních šampionátech vybojovala v letech 1995 až 2005 8 individuálních domácích titulů mezi dospělými a ve dvojicích přidala dalších 5. 3x byla 5. na mistrovství Evropy. 5. příčka jí patřila také na světovém šampionátu v Kanadě. Na světových pohárech a dalších mezinárodních soutěžích stála 2x na stupních vítězů. V roce 2005 zařadila Lenka Honzáková Popkin jako první česká trampolinistka do své sestavy trojné salto. Vrcholem její kariéry byly olympijské hry v Pekingu, kde skončila 15. Hned potom se sportovní kariérou skončila. Vdala se za amerického trampolinistu Davida Popkina, se kterým podle dostupných informací žije ve Spojených státech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

Vzdechnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: křížem krajem.
1: Dneska v naší turistické rubrice opustíme Ústecký kraj a zavítáme do toho Libereckého. Barokní fara v Krištofově údolí slouží totiž nově jako útočiště pro poutníky na žitavské větvi svatojakubské cesty. Na faře si Eva Bucharová povídala se starostkou Janou Blaškovou ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Dneska je fara tedy v soukromých rukou pana Dismana, který za své peníze opravuje. Částečně ji poskytl jako prostor pro místní komunitu a částečně jako ubytovna pro poutníky. Je to konkrétně pro poutníky, kteří jdou žitavskou svatojakubskou cestu. Jak známo, tak svatojakubská cesta v posledních letech ožívá a nabývá na popularitě a to je dobře, já jsem ráda. A my se nacházíme tedy na té žitavské větvi a jsme takzvané první etapové místo. To znamená, že když vyjdete ze Žitavy, tak zhruba za nějakých 25 kilometrů přijdete do Krištofova údolí, máte toho tak akorát dost a potřebujete si někde na chvilku odpočinout.
3: Už ta schránka před dveřmi značí to, že vy jste součástí té svatojakubské cesty. Co tam je za znak pro ty, kdo neznají?
2: Máte na mysli naší razítko budku, jak ji tak s láskou říkáme. Tu schránku zdobí svatojakubská mušle, která, jak známo, je tedy symbolem té svatojakubské cesty.
3: Jaké zázemí tady poutníci najdou?
2: Kromě toho, že zde najdou tři pokoje, zde najdou také sprchu, toaletu a farní sál, který mohou večer použít a mohou si tady číst, mohou plánovat další etapy, mohou tady prostě odpočívat. Každá svatojakubská cesta vede do Santiago de Compostela, do kastela svatého Jakuba staršího, kde má tedy hrob tento světec. Do toho Santiago se tedy zbíhá větší množství cest ze všech koutů Evropy. A tato naše cesta vede tedy z Žitavy. Dalším etapovým místem jsou Letařovice, pak máme Český dub, máme Mnichovo hradiště, Starou Boleslav, Prahu vezmeme takhle částečně obklikou a míříme až potom samozřejmě do Jižní Čech a do Německa.
3: Dozví se poutník předem o těch záchytných bodech?
2: Ano, existují webové stránky, existuje vlastně taková společnost lidí, která se stará o tyhle ty cesty. Ta společnost se jmenuje Utreja a když si dáte do Google svatojakubská cesta, tak vám vyběhnou všechny důležité odkazy. A tam kromě toho, že vidíte ty mapy jednotlivých cest, vidíte i místa, která vám poskytují ubytování.
3: Kde se ještě poutník dozví o možnosti ubytování?
2: Například na webových stránkách www.postelpropoutnika.cz.
1: Popisuje možnosti ubytování na stále populárnější svatojakubské cestě starostka Krištofova údolí Jana Blašková ze Starostů pro Liberecký kraj.

0: Regionální stopař.
1: Ode dneška je v jízdárně Teplického muzea k vidění výstava s poetickým názvem Tichá krajino. Svoji tvorbu ovlivněnou místem, kde žijí a tvoří, tam představuje 7 pedagogů Fakulty umění a designu Ústecké univerzity. Na vernisáži výstavy se byl podívat náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Mě fascinuje ta různorodost těch materiálů, té tvorby, těch děl. To byl záměr?
3: To byl určitě záměr představit různorodost, mnohost vlastně té tvorby, která na Fakultě umění a designu je. Jsou to vlastně projekty grafické, malířské, objektové, instalační, sklářské a vlastně i hudební.
2: Vysvětluje Tereza Nováková, kurátorka výstavy Tichá krajino.
4: Pro mě je vlastně důležitá tedy jak ta vizualita, tak i ten prostor, ve kterém se člověk pohybuje a který vnímá i po té zvukové stránce.
2: Vysvětluje umělkyně Lada Semecká.
4: Ta interaktivita spočívá v tom, že návštěvník může přijít k těm objektům, které jsou tu vystavené, a sám jemným úderem zavěšené ozvučnice vydá nějaký zvuk. Každý člověk tou svojí dikcí nebo energií, kterou vloží do toho úderu, vytvoří trošku jiný zvuk, ne jiný tón, ale jiný zvuk. A ten zvuk se nese prostorem a ovlivňuje vlastně to okolí. Ten člověk se vlastně jakoby stiší a zaposlouchá se do zvuku, který sám vydal.
2: Výstava 7 akademiků, umělců a plná různých metod, uměleckých přístupů, prostředků, jak vyjádřit umění krajiny Ústeckého kraje.
5: To jsou pískovcové kameny, které jsem si přivezla z Drážďan před několika lety. A protože mi přišly sami o sobě krásné a vlastně jsem je vnímala jako modely krajin, modely kopců, tak jsem do nich udělala jenom jemný minimalistický zásah, který ten jejich půvab vlastně zdůraznil.
2: Popisuje umělkyně Markéta Váradiová.
5: Dalším dílem jsou houby, které jsou tady rozesety různě po galerii Choroše. Moje houby tak jako intervenují a různě se objevují mezi díly mých kolegů. Nevytváří jeden celek, ale prorůstají tam, kde by je nikdo nečekal a nikdy ani nechtěl.
3: Ať chcete nebo nechcete, tak to místo se propíše do té vaší tvorby, do těch pohledů, do inspirace.
2: Říká Tereza Nováková, kurátorka výstavy.
3: Já bych ráda řekla, že ta výstava je vlastně milá, že je přátelská, že je klidná a tichá a příjemná na to tady jako pobývat.
2: Výstavu Tichá krajina můžou zájemci navštívit v jízdárně Teplického zámku až do konce srpna. Z Teplic Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Za 2 minuty bude 10:45. Pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever vám přeje Lenka Šobová. Patřím k těm, kteří se v kuchyni nebrání novým věcem. Ráda poznávám nové suroviny a ani experimentování mi není úplně cizí, ale přiznám se, že s houbami shiitake nemám zatím žádnou kuchařskou zkušenost. A tak si velmi ráda poslechnu dnešní babské rady Jarky Vykoupilové, abych se dozvěděla, jak s touhle exotickou houbou pracovat.
1: Babské rady.
2: Houba shiitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Shiitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Shiitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Necelých 8 minut nám zbývá do 11. hodiny a před námi jsou kulturní typy Českého rozhlasu Sever. Já to dneska vezmu podle času, ty akce podle toho, v kolik začínají. A tím pádem odstartujeme v Roudnici nad Labem v Zámeckém parku, protože tady od 3 hodin budou hrát pohádku pro děti o dvou žabácích a moudré ropuše Boženě. Jmenuje se to Jak se žabák Tonda uzdravil a jestli nevíte, čím dnes odpoledne potěšit své děti, myslím, že je to skvělý tip. Od 3 v Roudnickém zámeckém parku. Od 4 na terase Krušnohorského divadla v Teplicích můžete tančit. K tanci vám bude hrát formace, která si říká Clarinet Society. Od 5, tedy od 17 hodin, začíná vernisáž v Lovogalerii v Lovosicích. Ta výstava, která dnes slavnostně začíná, se jmenuje Ve nebo na středu. Je to výstava street artového umění, které vzniklo přímo ve veřejném prostoru pod rukama umělců i kolem jdoucích. Určitě zajímavá akce. Další podujatí, na které vás pozvu, se odehraje v Klášterci nad Ohří v rámci festivalu Klášterecké hudební prameny. Dnes na nádvoří zámku od 19 hodin vystoupí populární zpěvačka Leny. Její gala koncert zazní v plné koncertní sestavě s kapelou a taky se speciálním hostem. Tím hostem nebude nikdo jiný než houslový virtuos, který za Kláštereckými hudebními prameny stojí, tedy Jaroslav Svěcený. No a ty pozvánky zakončíme tou nejpozdnější večerní od 9:30 v Žadci na náměstí Svobody promítá kinematograf bratří Čadíků. Dnes je na programu film Kouzlo derby.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Policie dnes převezla zadrženou německou extremistku Liebichovou do Německa. Modernizace zastupitelského sálu bude v město Ústí nad Labem stát skoro 27 milionů korun bez DPA. Ukrajinci zasáhli 20 ruských lodí v Černém moři. Čekejte ubývání srážek a oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Jsou to zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Česká policie dnes převezla zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. Z litoměřické vazební věznice ji eskorta odvezla ráno a dopoledne ji předá německým kolegům, uvedli policisté na síti X. Eskorta před 10. hodinou překročila česko-německou hranici. 55-letou Liebichovou původně německé soudy odsoudily jako muže Svena Liebicha, mimo jiné zaštvaní lidu, pomluvy a urážky. Liebich si ale prohlášením na matrice úředně změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. Zastupitelé v Ústí nad Labem budou mít lepší zasedací místnost. Radní města přidělili veřejnou zakázku jedinému uchazeči, společnosti Regast. Modernizace jednací místnosti zastupitelstva bude stát 26 milionů a 800 tisíc korun bez DPH. Místnost čeká výměna staré obrazové a zvukové techniky za novou, výměna nábytku, nová vzduchotechnika a další vylepšení, říká nezařazený náměstek primátora Pavel Tošovský.
4: Ta technika už je tam zastaralá, jsou tam různé problémy s tím, takže věříme, že se to velmi zlepší. Jinak práce by měly být zahájeny do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Termín dokončení by měl být 28 týdnů.
2: Kde budou zastupitelé v době přestavby jednat, zatím není podle Tošovského jasné. Ukrajinská armáda rozšířila operaci proti ruským tankerům z Azovského i na Černé moře. Vedení sil oznámilo, že v noci na dnešek se podařilo drony zasáhnout prvních 20 ruských tankerů a dalších lodí plujících v černomořských vodách.
5: Velitel nepilotovaných sil Robert Brovdy, známý jako Maďar, na sociálních sítích oznámil, že k dnešnímu svátku, ke dni ukrajinské státnosti, drony zasáhly 17 ruských ropných tankerů, 2 se skapalněným plynem a 1 vlečnou loď. Rozsah poškození zatím není známý. Rusko ráno odpovědělo raketovým a dronovým útokem na Oděsu. V okolí přístavu zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni, oznámila městská vojenská správa. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Španělé porazili 2-0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku budou o zlato hrát buď proti Anglii nebo proti Argentině. Utkání, které začne v 21 hodin, nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenesu.
3: Počasí.
2: Kolem poledne bude ubývat srážek a oblačnosti, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem na rondelu na Bukově pozor, nehoda dvou osobních aut tam zablokovala pravý jízdní pruh, auta tam podle jednoho z řidičů stojí bez označení.
6: Jsou tam dvě auta v sobě, jsou tam pouze na blikačkách, není to tam označený nic.
2: Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Po zprávách pokračuje dopolední Express. Léto jako doba, kdy školy a divadla mají prázdniny, už vlastně dávno neplatí. Tedy u škol a školáků se nic nezměnilo, ale divadelníci stále častěji v létě prostě pracují. Hrají pod širým nebem v různých netradičních kulisách. A právě takovými kulisami disponuje i zahrada Českého rozhlasu Sever, ve které už po několikáté budou letos v létě hrát herci Ústeckého činoherního studia. O programu divadelní zahrady 2026 už za chvíli s jejich uměleckým šéfem. Hostem dopoledního Expressu bude Michal Hába.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: I letos v srpnu proběhne na zahradě Českého rozhlasu Sever tradiční divadelní přehlídka. Jaké tituly letos pod hvězdami představí jako každý rok Ústecké činoherní studio? I na to se zeptám našeho dnešního hosta. A tím hostem je umělecký šéf činoherního studia Michal Hába. Pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Já jsem v úvodu říkala, že už neplatí, že léto je časem divadelních prázdnin. Máte prázdniny?
2: Snažíme se o to, abychom nějaké prázdniny měli, ale je teda pravda, že doteďka mi nezačaly, protože uzavíráme tu předchozí sezónu, kdy konec konců divadelní zahrada je vlastně nějakým posledním bodem vlastně sezóny, protože ji počítáme spíš do té předchozí vždycky. Ale snažíme se o to, abychom aspoň něco z těch prázdnin měli, to ano.
1: Významně si ukrajujete, protože hrajete začátkem července a taky koncem srpna, kdy se právě bude konat divadelní zahrada, ale když už jste naťukl to, že to bude poslední bod té končící, tak pojďme trochu bilancovat. Jaká byla divadelní sezóna 2025-2026?
2: Myslím, že se dá říct, že byla asi pro i mnohé diváky dost jiná, než třeba na co byli zvyklí. Určitě se na ní odráželo to, že to byla první sezóna nějaké nové etapy našeho uměleckého vedení. Činohrák se přihlásil k tomu, že ať chce nebo nechce každé divadlo nějak politické. Myslím, že jsme se v té sezóně docela tak strefili do toho, abychom vyváželi tu takzvanou diváckost a tu obsahovost, protože i když divadlo profilujeme, což si myslím, že by se vlastně mělo dělat v každém divadle, byť to třeba není v té české divadelní kultuře moc zvykem, tak jsme prostě udělali nějakou výraznou dramaturgii, ale rozhodně nám neutekli diváci, což je hrozně fajn vidět, že diváci i tak mají prostě zájem. A viděli jsme i mnoho jakoby nových tváří, nemáme na to žádná tvrdá data, je to prostě o tom, že v tom divadle jsme a sledujeme prostě ty tváře, které opravdu se objeví ten večer a ono z Ústí není tak velké a myslím, že ta komunita vlastně, jakoby, která do toho divadla
1: chodí. Přehled se dá udržet v tomhle směru. Mluvíte o změnách, o výrazné dramaturgii, to jsou věci, které jako mohou nezafungovat, protože vždycky, když se něco mění, tak hrozí, že se to nesetká s tou kladnou odezvou. Takže vy máte zatím pocit, že to, co děláte, si tu kladnou diváckou odezvu našlo?
2: Tak já opravdu nemám pocit, já opravdu jakoby vidím empiricky, že to diváctvo máme. Vlastně my jsme i tak jako stavili tu sezonu, takže jsme sadili na třeba na jakoby náročnější věci a na věci, které prostě vstřícnější budou, abychom prostě ten mix udělali a aby si vlastně všichni nějak přišli na své, by to zní teda tak trošku jakoby catch all až populisticky, ale my jsme třeba začali, že mezinárodní koprodukcí, kterou jsme vlastně přinesli jako tvůrčí tým s nezávislým divadelní skupiny Lachen de Bestien, takže jsme se vlastně podíleli za činoherní studio Ústí na projektu, který měl svou druhou půlku v Chemnitz, v Sasku. Myslím, že to je docela takový jako signál, že vlastně chceme tady tím směrem jít, takže tady tu německou historii, která prostě v tomhle regionu je, chceme jako rozvíjet, podporovat a vůbec jako na nějaký evropský úrovni to divadlo rozvíjet. A naopak hned druhý třeba titul jsme uvedli Sluhu dvou pánů, což samozřejmě prostě kdokoliv i mimo divadlo a kdo nějak divadlo třeba nemiluje, prostě ví, že to je nějaká slavná komedie, kde my jsme ale na druhou stranu chtěli prostě, aby tam bylo nějaké téma. A to téma se myslím docela jako hezky projevilo, že prostě člověk dneska musí mít dvě práce, aby se důstojně uživil. Myslím, že to lidi zažívají a byť v úplné komedii prostě tohle téma bytostně je už od toho Goldonyho. Tak v takových pólech se pohybujeme. Zároveň prostě Válka smlky je naprostý jakoby catch all zatím, zdá se. Byť je to prostě výrazná antifašistická alegorie, což je něco, co prostě potřebujeme a co divadlo má dávat teďka světu.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je umělecký šéf činoherního studia v Ústí nad Labem Michal Hába.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Umělecký šéf činoherního studia v Ústí nad Labem Michal Hába je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a je tu proto, že i letos proběhne divadelní zahrada na konci srpna. My se k programu, který bude mít, určitě dostaneme, ale zatím se pojďme podržet toho, o čem jsme mluvili. To je ta dramaturgická změna, která přišla se změnou ve vedení divadla a odráží se v tom, že kusy, které uvádíte, jsou ne úplně politické, ale vlastně jako reflektující tu současnost a vyjadřující se k ní velmi konkrétně. Když se podíváme třeba na Čapka a Válku smloky. To byla poslední premiéra, kterou jste dávali?
2: Ne, to jsme bohužel nestihli doříct. To byla předposlední premiéra. Pak ještě u nás mladý je velmi zajímavý režisér Martin Modrý udělal inscenaci Fuente Ovejuna, což byla taková poslední klasika a my jsme vlastně trochu uváděli tu sezonu s podtitulem Konec starých časů s tím, že se vlastně soustředíme na ty až klasické kanonické tituly, s tím, že právě se dají dělat různě, víc autorsky, víc interpretačně, ale vždycky tak, že mají co říct k současnosti.
1: Jasně. A u toho Čapka je to, myslím, téměř do očí bijící, protože Válka smloky je text, který bohužel dneska působí, ale velmi současně.
2: No, je to tak a my jsme ho měli v plánu už dlouho, ale prostě zasadil se do té současnosti až jakoby nehezky přesně a myslím, že je to přesně ten titul, který je, to lidem prostě dělá úplně ten pocit, že to sedí dneska. A je to samozřejmě i tím Čapkem, který vlastně dokázal jako velmi věcně a konkrétně pracovat s tou současností, ale je to bohužel i s tou prostě, nebojíme se to říct, jako fašizací té veřejné politiky, která dnes se děje a je vlastně zajímavý, jak strašně nevíme, co s tím, jakým způsobem vlastně na to neumí, nevím, jestli ani společnost, ale vlastně možná ty instituce de facto jako reagovat. A jestli je někde jakoby často řešit, tak právě v divadle, protože prostě stránky novin a sociální sítě mají úplně jinou dynamiku a vlastně nás možná i odvádějí od toho vlastně skutečně něco řešit. A myslím, že v tomhle právě pojímáme to divadlo správně, takže je to prostě veřejné místo, kde se naživo lidi setkají a kde je prostě prostor a čas o tom mluvit.
1: Říká Michal Hába, který je dnes naším hostem v dopoledním expresu a kterého se už po písničce zeptám, proč ty mloky neuvidíme na divadelní zahradě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever. Hostem dopoledního expresu je dnes umělecký šéf činoherního studia v Ústí nad Labem Michal Hába a pozvolna se dostáváme k té divadelní zahradě, která i letos proběhne, ale neuvidíme na ní tu premiéru, která mě osobně letos z toho vašeho programu zaujala asi nejvíc, tedy Válku smloky. Proč?
2: Má to v celku prozaické důvody,
1: ano.
2: Když se vlastně řeší, co se bude hrát venku, včetně letní štace i divadelní zahrady, tak se přihlíží k nějaké technické náročnosti a u té Války smloky se vědělo, že to bude vlastně jedna z nejnáročnějších věcí, co se týče prostě stavby. A i vlastně toho, že tam účinkuje dětský sbor, nebo hned dva dětské sbory. Takže jsme vlastně se rozhodli, že počkáme, až uvidíme, jak se hraje vevnitř a potom případně ji zvládneme třeba posouvat i ven.
1: No a tím jsme se dostali k tomu, jak se tedy vlastně staví program pro ta venkovní představení. Protože pro diváky je to velmi atraktivní, je to nádherná věc užít si divadlo venku pod hvězdami na čerstvé vzduchu, ale pro vás jako divadelníky to musí být poněkud složité. Tak jaké jsou ty rozhodující argumenty, když stavíte ty venkovní programy?
2: Tak ta technická prozaická část je opravdu vlastně určující, protože samozřejmě jen tak prostě přenést prostě představení nebo prostě to odehrání té inscenace ven z toho technicky vybaveného prostě takzvaně baráku není jednoduchá. Čili volíme i s ohledem k tomu, ale můžu říct, že třeba hned milenci z kiosku, kteří se hrají hned dvakrát, jakoby jsou velmi nároční a stejně to naše bravurní technika zvládá. Byť se jedná vlastně v podstatě o muzikál nebo hravou letní hudební komedii, jaký to má podtitul. A samozřejmě přihlížíme k tomu, aby to byl nějaký takový jako zajímavý mix i pro toho diváka. Takže na jednu stranu prostě hrajeme takovou klasiku, jako je Škola žen, kdy už prostě všichni se jdou podívat, mám pocit, na Honzu Plouhara. A samozřejmě nejen, třeba i na Báru Váchovou a další. Ale pak tam třeba uvádíme i Oidipus Utopia, který se třeba podle toho jakoby vymezení anotačního prostě zdá, že bude teda spíš tou jako náročnější, chtěl jsem říct četbou, ale náročnější podívanou. Ale doopravdy třeba po zkušenosti teďka s letní štace, kdy se hrál Oidipus na koupališti v Brně, tak se vlastně ukázalo, že ono to vlastně je docela dost komedie a jízda, která vlastně pod tím širým nebem získává úplně jakoby novou atmosféru i nové kontexty. Takhle jsme vlastně namixovali to. Přemýšlím, jestli jsem teďka zapomněl, ne, bude se hrát i s Lorvou pánů, což třeba je vlastně taky náročné, protože to je vlastně skrz vizualitu kostýmů a paruk.
1: Ty prý jsou velmi výrazné.
2: Ty jsou velmi výrazné, to je práce Petry Vlachinské, která už tady v Černohráku pracovala na Pipidlové punčoše. Petra je prostě jakoby zjev v české scenografie a je to opravdu, jakoby, myslím, že šílené, vlastně by se dalo říct, ale je to nádherné a samozřejmě jen tak to hodit ven na tu prašnou, tady posléze už prašnou divadelní zahradu, taky je jakoby trochu risk, ale riskli jsme to a když už tak vyjmenovávám, tak třeba já osobně se strašně těším pak na vlastně uzavření divadelní zahrady, tak to bude vlastně takové jakoby pro děti a jejich rodiče. Tradičně máme na divadelní zahradě hosta, tak tentokrát jsme s velkým potěšením pozvali uskupení Ara Art, který přivezou Pale Marikli, což je v překladu o plackách, jsou to vlastně romské pohádky, tak na to já třeba se těším, že vezmu právě tady děti, už bude se hrát už od 6. A úplně se uzavře, na co se taky těším, že vezmu právě děti, už tradičním, až bych řekl kultovním bratrstvem Kočičí pracky. Takže vlastně je tam tak trochu mix všeho a myslím, že každý si najde, na co chtít přijít.
1: Říká Michal Hába, který na ten konkrétní program začal lákat trochu dřív, než já jsem si představovala, ale to nevadí, my z toho nějak vybruslíme.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Michalem Hábou z Ústeckého činoherního studia si dnes povídáme o čem jiném než o divadle a už jsme vlastně řekli, cože bude k vidění na letošní divadelní zahradě, ale neřekli jsme od kdy do kdy.
2: Tak je to tradičně poslední týden srpnu, čili začíná se, snad to říkám dobře, ale 24.8., právě těmi milencemi, kteří se hrají hned dva dny za sebou a pak přes právě Oidipa, Slůru dvou pánů, Školu žen se dostáváme k víkendu a vlastně 29 a 30, kdy právě můžete vidět ty změné věci, kdy kam se nemusíte rozhodně brát i ty děti dospívající, což bych ale si troufal tvrdit, že můžete vzít vlastně úplně každý večer, pokud se nebojíte toho, že půjdou pozdě spát.
1: A pokud máte dost odvahy na to s nimi posléze diskutovat o tom, co to vlastně viděli, protože to může být dost zajímavé poslechnout si od dětí, jak vidí kus, který není úplně primárně určený jim a co si z toho berou.
2: To je hrozně zajímavý a já strašně rád beru své děti, které mají docela široký rozptyl věkový a musím říct, že to je moc zajímavý a myslím si, že jako ve chvíli, kdy to usedí tak a upozorujou, což už samo o sobě je hezká zkouška v rámci toho světa, kdy dneska prostě všichni rodiče a bojují prostě s tím, aby vůbec jako ty děti nebyly od začátku distracted prostě a jejich pozornost nebyla úplně zničená právě všemi impulzy. Já si myslím, že jakoby ovšem se dá diskutovat, ty věci nejsou nějak nemorální, nebo není tam žádná nahota snad většinou, ale konec konců i nahota je něco, co je snad k diskuzi.
1: No minimálně to životu patří.
2: Právě, no, takže já bych jako rozhodně jenom doporučoval a my se vlastně celkově snažíme o to teďka, musím říct v Činohráku, aby právě mladí lidé jakéhokoliv věku prostě mohli vyrůstat s tím divadlem a aby k tomu dostávali právě nějaký komentář nebo nějaký dialog. Hodně hrajeme právě teďka i pro školy a máme i parent-friendly představení mimochodem, pokud se to ještě někdo nevšiml, tak zvu srdečně v měsíci, většinou jednou, dvakrát hrajeme parent-friendly představení, kdy prostě se hraje dřív od 5. Můžete vzít svoje děti, které tam prohlídají profesionální pedagogicky vzdělané členky divadla a je prostě spoustu příležitostí, na které rozhodně zvu k nám do Činohráku.
1: Teď jsme tu od toho, abychom pozvali na divadelní zahradu, takže tedy konec srpna těsně předtím, než vám to vypukne, jak jste říkal, v baráku. Ta venkovní představení sebou nesou kromě technických úskalí taky to, že jim vládne počasí, že prostě někdy se nezadaří a ten týden proprší a je to smutné, ale i kdyby počasí, nedej bože, nepřálo, tak se hrát bude.
2: Je to tak, standardně, pokud prší, anebo i jen hrozí nějaké horší počasí, že samozřejmě se musí rozhodovat dřív, než až v čase toho představení, tak standardně přenášíme ta představení právě do toho baráku, na Střekov, do Činohráku. Dokonce je teď takový experiment, že samozřejmě automaticky se lidem to mění na to představení dovnitř, ale pokud je vyprodáno, tak jsou k dispozici takzvané open air vstupenky, teda člověk si koupí jenom tu možnost jít na tu venkovní variantu, kde je prostě víc míst, tak jenom kdyby jste si kupovali lístky, tak se nenechte zmást tím. Open air vstupenka znamená, že je naven, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že třeba i ty hity jako Milence hrajeme dvakrát, tak snad místa bude dost, byť bývá vyprodáno, tak když teďka ještě budete si koupit vstupenku, tak se rozhodně dostanete.
1: Předprodej už běží.
2: Je to tak, už je to na webu.
1: Na stránkách Činoherního studia můžete zakoupit vstupenku a tu, jak tu, která nabízí jistotu toho, že ten večer uvidíte divadlo, tak tu, která ve chvíli, kdy to venku nepůjde, prostě obnáší to, že vám vrátí peníze?
2: Je to tak, rozhodně, nemusíte se bát.
1: Tak, velmi opatrně končíme to naše dnešní povídání s uměleckým šéfem Činoherního studia v Ústí nad Labem Michalem Hábou. Nedostali jsme se k tomu, co plánujete na sezónu, která začne po divadelní zahradě. Tak já doufám, že se někde na jejím začátku společně potkáme, abychom mohli říct, kudy ta dramaturgie v té následující sezóně půjde a na co se diváci mohou těšit. Pro dnešek ale díky.
2: Taky děkuji za pozvání.

0: Rangers dospívali, za 2 minuty bude 11:45. Středeční dopoledne prožíváte s Českým rozhlasem Sever a pokud s námi zůstanete i odpoledne, konkrétně po 13. hodině, tak uslyšíte pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisér Petr Bebiak. A vy se dozvíte i to, čím to je, že slovenský zpěvák Karol Duchoň se udržel v žebříčku popularity dodnes.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Protože bylo obdobie už ty 80. roky, ta druhá polovice 80. rokov, už byla skôr taká, že už se mu tak nedarilo, už nebyl taký záujem o něho, o jeho vystúpenie a koncerty, ani ty nové pesničky nějak nevznikaly a nehrávali ho tak často, ani nebyl žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat v podstate, to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu se z něho stal fenomén.
0: Karol Duchoň, ale spousta dalších témat vás čeká v rozhovoru s Petrem Bebiakem po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tohle byly Eláni ve vysílání Českého rozhlasu Sever za necelých 10 minut. To bude pravé poledne, tedy v některých rodinách čas oběda. Znám místa, kde 12. dodržují naprosto striktně. Ať se děje, co se děje, ve 12 musí být oběd. Tak jestli tak striktní nejste a můžete vařit později a navíc máte doma borůvky, můžete si třeba hned dneska připravit recept, který pro vás má Slávka Brádlová.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme kynuté borůvkové knedlíky. Nejchutnější jsou borůvky z lesa vlastnoručně nazbírané. No a když nejsou k mání, tak poslouží třeba i borůvkový džem. Budeme potřebovat 500 gramů hrubé mouky, 200 ml mléka, půl kostičky droždí, jedno vejce, lžičku cukru, špetku soli a někdo do těsta přidává i lžíci oleje. Pak budeme samozřejmě potřebovat i borůvky a ještě tady máme tvarohový přeliv a na ten budeme potřebovat 200 gramů polotučného nebo tučného měkkého tvarohu, 2 nebo 3 lžíce bílého jogurtu a cukr moučku podle chuti. Nejdřív připravíme těsto. Do mísy prosejeme mouku, uděláme do ní malý důlek, nadrobíme tam droždí, přidáme trošku cukru a trošičku vlažného mléka. Jemně v důlku zamícháme, poprášíme moukou a necháme vzejít kvásek. Pak zbytkem mléka, ve kterém jsme rozkvedlali vejce se špetkou soli, zaděláme hladké těsto a necháme v teple pod utěrkou

0: vyvinout. Stačí třeba půl hodinky, knedlíky pak dokynou ještě před a při vaření. Vykynuté těsto rozválíme na pomoučeném válu a vykrájíme kolečka nebo čtverce. Velikost řídíme podle velikosti, to je ovocné náplně. Plníme borůvkami a okraje těsta dobře stiskneme, aby se knedlíky při vaření neotevřely. Necháme ještě takových 8-10 minut kynout a pak je vhazujeme do vroucí osolené vody. Odmícháme ode dna a uvaříme. Trvá to tak plus minus 12 minut. Jeden knedlík na zkoušku rozkrojíme, no a pokud je těsto provařené, tak je vylovíme všechny. A hned po vytažení knedlíky propíchneme, aby vyšla pára. Přeliv si připravíme ušleháním tvarohu s jogurtem, přisladíme cukrem moučkou podle chuti a knedlíky na talíři tím přelijeme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Český rozhlas Sever vás zve na 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani. V sobotu 19. července od 13 hodin ožije zahrada františkánského kláštera. Zahraje Budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Těšíme se na vás v Kadani v sobotu od 13 hodin.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Od nového roku by mohlo znovu fungovat EET, o návratu budou dnes hlasovat poslanci. Lidé v České Kamenici se můžou vyjadřovat k turistickému ruchu ve městě. 80. narozeniny dnes slaví novinář a politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Čekejte ubývání srážek i oblačnosti, teploty vystoupí i k 27 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Nové EET by mělo fungovat od ledna a státnímu rozpočtu podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO každoročně přinést až 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta nebo školkovné. Evidovat by se měly také bezhotovostní platby. Ty jsou ale podle opozice dohledatelné a z předlohy by se měly vypustit, říká to předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už té variantě původní EET bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou.
1: To ministryně financí odmítla, podle ní je návrh v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace, nově také na řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moci využít malí živnostníci s příjmy do 1 milionu korun. Obyvatelé České Kamenice můžou vyjádřit svůj názor na turismus ve městě, slouží k tomu anketa na webu. Dotazník je anonymní a vytvořila ho studentka sociálně-ekonomické fakulty Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně pro účely své bakalářské práce. S výsledky pak bude pracovat i město.
4: Podle nezávislého místostarosty Vojtěcha Marka se může radnice z dotazníkového šetření dozvědět a reagovat nejen na to, jak lidé vnímají na určitých místech města turistický ruch, ale také to, zda obyvatelé České Kamenice postrádají kvůli turismu například parkovací místa, nebo jestli cestovní ruch zhoršuje kvalitu života v obci. Daniela Vilařová, Český rozhlas.
1: Budova B městského úřadu v Novém Boru zůstává navzdory současné rekonstrukci otevřená, upozorňuje na to vedení města. Dělníci v budově v ulici Bedřicha Egrmana instalují novou vzduchotechniku a klimatizaci, také opravují arkýře a modernizují sociální zázemí. Úřad ale funguje v běžném režimu, vedení města upozorňuje ale na zvýšený hluk a pohyb řemeslníků. Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček slaví dnes 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se už více než čtvrt století věnoval politice. S Janem Pokorným moderovali třeba Radioforum. Svými politickými komentáři přispíval také do týdeníku Rozhlas. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2000 cenu Ferdinanda Peroutky. O 15 let později pak získal za celoživotní tvorbu novinářskou cenu Opus Vitae.
2: Počasí.
1: Oblačnost rána a dopoledne postupně ustupuje. Teploty dnes od 22 do 27 stupňů Celsia ve stínu. Na horách čekejte teploty i do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Kadani dejte pozor, v ulici Klášterecká u čerpací stanice Shell na vozovce je rozsypaný štěrk. Na silnici 1/7 od svatého Šebestiána směrem do Chomutova stojí porouchané nákladní auto, je to u čerpací stanice. A v České Lípě policie stále řeší nehodu dvou osobních aut sídliště Lada v křižovatce ulic Šluknovská a Cvikovská. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Písnička, která nestárne, tak to byl Michal Tučný a Boty z kůže toulavých psů. S vámi je Český rozhlas Sever, také jsou tady polední písničky na přání a tak vás od mikrofonu zdravím Miroslav Tartárek, dobrý den. No a tady máme pro vás nachystané kontakty sem k nám a sem ke mně do studia. Tak telefon, který můžete vytáčet, pokud si o písničku chcete zavolat, ten má číslo 475 212 212, také si můžete o písničku napsat, buď SMS-ko, tu pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho zkazu. A nebo si napište na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tak tolik tedy kontakty do písniček na přání a než tady budou první telefonáty, mám tady jednu krátkou SMS-ku. Prosím písničku pro přítele Romana, prosím o Jaršovský pivovar od skupiny Argema. Děkuju, Naďa z Děčína.

0: Na přání skupina Argema písnička Jaršovský pivovar. Já jsem slíbil telefonáty, ten první už tady mám nachystaný a na úvod ve vysílání vítám paní Marii z Kamenického Šinova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já děkuji.
0: Není
1: a
0: též
1: vás za všechny posluchače.
0: Děkuji, děkujeme. Tak vy jste tady u mě vybrala písničku a říkala jste, že byste ráda zaspomínala. Tak povídejte, na koho budeme vzpomínat. Co pěkného pustíme?
1: Píčka pro mámu a je to pro moji milovanou maminku Donebička, která by dneska měla narozeniny, taky tam posílám pusinku a všem posluchačům, kteří mají tuto písničku rádi a vám mnohokrát děkuji.
0: Rádo se stalo, tak hezké vzpomínky, tady jsou holky pro mámu, zase někdy u nás ve vysílání.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, dě

0: Tolik tedy holky a písnička pro mámu, jsou tady písničky na přání, tak ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná paní Blanka z Děčína. I vás srdečně vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro.
0: Tak.
1: Jako všem lidem dobré vůle posílám tuto písničku a lidem, co už jsou třeba na dovolení a to, tak aby si to v klidu užívali.
0: Ano.
1: A vám jako do rádia
0: Děkuji.
1: Bych chtěla zahrát písničku Léto je léto.
0: My jsme vybrali originál, ano, Jamaica, Gumbay Dance Band.
1: No,
0: doufám, že jsem se trefil, ale já to rád přečtu tady, nebojte. Tak písnička je pro vás, snad jsem se trefil
1: ano,
0: s tou
1: ano,
0: anglickou.
1: Ano, a pro vás, pro všechny.
0: A samozřejmě, jak se hezky poslouchá a krásný den s námi a naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, pane Míro.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Typicky letní Goombay Dance Band a Son of Jamaica. Písničky na přání stále v plném proudu a také i vaše telefonování už je v plném proudu. Další, kdo je na lince, tak to je paní Marie ze Šestajovic. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Mirečku, já vás také moc krát děkuju. Chtěla bych pozdravit jak vás, tak všechny posluchače a prosila bych od Štěpána Mátla Vítr ví své pro Marcelku do Neštěmíc a Marušky do Chomutova a Děčína.
0: A pro
1: všem,
0: vás.
1: Komu se líbí.
0: A až se vám hezky i samozřejmě u vás v Šestajovicích teď poslouchá Štěpán Mátl. A naslyšenou.
1: Děkuju moc. Hezký den, naslyšenou.

0: Písnička na přání s hudebním výletem do roku 1967, tak to byl Štětván Mátl a písnička Vítr ví své. Za chviličku další telefonáty, ale mám tady také vaše písemné vzkazy, e-mail a jak si dívám, dokonce ten, co tady mám nachystaný, je k narozeninám. Dobrý den, chtěli bychom poprosit o zahrání písničky Šenkýřka a bylo by to pro našeho tatínka a dědečka Karlíka Závodného k jeho narozeninám, které slaví právě dnes. A chceme tatínkovi popřát hlavně moc zdravíčka, štěstíčka, lásky a energie do dalších mnoha let. Máme tě moc rádi, tačko. Šárka a Karel s rodinou, my se přidáváme a tady je ta písnička.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jarda Hypochondr a Šenkýřka, tolik jedna rozdováděná písnička, zahyná se a čeká zase jedna vzpomínková, také na přání, a hned nás také čeká, jak jsem slíbil, další z telefonátů v písničkách na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Vítám paní Boženu ze Žadce, dobrý den.
1: Dobrý den, Merečku. Srdečně zdravím vás a všechny věrné posluchače.
0: Děkuji i za ně.
1: Chci poděkovat Františkovi do Králov za písničku, Pavlíkovi z Kostelce za krásnou písničku, potom Andělce, Božence, Honzíkovi, a všem posluchačům posílám písničku a přeju jim krásné léto a ať si odpočinou a mají radost ze života.
0: A vám také krásné léto a třeba s námi, s Českým rozhlasem Sever.
1: Ano, samozřejmě, mě poslouchám.
0: A jak jste si přála, tak jsem nachystal. Teď tady budou zpívat Karel Hála, Laďka Kozderková a je tady nachystaná písnička Říční proud. Tak hezký poslech a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Písnička, která nestárne, legendární skupina Olympika z roku 1969, písnička Kufr. My v tom Big Beatu zůstaneme i s tou další skladbou, a nebo u toho Big Beatu, a také tady mám teď zase pro změnu někoho dalšího na telefonu. Pepa ze Štětína nám v poledne volá do písniček na přání. Zdravím, vítám, dobrý den.
1: Ahoj Miro, zdravím tebe, zdravím vás všechny do rádia, zdravím všechny posluchače nejlepšího rádia Féteru.
0: Děkujeme.
1: A samozřejmě písnička, na který jsme se dohodli, jako ty obvykle oznámíš, ty, abych já to náhodou neskopal, že jo, to už jsem starý blbý, asi
0: ale
1: není.
0: Pro koho to bude?
1: Pro koho to bude? V první řadě pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralupadu zdravou, pro kámoše Bredlího do Mošeného Lávy, pro Pepu ze Štětíně a ať to nezdržujeme, ať ještě něco stihneš vyslat.
0: Dobře, a dáme, jak jsme se domluvili, ty katapulty, ano. Tedy skupinu Katapult, tak. Tady je Smutná nevěsta. Tak hezký poslech, tak hezké pokračování taky, ale... dne a zase někdy ahoj a naslyšenou.
1: Ano, děkuju, ahoj.

0: že už jsem dlouho jim nehrála.
1: Tak to napravíte.
0: Takže to napravuju a taky krásná lípa. Prostě všechny důchodkyně a důchodci, protože ty mají rádi starou hudbu.
1: A já také zdravím, že poslouchají Český rozhlas Severa. Děkuji. Stejně děkuji také i vám. No a my jsme tam spolu vybrali jednu opět vzpomínkovou, to vůbec nevadí, naopak. Dvojici Valdemara Matušku a Evu Pilarovou a oni budou zpívat spolu tu legendární skladbu Ach, ta láska nebeská. Tak i pro vás, ať se vám hezky poslouchá, krásný den i dál s Českým rozhlasem Sever a naslyšenou, budu se těšit.
0: Naslyšenou.

Ano, to byla romantika. Ach, ta láska nebeská. Tolik Valdemar Matuška a Eva Pilarová. No a pro polední písničky na přání tady mám ještě nachystaný alespoň jeden váš e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Karla Černocha. Slunce, seno, jahody. Pro všechny posluchače oblíbeného rádia. Děkuji, Petra z Karlu. Tak teď také jedna.

0: polední písničky na přání jsou za námi a pokud se na vás nedostalo, tak další tady budou už po 18. hodině. Za chviličku pro vás chystáme zprávy a hned potom začíná pořad Alex a host a dnes bude hostem režisér Petr Bebiak. Tak hezký poslech a brzy se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Česká justice předhala do Německa pravicovou extremistku z litoměřické věznice, byla převezena do saského Chemnic. Parkovací dům u liberecké krajské nemocnice je znovu pro veřejnost otevřený. Silnice 1/61 je u Lidic po nehodě autobusů opět průjezdná. Čekejte ubývání srážek i oblačnosti, teploty dnes odpoledne vystoupí i k 27 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Česká policie dnes předala německé justici pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou, která si má odpykat trest zaštvaní lidu, pomluvy a urážky. Původně byla odsouzena jako Sven Liebich, poté si úředně změnila pohlaví a identifikuje se teď jako žena. Zadržena byla letos u Aše na základě evropského zatykače. Liebichová byla dnes dopoledne převezena z litoměřické vazební věznice do Německa. K předání došlo na hraničním přechodu Krásný les Breitenau na Ústecku. Liebichová tvrdila, že jí v německém vězení hrozí nebezpečí. České soudy ale její námitky odmítly. Teď jí čeká výkon trestu v ženské věznici v saském Chemnic. Krajská nemocnice v Liberci dnes pro veřejnost znovu otevřela svůj parkovací dům, dokončila ho v závěru loňského roku. Otevřený byl ale jen 2 měsíce kvůli rekonstrukci sítí v ulici Jablonecká. Právě z ní se do parkovacího domu vyjíždí, a to od pavilonu následné péče. V parkovacím domě je bezmála 330 míst, k dispozici jich bude do podzimu o pětinu méně kvůli pracem na sousedním centru urgentní medicíny. Více řekl mluvčí nemocnice Václav Řičák.
4: Vlastně dneska se ta Jablonecká zprůvěznila, takže ten náš parkovací dům taky začal být opět přístupný. Tak jak jsme ho otevřeli v konci minulého roku, tak je přístupný. To znamená, není úplně ta plná kapacita, ale myslím, že ta kapacita, která je přístupná, je dostatečná.
2: Policisté obnovili provoz na silnici 1/61 u Lidic na Kladensku po ranní nehodě 2 autobusů. Při srážce bylo zraněno několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u 2 řidičů negativní. Příčinu nehody budou zjišťovat kriminalisté. Odhadovaná škoda je přes 1 milion korun, více řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richtrová.
5: Co se týče odhadu způsobené škody při dopravní nehodě, tak bylo předběžně vyčísleno na 1 300 000 korun. Veškeré okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků budou prověřovat kladenští kriminalisté. Oba havarované autobusy byly odtaženy, následky po jejich střetu odklizeny a provoz se vrátil do běžného provozu.
1: Sport.
2: Do finále mistrovství světa ve fotbale, které se koná v Americe a Mexiku, postoupilo Španělsko. Úřadující evropští šampioni porazili v Dallasu 2-0 Francii. O zlato si Španělé zahrají buď proti Anglii nebo Argentíně. Druhé semifinále turnaje začíná dnes v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Oblačnost postupně ustupuje, teploty čekáme odpoledne i do 27 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 265 mezi Sudánkou a Varnsdorfem pozor na nehodu 2 osobních aut u vjezdu do města. V Kadani také stále obezřetně v ulici Klášterecká u čerpací stanice Shell je tam stále rozsypaný štěrk.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
0: seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, prajem.
3: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění. Bylo málo?
1: To bylo také obdobie, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobie, kdy se odovzdávali jako herecké ceny třeba Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A neviděl jsem nějak perspektivu, že čo so svojím životom ďalej, tak jsem si to predložil ještě o to štúdium režie.
0: A říkal jste si, že jako režisér se můžete obsadit.
1: Tým pádom můžem mať väčší jako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tým pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mne vyhovuje, alebo čo očakávam od režiséra, akým spôsobom so mnou bude komunikovať, ako ma bude nejak motivovať, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tú cestu k tej postave. A podľa toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Istotu, to znamená, že ste potreboval od režiséra vedieť, že to, jakým spôsobom ste tú roli, tú postavu stvárnil, takže tak, presne, je to správne?
1: Presne tak, ako hrám, to, čo hrám, je správne tak, ako to on chce, ako to cíti, ako to vzájomne možno vnímame obidvaja rovnako. Ako náhle prichádza nekomunikácia alebo ticho, tak to vlastne vyvoláva ako keby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle. Určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal. Já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom placi. Mě baví, keď se mnou komunikuje a ako vlastně pracuje, protože málo kdy se stane režisérovi, aby přišel jinému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastně jsem aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť, pomáhať mu, alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia, niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho, ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a tomu sa vedieť prispôsobiť.
0: Říká Petr Bebiak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom kvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách, a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karlem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mě bylo důležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych reálnych, tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl kruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě. Nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal,

0: Počet života.
1: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pripravujeme dve pohádky v podstate. Jedna pohádka je pokračovaním televíznej, také tej vianočnej, ktorú sme už robili pred dvomi, tromi rokmi. Bola vysielaná. A druhá je pohádka, ktorú by sme chceli urobiť pre kina. A tá sa volá Hejkal a tam scenár napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na ne páči, že je to pohádka o inakosti.
1: V čem tá inakosť spočíva?
0: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
1: Sú tu pohádky pro český trh?
0: Obidve.
1: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
0: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by jsme chceli robiť na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
1: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
0: Ano, vždy to tak je. Alebo málo by být.
1: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
0: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. To už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
1: krimi? Krimi?
0: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
1: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Petr Bebjak.
0: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry. Osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení EET od příštího roku. Celníci v Ústeckém kraji zadrželi dodávku převážející 680 tisíc nekolkovaných cigaret. V Mostě pokračují práce na vytvoření plánu udržitelné městské mobility. Srážky a oblačnost z dopoledne ustupují, teploty čekáme dnes do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Na podnikatele v Česku by měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb, schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadů ministerstva financí ročně státu přinese více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje nově do 12% sazby DPH. Celníci v Ústeckém kraji zadrželi v uplynulých dnech dodávku převážejících zhruba 680 tisíc nekolkovaných cigaret. Informoval o tom dnes mluvčí celního úřadu v Liberci Jan Moc s tím, že odhadovaný únik na spotřební dani představuje více než 3 miliony korun. Případ převzalo generální ředitelství cel. Pachatelům v případě prokázání trestného činu hrozí až 3 roky vězení. Dlouhé vzdálenosti mezi přestupními zastávkami tramvaje a autobusu nebo chybějící páteřní síť cyklostezek. To jsou hlavní problémy v systému dopravy v Mostě, jaké odhalil rozsáhlý dopravní průzkum. Do poloviny příštího roku chce město posoudit opatření, která by měla situaci zlepšit. Podle jednatele společnosti City Traffic Petra Pšeničky podrobnější průzkum jeho společnost v minulosti neprováděla.
2: Tady se dělalo, tuším, že ve 200 profilech měření intenzity dopravy automobilové, což je, jakože jsme dělali už mnoho dopravních plánů a plánů udržité mobility, tak tohle je naprosto nejpodobnější měření, co jsme kdy zažili u takového velkého města.
0: A jak také uslyšíte v dnešním odpoledním vysílání, první konkrétní zásahy do současného systému dopravy bude podle vedení Mostu možné očekávat kolem roku 2029 až 30. Do areálu Pražského hradu loni přišlo 9 milionů lidí, je to o 700 tisíc víc než v roce 2024. Stoupá také počet návštěvníků, kteří si koupí lístek na některou z prohlídek. Zároveň se za poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb. Přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná třeba fíkovna nebo Hartigovská zahrada. Dnes se v areálu otevřel i nový obchod nabízející suvenýry od českých výrobců a designérů. Pokračuje vedoucí kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.
3: Ty největší investice, kterými jsme tady dneska měli, tak byl ústav šlechtičen. Měníme zahradu na baště, změnili jsme jelením příkopu přístupy, udělali jsme nové věci, které jsou v chodkových sadech vlastně a tady budeme vlastně celé chodkové sady i měnit.
1: Počasí.
0: V noci převážně polojasno, k ránu čekejte místy mlhy, teploty klesnou na 16 nebo i 10 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra ale vystoupí zejména v Polabí i k 29 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/15 u Lipčevsi ve směru na Hořenec se srazila 2 osobní auta, policie už je na místě. Pozor na nehodu v Liberci v ulici Nová, opět jde o srážku 2 osobních aut. A nehoda 2 osobních aut do Třetice srazila se na průjezdu Chotyní u Hrádku nad Nisou. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: O dopravě v Mostě, o kolonách v Liberci, ale i o odpadu z gramodesek a jeho zpracovávání. Dnes budeme mluvit v pohodovém odpoledni, které na Českém rozhlase Sever právě začíná. A začíná párou skupiny Kabát, ale těšit se můžete i na písničky, které nestárnou od Václava Neckáře nebo Michala Davida. Nejdřív ale ti Kabáti.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: 13 minut pěkné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Pojďte s námi na zámek. Víc než 50 jich navštívíme v našem vysílání během letošního zámeckého léta. V doprovodu našeho průvodce Františka Kinského dnes navštívíme zámek Žleby.
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka anebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvané předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Colloredský palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup stejně jako její manžel k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: A i opouští město, my tedy Český rozhlas Sever, naopak do města míříme, a to konkrétně do města Most. Přestupní uzel městské hromadné dopravy, parkování nebo síť cyklostezek na území Mostu. To právě teď řeší tamní plán udržitelné městské mobility. Při včerejším veřejném projednávání plánu odborná firma seznámila veřejnost s výsledky dopravních průzkumů. Čas na tuhle prezentaci si našlo 6 obyvatel ze zhruba 60-tisícového města.
1: Četnost těch spojů a tak všeobecně doprava po Mostě.
2: Popisuje Tomáš, proč přišel na veřejné projednávání plánu udržitelné mobility. Do jednací síně magistrátu dorazil za veřejnost i Jan Machovec.
3: Já se rád zajímám o dění v Mostě, já rád jsem na kole, takže mě zajímá dostupnost vlastně respektive možnosti spuštění města Most na kole, protože těch možností v současnosti Most není. Týká se to samozřejmě nějakého veřejného parkování, dopravy v klidu.
2: Společnost City Traffic vypracovala pro město Most rozsáhlou analýzu dopravy. Měřila pomocí kamer hustotu provozu, monitorovala parkovací místa a dotazovala se přibližně 600 obyvatel města na otázky týkající se městské hromadné dopravy, automobilové dopravy nebo využití jízdních kol. Podle jednatele společnosti City Traffic Petra Pšeničky přinesl průzkum zajímavé poznatky.
4: Nejsme místně nepřišli bychom na to, že vlastně u Prioru je přestupní bod z tramvaje na autobusy a ti lidé to označili velmi často jako za problém, protože než se dostanou z jednoho na druhé, tak jim ten na další navazující prostředek ujede, protože to není tak jednoduché. Oni to vnímají jako, že to je problém, že jim to přednosem ujíždí, takže o to více se potom v návrhové části na to můžeme zaměřit a zkusit něco vymyslet, co by se s tím dalo dělat.
2: Tak podrobnou analýzu jako v Mostě podle Petra Pšeničky jeho společnost nikdy nedělala.
4: Armádou lidí se snažíme zjistit, kolik kde je aut zaparkovaných legálně, nelegálně, kolik je volných míst. Tady se dělalo, tuším, že ve 200 profilech měření hustoty nebo intenzity dopravy automobilové, což je jako, že jsme dělali už mnoho dopravních plánů a plánů udržitelné mobility, tak tohle je naprosto nejpodrobnější poměření, co jsme kdy zažili u takového velkého města.
2: Posouzení návrhové části, tedy debatu nad opatřeními, která mají zlepšit jak městskou hromadnou dopravu, tak i běžnou i cyklodopravu, chce mít Most dokončenou do poloviny příštího roku. Pak bude věc ještě posuzovat ministerstvo dopravy. První konkrétní zásahy do současného systému dopravy v Mostě bude možné očekávat až kolem roku 2029 až 2030. Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: O půl třetí ve vysílání Českého rozhlasu Sever Bad Boys Blue. Vzhledem k tomu, kdy tahle písnička vyšla, tak vsadím boty, že vyšla na vinilu. Gramodesky byly dlouho tím jediným hudebním nosičem a dnes se vracejí a hudební fajnšmekři na ně nedají dopustit. No a čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se u nás, tedy v Česku, vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
1: Na každou desku má ty dvě matrice, stranu A a stranu B.
2: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve Středočeské Loděnici.
1: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
3: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
1: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dále do výroby.
2: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
1: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde.
2: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
4: Získáte vlastně takovou směs.
2: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková. Drť se sype do přístroje.
4: My musíme postupně materiál rozstavit.
3: A z přístroje pozvolna vylézá, vypadá to jako žížela.
4: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
2: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT, předvádí Petr Veselý.
5: A jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
3: Černá destička. Dále mě trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
5: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku ty součástky krásně usadit dovnitř.
3: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
5: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektricky vodivý ingoust, aniž bychom to museli lepit, pájet.
2: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
5: Tohle je kompletně všechno tištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
2: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
5: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
2: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Mě rytmicky končí tahle ta píseň Václava Neckáře, ovšem ten rytmus je, myslím, zbytečně rychlý, tedy zbytečně rychlý pro gymnastickou aktivitu, o které bude dnes řeč ve slavných Severočeších. Milan Knotek vám představí úspěšnou trampolínistku.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi nejúspěšnější české trampolinistky všech dob patří Lenka Honzáková Popkin, která se narodila v roce 1978 v Teplicích. Se skoky na trampolíně začala v 9 letech. Závodnice litoměřického klubu byla už za 2 roky žákovskou mistryní republiky. V roce 1990 reprezentovala Československo na světových hrách mládeže v německém Dillenburgu. V první polovině 90. let patřila mezi nejlepší evropské juniorky. Vyhrála prestižní mezinárodní závod Flower Cup v nizozemském Elsmíru a v roce 1994 se stala juniorskou mistryní Evropy v synchronních dvojicích. Po juniorských zlatých medailích na národních šampionátech vybojovala v letech 1995 až 2005 8 individuálních domácích titulů mezi dospělými a ve dvojicích přidala dalších 5. 3x byla 5. na mistrovství Evropy. 5. příčka jí patřila také na světovém šampionátu v Kanadě. Na světových pohárech a dalších mezinárodních soutěžích stála několikrát na stupních vítězů. V roce 2005 zařadila Lenka Honzáková Popkin jako první česká trampolinistka do své sestavy trojné salto. Vrcholem její kariéry byly olympijské hry v Pekingu, kde skončila 15. Hned potom se sportovní kariérou skončila. Vdala se za amerického trampolinistu Davida Popkina, se kterým podle dostupných informací žije ve Spojených státech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Z Prahy do Itálie právě míří jedna vzácná středověká památka. Jde o takzvaný pražský fragment Markova evangelia. Kde se v Čechách vůbec vzal a proč se teď na dobu časově omezenou do Itálie vrací, se dozvíte ve zprávách, které na 15:00 odpolední chystá František Janačík. Ještě před zprávami s námi ale pojďte do Liberce. Každodenní kolony, ať už v pracovních dnech nebo o víkendu. Tak vypadá okružní křižovatka přezdívaná Sněhulák před obchodní zónou v Liberci. Lidé právě tudy míří nejen na nákupy, ale taky za prací do průmyslové zóny Sever. Okružní křižovatka patří mezi nejkritičtější dopravní místa v Liberci. Kromě místních komunikací jsou na ní napojené i nájezdy a sjezdy z městského průtahu. Dopravní situace, zdá se, je tu dlouhodobě neudržitelná.
2: Největší problém je, že Liberec za posledních 30 roků neměl dostatek odvahy stanovit propojovací trasu mezi oběma průmyslovými zónami, která by se dokázala tomu čtyřpruhu vyhnout.
3: Říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj k tisícovkám aut, které denně míří přes kruhovou křižovatku přezdívanou Sněhulák do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Podle Půty tam citelně chybí druhá příjezdová silnice ve směru od Machnína.
2: Původní varianta byla, že ten most, který vede od Fídlantu 1.13, bude pokračovat rovně jako k letišti. Když se podíváte na mapu, dává to logiku, ano, je tam golfové hřiště. Tak někdo musí jako říct, jestli je víc golfové hřiště nebo zásobováním průmyslové obchodní zóny, do které každý den jezdí jako desítky tisíc aut.
3: Liberecký primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj přiznává, že druhé napojení do zóny je v nedohlednu.
4: Na něm zatím máme jenom schválení územní plánu a jakousi vyhledávací studii, nepokročili jsme dál zatím v projektování.
3: Co ale Liberec navrhuje, je úprava samotné okružní křižovatky Sněhulák.
4: Prověříme technické řešení, jakým způsobem lze Sněhulák ne přímo zkapacitnit, ale vylepšit jeho vyklízecí trasy.
3: Konkrétně by mělo jít o nový bypass, kterým by řidiči mířící na rychlostní silnici směr Praha výjížděli od Globusu v ulici Sousedská ještě před kruhovým objezdem. Musel by se ale kvůli tomu zvětšit průjezd pod železniční tratí.
4: Další strategie je obrátit se na ministerstvo dopravy s tady tím technickým řešením a pokusit se vytvořit nějakou součinnost. Financování odhadujeme zhruba asi kolem 100 milionů korun. To je právě jeden z důvodů, proč se obrátit také na ministerstvo dopravy.
3: Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je zatím předčasné návrh hodnotit.
5: Je k diskuzi, kdo by se jakým podílem na těch úpravách podílel a bude i potřeba znát postoj policie, protože ne všechno, co je jako na papíře, potom v praxi funguje. Mělo by to situaci v těch dopravních špičkách pomoci, ale je to opravdu návrh, který známe poměrně v krátkém čase.
3: Nový bypass na rychlostní silnici ve směru od Globusu by navíc znamenal zrušení chodníku a přechodu pro chodce. Řešení, jak situaci pro pěší v místě vyřešit, zatím město nemá. Jana Pavličková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Sever vás zve na 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani. V sobotu 19. července od 13 hodin ožije zahrada františkánského kláštera. Zahraje Budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Těšíme se na vás v Kadani v sobotu od 13 hodin.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nájezdy na dálnici D7 u Droužkovic na Chomutovsku jsou ode dneška kvůli opravám svahu uzavřené. Šluknov vyčlenil místa pro graffiti umělce, jejich výtvory už jsou hotové. Z Prahy zamíří na výstavu do Itálie vzácná středověká památka, takzvaný pražský fragment Markova Evangelia. Srážky a oblačnost dopoledne ustoupily, teploty čekáme i do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Řidiči ode dneška nesjedou na dálnici D7 u Droužkovic na Chomutovsku. Uzavírka nájezdů i sjezdů platí v obou směrech. Jejím důvodem jsou sanační práce po sesuvu svahu. Omezení potrvá podle silničního správního úřadu do konce října letošního roku. Uzavřený je také most nad dálnicí spojující Březno a Droužkovice.
3: Stavební firma kromě sanace sesuvu svahu vymění také mostní závěry, opraví povrch vozovky a doplní zábradlí na jeden ze svahů. Autobus linky číslo 565 pojede po objízdné trase, na lince platí výlukový jízdní řád. Detaily cestující najdou na webu dopravy Ústeckého kraje. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Šluknov na Děčínsku vytvořil oficiální místa pro graffiti umění. Město tak poprvé ve své historii zvolilo netradiční formu zkrášlení v podobě street artu. Slouží k tomu dvě místa, nová trafostanice u Sladovny a opěrná zeď v ulici Budyšínská. Výtvory už jsou k vidění buď v terénu, nebo na městských stránkách.
4: Umělci mohli na dvě vybraná místa nasprejovat motiv, který se k němu váže. Na trafostanici u Sladovny to bylo pivní téma a v Budyšínské ulici bylo zadání stvárnění nedalekého železničního přejezdu a silnice do Německa. Výzdoby se ujali tři umělci ze skupiny Art Sprayers. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Fragment rukopisu Markova Evangelia, který v roce 1354 získal Karel, císař Karel IV. Opustí Pražský hrad a zamíří do Itálie na výstavu. Od 12. září bude součástí expozice ve městě Aquileia s názvem Markovo Evangelium 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh. Návštěvníci tak poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny tři dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čivida, ale a třetí právě v Praze. Rukopis byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Pražská část, kterou do Čech přivezl Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou. Informovalo o tom ve 14 hodin Ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra podražit oproti dnešku o 32 haléřů na konečných 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice zítra prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je o 78 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jenom do konce tohoto týdne.
2: Počasí.
1: V noci převážně polojasno, k ránu se místy vytvoří mlhy, teploty klesnou na 16 nebo i 10 stupňů. Zítra většinou polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty čekejte od 25 do 29 stupňů, na horách do 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 stojí před tunelem Radejčín ve směru na Prahu porouchané nákladní a také osobní auto. V obou tunelech je aktuálně uzavřený pravý pruh. Nehodu dvou osobních aut řeší policie stále na průjezdu Chotyní u Hrádku nad Nisou. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále krásné středeční odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Sever. O komářích štípancích, o jednom seriálovém fenoménu, o architektonicky zajímavém vodojemu, ale i o historii modlan na Teplicku se víc dozvíte v téhle hodině našeho vysílání. V hodině, která hudebně začne písničkou Heleny Vondráčkové. Tak dobrý poslech a dobrý den s námi.
2: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Jedna z písniček, které nestárnou Olympik a jejich jasná zpráva v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Máte rádi léto, ale trochu vám na něm vadí komáři, vosy, včely a vůbec všechen ten bodavý hmyz. Já se vám vůbec nedivím. Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí dokonce velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné ihned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka Padesátníka Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Žádný.
1: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló, pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: To vydá z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: mi voní dým.
1: Tak tohle byl Jakub Smolík a jeho písnička Můj kůň a hřích. Máme 15 hodin 24 minut a to naprosto přesně teď. A podíváme se do dalšího sídla na severu Čech. Města, ale i menší obce mají zajímavou historii, současnost, prostě své příběhy. A právě tyhle příběhy vám v našem seriálu vypráví Alena Škraňková. Dnes si spolu s ní zalistujeme Modlanskou kronikou.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Jestli si rádi prohlížíte městské a obecní znaky, pak ten, který patří od roku 2008 Modlanům na Teplicku, se vám určitě bude líbit. Tvoří ho zlatočerný cihlový štít a na něm je vyobrazena hlava svatého Apolináře Ravenského. Pod hlavou je umístěný zelený obilný klas a zelená palmová ratolest, symboly, které odkazují na místní historii a patrona kostela. V Modlanské kronice byste se dočetli, že obec byla založena v roce 1328. A původně patřila k panství hradu Kyšperk. Původní kostel byl vypálený během husitských válek a nový kostel svatého Apolináře stojí na návsi od roku 1687. Už v roce 1780 byla v této lokalitě zahájena těžba uhlí a tak se začaly psát i těžební dějiny obce. Šachty postupně obklopily celou obec. Památník v Modlanech dodnes připomíná tragédii, k níž došlo v dole Kateřina v lednu roku 1963. Na Kateřině, která tehdy patřila k severočeskému hnědouhelnému revíru, vznikl samovznícením požár. Vyžádal si 15 obětí. Každý rok v listopadu se u pomníku koná pietní akce jako vzpomínka na 15 horníků, kteří 3. ledna 1963 sfárali naposledy.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Beatlesáky za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Sever vystřídá Karel Gott. Připraven je taky Pavel Novák, ten v té sekci, které říkáme písničky, které nestárnou, ale uslyšíte třeba i skupinu Eurythmics. Nejdřív se ale spolu se mnou podíváte na seriál. Já mám televizní seriály moc ráda, ale vzhledem k tomu, že řekla bych, mám lehký sklon k závislostem, tak jakmile nějaký seriál rozkoukám, nutně ho potřebuju dokoukat. Se seriálem, o kterém teď bude řeč, jsem to ale neudělala, přestože je to v pravém slova smyslu fenomén. Přesně před 10 lety měl premiéru seriál Stranger Things, který se stal jedním z největších fenoménů streamovací éry. Dobrodružný horor zasazený do 80. let odstartoval kariéry několika mladých herců a zároveň znamenal velký herecký návrat Winony Ryder, která si díky roli Joyce znovu získala celosvětovou pozornost.
1: Ohnivou kouli!
2: Ochraní zaklíně!
1: Demogorgona už nebaví hloupý lidský dohadování!
3: Malé město, velké zlo. Sledujeme skupinu dětí z městečka Hawkins, které zjistí, že jejich svět je propojený s temnou paralelní dimenzí zvanou Upside Down, vzhůru nohama. Když se začnou objevovat zmizení na přirozené jevy a monstra, parta společně s dospělými bojuje proti hrozbě, která postupně sílí. Příběh zároveň sleduje jejich dospívání, přátelství a to, jak se obyčejné vztahy lámou pod tlakem něčeho, co je mnohem, mnohem větší než oni sami. And this time we are ready. Tvůrci seriálu, dvojčata Matt a Ross Duffrovi, se na začátku rozhodli pro krok, který tehdy vypadal riskantně. Hlavní role svěřili téměř neznámým dětským hercům. Konkurzem prošly stovky dětí z USA i Kanady a bratři hledali nejen herecký talent, ale i jiskru, kterou měli hrdinové osmdesátkových filmů. Chtěli někoho, kdo působí skutečně. A trefili se. Představitelka jedenáctky, milý Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo a Noah Schnapp se během 10 let stali světovými hvězdami, které znají i ti, kdo Stranger Things nikdy neviděli. Na slavnostní premiéře páté řady padla i otázka na to, jak velkou zodpovědnost cítili, když obsazovali do hlavních rolí tehdy neznámou partu dětí. Matt Duffer přiznal, že vůbec nepočítali s tím, že by se z původně nenápadného projektu stala taková věc. A už vůbec ne, že by dostali druhou řadu, takže o tom ze začátku vůbec nepřemýšleli.
4: Ale ve chvíli, kdy se ten seriál rozjel a stal se mnohem větším, než kdokoliv z nás čekal, včetně Netflixu, tak o tom začneš přemýšlet jinak, protože najednou cítíš právě tu zodpovědnost. Ale jsme fakt hrdí na to, jak vyrostli, jako herci i jako lidi. Zvládli to neuvěřitelně vyrovnaně. Pomohlo i to, že jich je víc. Nikdo z nich tím neprocházel sám. Jsou si hrozně blízcí.
3: Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Nějaký blázen tady v 5 ráno štípal dříví, říkal náš soused po jednom z nejdelších večírků, které jsme kdy doma pořádali. Františku, ještě jednou se omlouvám. No a tomuhle tématu jste se dnes v pořadu Dáme řeč věnovali se Zdeňkem Lukeslem. Povídali jste si o dodržování nočního klidu a o tom, jestli vám vadí, když sousedé pořádají hlučné noční večírky. A dovolal se i posluchač Doďa od Mělníka.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak Doďo, vás někdy někdo rušil nebo naopak vy jste rušil?
1: Ne, já s tím jako prakticky nemám žádný problém. Je mi 63 a do dneška vymetám rokový kapely a pokud je o pátek, sobotu, nemám s tím problém. I do té půlnoci si myslím, že se to dá vydržet.
2: No. Jasně. No a o všední dny byste to nechal být, jak to je?
1: Co bych teda asi úplně nemusel, kdyby někde poblíž té naší vesnice nějakou technoparty, to bych fakt asi už nedal.
2: Ano.
1: Ale jako rámusivou muziku mám pořád ještě rád i v tomhletom věku.
2: Jo. Jasně. Když jste třeba na dovolený nebo někde, kde chcete mít klídek, už se vám stalo, že vás někdo celou noc budil?
1: Jo, stalo. Oni v Itálii, když jste byli, tak na terase hotelu si udělali mejdlo teda, ale to tam na ně byli dvakrát z toho hotelu a furt si nedali říct, tak byla asi 1 hodina v noci, když jsem tam teda šel i já už, jestli by se nechtěli sklidnit, tak to asi v půdruhý zabalili. To mi jako vadilo. Já spím dobře, ale odsaď podsaď zase.
0: No jasně, všechno by mělo mít nějaké hranice, ale občas se to tak nějak vymkne. Zítra po 9 hodině můžete se Zdeňkem Lukeslem zavzpomínat na dětské tábory. Jak vzpomínáte na ty pionýrské nebo skautské? Kam jste rádi jezdili a navázali jste na táboře nějaké trvalé přátelství nebo vás tam potkala láska, kterou se podařilo udržet? Volat můžete zítra po 9 hodině přímo do studia Českého rozhlasu Sever na číslo 475 212 212 nebo nám můžete psát na náš rozhlasový Facebook.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever 10 minut před čtvrtou. Právě na 16.00 už František Janačík chystá další zprávy. Než k ním ale dojdeme, vypravíme se společně do Jilemnice. V lokalitě na Kozinci v Jilemnici na Semilsku totiž vodohospodáři rekonstruují dva vodojemy. Ty pitnou vodou zásobují celou oblast. První z nich už je v provozu. Na druhém ještě práce pokračují. Po jejich dokončení bude mít menší z obou vodojemů skleněnou fasádu i nové technologie. A kromě toho, že dál bude zásobovat pitnou vodou, vznikne u něj i odpočinkové místo pro veřejnost.
1: Nekontaminovat vodu, prosím, nekoupat se v tom.
2: Pouštění vody probíhá v tuhle chvíli. To je slyšet, jak to teče do té volné hladiny.
3: S Lukášem Lamačem z VHS Turnov jsme v jednom ze dvou vodojemů. Tenhle je už hotový, zrekonstruovaný do své původní podoby.
4: Tady už máme v podstatě, za tady těma dveřma už je voda. Tady to máme už načisto. Ještě se tam vrátíme na nějakou inspekci a podíváme se, jak nám ty sanace fungují. Ale v zásadě tady ten vodojem už je kompletně v provozu, je takhle zabezpečený. Hygienicky, všechno je zalepený, jsou tady už okna napevno.
3: Jilemnice zásobují tyto dva vodojemy na Kozinci. Vodohospodáři teď pracují na tom druhém větším vodojemu. Kromě toho, že bude zrekonstruovaný, tak aby mohl sloužit další desítky let, tak bude i architektonicky zajímavý. Bude mít skleněnou fasádu, říká ředitel svazku VHS Turnov Milan Hejduk.
5: Jeden je původní, který postavil italský námezní dělnici zhruba před 100 lety a druhý přistavěný, když se zvětšovala jilemnická zástavba. Ten velký má 1000 kubíků, ty malé mají 2x150, takže je to vlastně hlavní centrální vodojem pro celou lokalitu a my je během 2 let postupně přestavujeme a rekonstruujeme.
3: Kromě toho tady sdružení upravuje prostory, které budou sloužit veřejnosti, budou tu cesty, místa na sezení, informace o vodojemech a nové rostliny. Jak říká Hejduk, chtějí vodohospodářské stavby víc přiblížit lidem.
5: Otevřeme prostor před vodojemy lidem, kteří tady budou chodit na vycházky a je to turistická stezka, takže to bude takový jiný přístup k tomu areálu vodojemu. My tady máme takové speciální betonové prvky od firmy Kybik z Lišného, jsou takové úzkoprofilové betony.
3: Dokončení druhého vodojemu a veřejných prostor je naplánované na říjen. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Po bouřce nefunguje několik měřících stanic povodí Ohře, například na vodních dílech Fláje nebo Janov. Dva strážníky děčínské městské policie zranil agresivní muž, vyhrožoval, že zapálí panelový dům. Někteří ministři evropských zemí žádají zastavení financí pro Mezinárodní olympijský výbor kvůli účasti Ruska na olympiádě. Srážky a oblačnost z dopoledne ustoupily, teploty dosahují i 27 stupňů ve stínu. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Povodí Ohře přišlo po včerejší bouřce o několik vodoměrných stanic. Nefungují měřící zařízení na vodních dílech Fláje, Janov nebo na řece Svatavě. Správce toku zjišťuje rozsah škod a pracuje na obnovení provozu. Výpadek se týká průběžného sledování vodních stavů v lokalitách. Podrobnosti přidává mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Stanice nám ukazují průtoky a další potřebné údaje k hydrologické bilanci v daném místě. Aktuálně se pracuje na jejich zprovoznění a příští týden by měly být opraveny. Do té doby využíváme data naměřená Českým hydrometeorologickým ústavem.
0: Dva strážníci v Děčíně utrpěli zranění při zákroku proti agresivnímu muži, který vyhrožoval zapálením panelového domu. Uvedla to dnes městská policie v Děčíně. Muž je napadl, jednomu zlomil nos a druhému pohmoždil ruku a rameno. Agresivního muže si převzala policie. Strážníky ošetřili lékaři v děčínské nemocnici a jsou zpátky ve službě. Podrobnosti přidává mluvčí městské policie v Děčíně Lukáš Moudrý.
3: Strážníci při zákroku utrpěli zranění. Jednalo se o povrchová zranění hlavy plus zlomeninu nosu. Strážníkům byla odebrána krev, aby zdravotníci vyloučili nějaké infekční onemocnění.
0: 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci účastnit letních olympijských her v Americe v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, také Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. Ministři v dokumentu dodávají, že ruský a běloruský režim sport i nadále zneužívají ke svým účelům. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší.
1: Počasí.
0: V noci převážně polojasno, kránu místy mlhy, teploty od 16 do 10 stupňů. Zítra, tedy ve čtvrtek, většinou polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 25 nebo i 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na silnici 1/38 před Jestřebím. U krajnice se ve směru na Zahrádky pohybuje muž na invalidním vozíku.
4: Před Jestřebím jede invalida na vozejku ve směru na Českou Lípu, jo. A nikdo nesrazí.
0: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vysílat,
1: Humoriáda.
6: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké
7: dne.
6: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
7: Ano.
6: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
7: Já myslím, že každou chvíli.
6: Máte doma veselo?
7: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
6: A jak ten den uběhne.
7: Kam půjdeme.
6: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no ano, já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markalou pod nás naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať je náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať je náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Nehrdlí. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a pěnkava, děvenko...
2: Ale já tomu opravdu nerozumím. Tak. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí se.
3: Kdepak?
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík, když on Moutelík před 38 lety, odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lenčka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano.
1: Které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
0: Jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduše,
0: no,
1: peníze, žádný, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla
1: Merinka. Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformoval. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost. Mm-hmm.
0: Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si ji mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je. Navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rot.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. A jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejblem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užij si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: Ne, to příjmení to jiný nezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panoj Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerou jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
5: Děkuji. My taky, mějte se krásně. Děkuji, je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, Ivan Patriku a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně. Ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí. Dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází. A za tu židli, jo?
9: Ty to myslíš takhle, jo?
8: Ta židle to je jako strom, jo? A jukne, a jukne.
9: Jako ze zastromu, jo?
8: Jo.
9: Juk!
8: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk! To máme jukat radostně tady na Voráčkovou?
8: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
9: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá. Na pracu.
11: No, těm.
9: dobrodružstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčko, a svět byl dnes hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala, čekala.
9: Hele, Horáčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No. No dobře, já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
12: No, panouš.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Ale, když jsem viděl Voráčka, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Dy.
9: Co?
8: Dy.
9: Dy. Co ty?
8: Kamarádi.
9: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí. Pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šiklat. Jsem se těšila, těšila.
9: Těšila, těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje.
11: No, to nemusím rád. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mosko.
8: No, je to trošku.
11: To se ví, soudru režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
9: To není pro nás.
8: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo, jo, jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Tam ano. Jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo. A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Třeba Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no, ale no já vědí. Jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku ale říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska ale... se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka, má tyhle ty pravomoce?
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a no. Vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím, no.
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi.
3: Tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale ne, to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte? Yeah. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět a nevím, u limonády.
3: No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů. Půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný, za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka, no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu, byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, ta je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby zdávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji prázdnou.
2: No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco ano, udělám.
2: Takže tam byla pěkná seka.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. A měl jsem tam něco. Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřínka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik, do zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta, prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová, dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky.
9: Já.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Já.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem od jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokáže silničního provozu.
8: Jděte, to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: To už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako si to pamatuje. Ale paní si paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý jsi vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho, ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Budmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
2: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
2: Asi jak? Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
2: Ano.
3: Tak
2: ano.
3: Jak to, že neví?
2: No,
3: to
2: nevím,
3: to se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
2: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
2: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
2: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tom tobogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
2: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vypráví?
2: No určitě Petr vždycky přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském z pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype, a Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
2: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš vyprávěl?
2: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
2: jo,
3: i to, co léta všichni znají?
2: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší, a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je. Je to,
3: paměť je to hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít, a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka. A jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Moravec, Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč proti sobě, a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba Ačko. My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, nekolo, spíš pneumatika, ano.
3: Pneumatika, tak, ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví. Domluvá šathen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami. Dají ho všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivka opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mě to nevadí, protože je krásná uvnitř. Tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká našince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
2: Humoriáda.
3: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
4: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
3: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
4: V září.
3: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9:00 večer. Carmen, naslyšenou.
4: Naschledanou, krásné dny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Systém by měl začít fungovat od příštího roku. Celníci v Ústeckém kraji zadrželi dodávku plnou neokolkovaných cigaret. Poslanec Filip Turek by v případě stíhání kvůli nehodě nevyužil svoji imunitu. Srážky a oblačnost z dopoledne definitivně ustoupily. Teploty dosahují i 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím spočítá, schválila dnes koaličními hlasy ve třetím čtení sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově také na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a přinést do státního rozpočtu přibližně 14 miliard korun každý rok.
4: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a také jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
2: Část opozice přínos EET do rozpočtu zpochybňuje. Elektronická evidence tržeb podle ní navíc nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí Senát. Při běžné kontrole v Ústeckém kraji objevili v uplynulých dnech celníci dodávku naplněnou krabicemi s neokolkovanými cigaretami. Únik na spotřební dani vyčíslili na více než 3 miliony a 100 tisíc korun. Kromě zpětně vyměřené daně hrozí kontrolovaným lidem také vězení až na 3 roky. Další podrobnosti vzhledem k trestnímu řízení mluvčí celníků Jan Moc neuvedl. Oprava Veseckého rybníku v Liberci začne během září. Povodí Labe za ní zaplatí přes 23 milionů korun. Revitalizace potrvá 2 roky. Z rybníka sloužícího k rekreaci je nutné mimo jiné odvést zhruba 11 tisíc kubíků bahna. Dělníci postaví nový bezpečnostní přeliv a opraví hráz. Ta byla narušena při povodních v roce 2014. Doteď je opravená jen provizorně. Podle generálního ředitele povodí Labe Mariana Šebesty byly přípravy na revitalizaci komplikované.
5: Jednou to mělo připravovat město, jednou my, a to se několikrát prostřídalo. Teďka konečně se to dostalo do stádia, že víme, čí to bude a jak se to bude realizovat. Ty práce jsou ale omezeny tím, že není možný ten rybník vypustit. Musí se vypustit, takže se překope hráz. Nejsou tam prostě spodní výpusti. To znamená, teďka ty práce nejsou vidět, jsou přípravný, nicméně pak začnou.
2: Poslanec motoristů sobě Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě v Praze, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy srazilo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera poslanec Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje.
3: Počasí.
2: V noci převážně polojasno, k ránu se místy budou tvořit mlhy, teploty klesnou na 16 nebo i 10 stupňů. Zítra čekejte většinou polojasno, odpoledne se ojediněle už objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra od 25 do 29 stupňů, to zejména v Polabí, na horách zítra od 21 do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: A dálnici D8 stojí před 30. kilometrem ve směru na Německo porouchané osobní auto. A ještě jednou zálnice u 39. kilometru opět ve směru na Německo omezuje provoz porouchaná dodávka. Nehoda v Děčíně policie řeší u železničního přejezdu v Horním Žlebu na Labském nábřeží srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Právě začíná náš odpolední pořad Den v kraji. A od mikrofonu vás zdraví Mirek Tartárek.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A aktuální informace od nás ze severu Čech připravil František Janačí.
2: Most řeší dopravu a současně se snaží popsat problémy, které musí lidé na svých cestách městem řešit denně. Třeba dlouhé vzdálenosti mezi přestupními zastávkami tramvaje a autobusu nebo chybějící páteřní síť cyklostezek. Rozsáhlý průzkum provedla společnost City Traffic. Zjišťování popsal jednatel City Trafficu Petr Pšenička.
3: Tady se dělalo, tuším, že ve 200 profilech měření intenzity dopravy automobilové. Tohle je naprosto nejpodrobnější měření, co jsme kdy zažili. Takového velkého města.
2: Jak také v této hodině uslyšíte, na veřejné projednání takzvané udržitelné mobility v Mostě přišlo 6 lidí. Řidiči ode dneška nesjedou na dálnici D7 u Droužkovic na Chomutovsku. Zavírka nájezdů i sjezdů platí v obou směrech. Silničáři budou pracovat do října na sanaci po sesuvu svahu. Uzavřený je i most nad dálnicí spojující Droužkovice a Březno. Ode dneška je v jízdárně Teplického muzea k vidění výstava s poetickým názvem Tichá krajino. Svojí tvorbu ovlivněnou místem, kde žijí a tvoří, představuje 7 pedagogů Fakulty umění a designu Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Návštěvníci uvidí projekty grafické, malířské, prostorové, objektové a třeba poklepáním na různé předměty se můžou zapojit i do vytváření svébytné hudby.
4: A ten zvuk se nese prostorem a ovlivňuje vlastně to okolí. Ten člověk se vlastně jakoby stiší a zaposlouchá se do zvuku, který sám vydal.
2: Na vernisáži se byl podívat i náš severočeský stopař Robin Rerich, který vás na prohlídku Tiché krajiny pozve v této hodině. Obyvatelé České Kamenice se můžou vyjádřit k turistickému ruchu. Poslouží jim tomu anketa na webových stránkách města. Dotazník je anonymní a vytvořila ho studentka sociálně-ekonomické fakulty Ústecké univerzity pro účely své bakalářské práce. S výsledky ale bude pracovat i město. Radnice se z dotazníkového šetření může dozvědět, jak místní lidé návštěvníky vnímají a jestli třeba kvůli nim mají kde parkovat. Sdílená kola v Roudnici nad Labem budou po městě jezdit až do října. Na sociálních sítích to uvedl mluvčí města Jan Vancel s tím, že si kola obyvatelé oblíbili a radnice proto jejich provoz bude podporovat po další 3 měsíce. Na 18 stanovištích si lidé můžou půjčit celkem 50 kol. Prvních 15 minut je zdarma.
1: Aktuální regionální informace nám přinesl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Trojka na Zagorová a Nešlap nelámej, posloucháte Český rozhlas Sever a Den v kraji je 15 minut po 17. hodině. Přestupní úzel městské hromadné dopravy, parkování nebo sítě cyklostezek na území mostu řeší tamní plán udržitelné městské mobility. Při včerejším veřejném projednávání plánu odborná firma seznámila veřejnost s výsledky dopravních průzkumů. Čas si našlo 6 obyvatel ze zhruba 60-tisícového města.
1: Četnost těch spojů a tak všeobecně doprava po mostě.
2: Popisuje Tomáš, proč přišel na veřejné projednávání plánu udržitelné mobility. Do jednací síně magistrátu dorazil za veřejnost i Jan Machovec.
3: Já se rád zajímám o dění v mostě, já rád jsem na kole, takže mě zajímá dostupnost vlastně respektive možnosti opuštění města most na kole, protože možností současnosti most není. Týká se to samozřejmě nějakého veřejného parkování, dopravy v klidu.
2: Společnost City Traffic vypracovala pro město most rozsáhlou analýzu dopravy. Měřila pomocí kamer hustotu provozu, monitorovala parkovací místa a dotazovala se přibližně 600 obyvatel města na otázky týkající se městské hromadné dopravy, automobilové dopravy nebo využití jízdních kol. Podle jednatele společnosti City Traffic Petra Pšeničky přinesl průzkum zajímavé poznatky.
4: Nejsme místně nepřišli bychom na to, že vlastně u Prioru je přestupní bod z tramvaje na autobusy a ti lidé to označili velmi často jako za problém, protože než se dostanou z jednoho na druhé, tak jim ten na další navazující prostředek ujede, protože to není tak jednoduché. Oni to vnímají jako, že to je problém, že jim to před nosem ujíždí, takže o to více se potom návrhové části na to můžeme zaměřit a zkusit něco vymyslet, co by se s tím dalo dělat.
2: Tak podrobnou analýzu jako v mostě podle Petra Pšeničky jeho společnost nikdy nedělala.
4: Armádou lidí se snažíme zjistit, kolik kde je aut zaparkovaných legálně, nelegálně, kolik je volných míst. Tady se dělalo, tuším, že ve 200 profilech měření hustoty nebo intenzity dopravy automobilové, což je jako, že jsme dělali už mnoho dopravních plánů a plánů udržitelné mobility, tak tohle je naprosto nejpodrobnější měření, co jsme kdy zažili u takového velkého města.
2: Posouzení návrhové části, tedy debatu nad opatřeními, která mají zlepšit jak městskou hromadnou dopravu, tak i běžnou i cyklodopravu, chce mít most dokončenou do poloviny příštího roku. Pak bude věc ještě posuzovat ministerstvo dopravy. První konkrétní zásahy do současného systému dopravy v mostě bude možné očekávat až kolem roku 2029 až 2030. Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Dohrala nám další z písniček na Českém rozhlasu Sever, to byl Tomáš Klus a Když si tě dívko představím. Posloucháte pořad Den v kraji, je 17 hodin a 24 minut.
2: Počasí.
1: Teď už je tady ten správný čas na předpověď počasí. Na telefonu máme Polinu Matyuninu z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne.
1: Tak jak je to s počasím na severu Čech, jak to teď vypadá a jak to bude vypadat dál, to znamená v noci na zítra?
3: A tak v současné chvíli na území Ústeckého kraje máme hlavně polojasnou, ale místy i skoro jasnou oblohu. Co se týče teplot, tak v současné chvíli se pohybujeme něco mezi 23 až 26 stupni Celsia. A co se týče nočních hodin, tak i nadále budeme mít spíše polojasnou oblohu. Kráno se na místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty dnes v noci očekáváme něco mezi 16 až 13 stupni Celsia.
1: No a jak to bude tedy s počasím vypadat zítra ve čtvrtek?
3: A takový čtvrtek, kromě již zmíněných mlh, brzo ráno očekáváme, že budeme mít i nadále většinou polojasno. V odpoledních hodinách se nám ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, ale hlavně na území Krušných hor. Co se týče teplot, tak zítra očekáváme 26 až 29 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku bude o něco teplejš, tam čekáme kolem 25 stupňů.
1: Děkuji za aktuální informace o počasí a zase někdy naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: No a pojďme se vrátit k muzice, tady je skupina Elán a Člověčina.

0: Skupina All for One a I Swear v pořadu Den v kraji na Českém rozhlasu Sever. Máme 2 minuty po 17:30.
1: Regionální stopař.
0: Ode dneška je v jízdárně Teplického muzea k vidění výstava s poetickým názvem Tichá krajino. Svoji tvorbu ovlivněnou místem, kde žijí a tvoří, představuje 7 pedagogů Fakulty umění a designu Ústecké univerzity. Na vernisáži výstavy se byl podívat náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Mě fascinuje ta různorodost těch materiálů, té tvorby, těch děl. To byl záměr?
3: To byl určitě záměr představit různorodost, mnohost vlastně té tvorby, která na Fakultě umění a designu je. Jsou to vlastně projekty grafické, malířské, objektové, instalační, sklářské a vlastně i hudební.
2: Vysvětluje Tereza Nováková, kurátorka výstavy Tichá krajino.
4: Pro mě je vlastně důležitá tedy jak ta vizualita, tak i ten prostor, ve kterém se člověk pohybuje a který vnímá i po té zvukové stránce.
2: Vysvětluje umělkyně Lada Semecká.
4: Ta interaktivita spočívá v tom, že návštěvník může přijít k těm objektům, které jsou tu vystavené, a sám jemným úderem zavěšené ozvučnice vydá nějaký zvuk. Každý člověk tou svou dikcí nebo energií, kterou vloží do toho úderu, vytvoří trošku jiný zvuk, ne jiný tón, ale jiný zvuk. A ten zvuk se nese prostorem a ovlivňuje vlastně to okolí. Ten člověk se vlastně jakoby stiší a zaposlouchá se do zvuku, který sám vydal.
2: Výstava 7 akademiků, umělců a plná různých metod, uměleckých přístupů, prostředků, jak vyjádřit umění krajiny Ústeckého kraje.
5: To jsou pískovcové kameny, které jsem si přivezla z Drážďan před několika lety. A protože mi přišly sami o sobě krásné a vlastně jsem je vnímala jako modely krajin, modely kopců, tak jsem do nich udělala jenom jemný minimalistický zásah, který ten jejich půvab vlastně zdůraznil.
2: Popisuje umělkyně Markéta Váradiová.
5: Dalším dílem jsou houby, které jsou tady rozesety různě po galerii Choroše. Moje houby tak jako intervenují a různě se objevují mezi díly mých kolegů. Nevytváří jeden celek, ale prorůstají tam, kde by je nikdo nečekal a nikdy ani nechtěl.
3: Ať chcete nebo nechcete, tak to místo se propíše do té vaší tvorby, do těch pohledů, do inspirace.
2: Říká Tereza Nováková, kurátorka výstavy.
3: Já bych ráda řekla, že ta výstava je vlastně milá, že je přátelská, že je klidná a tichá a příjemná na to tady jako pobývat.
2: Výstavu Tichá krajina můžou zájemci navštívit v jízdárně Teplického zámku až do konce srpna. Z Teplic Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Petra Černocká a Vrať mi zpět můj smích. Posloucháte Český rozhlas Sever a středeční pořad Den v kraji, tedy souhrn regionálních informací. Takového fotbalistu prvoligové Teplice potřebovali jako sůl. Režisér hry s kreativními myšlenkami jim dlouhodobě chyběl. Po letním přestupu z Dukly Praha by se měl dirigentské taktovky chopit Marcel Čermák.
1: V minulé sezóně za klub z Julisky skóroval v nejvyšší soutěži 4x a navrch přidal 6 asistencí. Tvořivost má Čermák v krvi.
2: Jsem vlastně vyrůstal na takových těch kreativních hráčích. Jsem se na ně koukal v televizi a hrozně se mi líbilo vlastně ta genialita toho fotbalu. A i díky tomu to vnímání fotbalu mám celý život, takže prostě tyhle ty věci k tomu patří a dělají fotbal fotbalem a hraje se to pro diváky, samozřejmě i na výsledek, ale kreativní věci k tomu patří a mně se to vždycky strašně líbilo, takže když můžu, tak zkouším něco vymyslet, občas se to podaří, občas to nepodaří, ale vlastně myslím si, že to je jedna z mých silných stránek.
1: Řekl Marcel Čermák. Ten rád tvoří hru. Dechberoucí solové akce od něj ale fanoušci Teplic čekat nemají.
2: Tak já nejsem úplně klíčkař, že bych předváděl tyhle ty finesy, ale hodně spolehám na tu svou levou nohu, kterou se snažím co nejvíc využít, protože, jak se říká, my leváci vlastně moc tu probu nevyužíváme, že je taková na opírání, ale já spíš se snažím hrát tak, aby to pomohlo tomu týmu a nepouštím se zase do věcí, které vím, že nejsou moje silná stránka.
1: Čermákovo předností je, že se při hře nebojí občas něco pokazit. Alibismus je mu cizí.
2: Jsem to vždycky bral takhle, že vlastně, když něco nevyjde, tak to k fotbalu patří a člověk, když to neskusí, tak vlastně nikdy neví, jestli to vyjde a hlavně potom se nemá jako jak rozvíjet, protože chyby k tomu patří. Samozřejmě je potřeba vědět jako v tom zápase, v jakém prostoru a v jaké situaci si ty chyby dovolit, ale myslím si, že čím víc člověk jakoby na začátku té kariéry kazí a poučí se z toho samozřejmě, tím potom to větší sebevědomí má a myslím si, že i dostává takovou tu kreativitu do sebe.
1: Čermákův fotbalový charakter by měl teplické hře prospět. Právě v útočné činnosti by měli Severočeši oproti minulé sezóně dost přidat.
2: Jsem tady proto hlavně, abych přenesl to, co jsem se za ty léta naučil a abych pomohl celým Teplicím a pomohl vlastně dostat tam, kde chtějí být, protože si myslím, že Teplice mají teďka jsou na vzestupu. Hodně se toho tady mění a myslím si, že ten posun je jako značný a tu roli v týmu já si budu muset určitě jako vybojovat celým zadarmo a budu muset ukázat, že jsem tady právem a budu prostě makat a udělám všechno pro to, abych tomu týmu pomohl.
1: Prohlásil odhodlaně záložník Marcel Čermák, který během léta posílil prvoligové Teplice. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Tolik písnička od Albána a Rominy Power v 17 hodin a 49, teď už 50 minut. S vámi je Český rozhlas Sever a pokračuje středeční den v kraji. V neděli naposledy budou platit cenové stropy na benzín a naftu. Vláda rozhodla, že od příštího týdne budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Česká vláda tak následuje další evropské země, které od regulací ustupují.
1: Od pondělí 20. července se tak ceny benzínu a nafty v České republice vracejí k čistě tržnímu mechanismu a spotřební daň nafty se vrátí k původní hodnotě.
2: Oznámila v pondělí po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kabinet k pravidelnému určování nejvyšších možných cen přistoupil v dubnu. Reagoval tak na prudké zdražování ropy. Její cena rostla kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tato mimořádná tržní situace podle Schillerové už pominula. S tím souhlasí i hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
3: Není nějaká mimořádná tržní situace, protože ceny ropy Brent na burze vyklesaly potom černé.

0: pojednání vlády i sama ministryně Alena Schillerová.
1: Ministerstvo financí bude ceny a marže i nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
0: I přesto, že není jasné, jestli se Íránu a Spojeným státům podaří vyjednat mír, podle odborníků jsou v nejbližší budoucnosti velké cenové výkyvy ropy málo pravděpodobné. Trhy se podle nich totiž stabilizovaly a na situaci si zvykly. Analytik Jiří Tyleček ze společnosti XTB ale připustil, že na některých místech v Česku by paliva zdražit mohla.
2: Lokálně, tam, kde ceny už byly v historii vyšší, tam, kde je vysoká poptávka, tak tam pravděpodobně opět narostou marže. Nicméně na tom celkovém trhu by to nemělo být příliš znát.
0: Vedle marží se podle analytičky Jany Klímové na cenách od pondělka projeví i konec snížení spotřební daně na naftu.
3: Určitě dojde ke zvýšení ceny u nafty, a to z důvodu, že vláda potom 19. červenci ruší i tu daňovou slevu a ta je teď zhruba 2,30 koruny na litr, takže to se nepochybně promítne v naftě hned.
0: Česko je momentálně evropskou zemí s druhou nejnižší cenou paliv. Podle společnosti CCS, která vývoj cen pohonných hmot dlouhodobě monitoruje, lidé ještě o víkendu za litr benzínu platili v průměru 39 korun a 90 haléřů. Litr nafty pak stál asi 36 korun a 80 haléřů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek a má dívka N a dnešní pořad Den v kraji nám na Českém rozhlasu Sever pomalu končí. Za chviličku bude 18 hodin, vás tím pádem čekají další aktuální zprávy a potom už písničky na přání. I v další hodině vysílání se naslyšenou těší Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Řidiči v Ústí nad Labem musí kvůli havárii vodovodu počítat od zítřka s omezením provozu na Mariánském mostě. Autobusová zastávka u Liberecké nemocnice má být podle magistrátu v provozu už brzy. Přes 3/4 kontrolovaných e-shopů porušují předpisy, zjistila to Česká obchodní inspekce. V noci převážně polojasno, k ránu mlhy, teploty klesnou i k 10 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Dopravu na Mariánském mostě v Ústí nad Labem od zítřejšího rána omezí havárie vodovodu. Uzavřený bude jízdní pruh před sjezdem z mostu směrem do centra. Řidiči jedoucí ze Střekova budou muset využít objízdnou trasu do města přes Krásné Březno. Radnice o omezení informovala na sociální síti Facebook. Městská hromadná doprava bude jezdit beze změn. Omezení zasáhne jediný most přes řeku Labe pro automobilovou dopravu. Benešův most je kvůli rekonstrukci stále uzavřený do konce letošního roku. Nová autobusová zastávka u krajské nemocnice v Liberci by měla být podle vedení města v provozu v nejbližších týdnech. Původně měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu museli převzít technické služby. Ty už zastávku dokončily a město aktuálně čeká na kolaudaci od stavebního úřadu. Více řekl náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
4: Nemůžu mluvit za stavební řízení, které prostě v současné době a v době dovolených déle trvá a my nemáme vliv na stavební úřad tak, aby jsme rozhodovali, kam má přijít kolaudovat a v jakém režimu to má. Máme příslib, že by to mělo být už co nejdříve.
2: Proti původní dodavatelské firmě město vede sankční řízení. V letošním prvním čtvrtletí porušili zákon více než 3/4 prověřovaných e-shopů. Nejčastěji nedodrželi pravidla informování o možnostech reklamace. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky se ovšem většina českých e-shopů řídí pravidly obchodních podmínek. Lidé by si podle Vetyšky měli dát pozor hlavně na e-shopy, s kterými nemají vlastní zkušenost.
5: Já vždy doporučuji nakupovat u českých prověřených obchodů, pak když už někdo z nějakého důvodu chce nakupovat třeba u nějakého zahraničního, třeba čínského obchodu, tak mu doporučuji, aby zaprvé neplatilo předem a pak, když toto není možné, tak aby nakupoval třeba opravdu jenom to levné zboží, což se prakticky děje.
2: Česká obchodní inspekce varuje taky před problémovým prodejem na internetových tržištích nebo sociálních sítích. Podle Vetyšky tam často nabízejí zboží zahraniční prodejci, kteří prodávají padělky anebo zdraví nebezpečné zboží. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi. Informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl zranění, lékaři ho po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Případ vyšetřují francouzské úřady.
3: Počasí.
2: V noci převážně polojasno, k ránu se místy vytvoří mlhy, teploty klesnou k 16 nebo i 10 stupňům. Zítra, tedy ve čtvrtek, bude většinou polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra čekejte od 25 do i 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 je kvůli spadlému návěsu kamionu u železničního přejezdu Lukovky Vadlový provoz jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

To tolik další z písniček, které nestárnou, tak to byla skupina Prontosauři a Valčíček. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, jsou tady večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek a hned si také prozradíme kontakty sem ke mně do studia. Tak o písničku si můžete zavolat, číslo telefonu to je 475 212 212 anebo si o písničku napište, buď textovou zprávou neboli SMS-kou na 90 011 04 ve tvaru. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a text vašeho zkazu a také se můžete napsat na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolí tedy kontakty a teď už ta první SMS-ka, než tady budou první telefonáty. Prosím, zahrajte mě a dědovi píseň o Petry Černocké, Svatební. Děkuji, babi a děda z Janova. Zdravíme a posíláme písničku.

0: Černocká písnička, která se jmenovala Svatební, a písničky na přání, to jsou samozřejmě i vaše telefonáty. Ten první po 18. hodině je ze Žatce a ve vysílání vítám posluchače Honzu. Honzo, dobrý večer.
1: Ahoj.
0: Tak my jsme tam spolu nachystali i moji velmi oblíbenou skupinu, legendární to skupinu, tak co to bude pěkného, komu dalšímu zahrajeme tu písničku?
1: Skupina Okno mé lásky, já jsem se tepil.
0: Ano, tak a komu ji zahrajeme, pro koho bude dalšího tedy?
1: Jo, písnička bude pro tebe.
0: Jo, děkuju.
1: Pro všechny posluchače Rádia Sever a pro kamarády z Hospůdky u Standy. Hospůdka u Standy.
0: Ano.
1: A pro kamarádku Janu.
0: Dobře. No a možná teď všichni se mnou budou mít stejnou představu, že právě teď pokládají single skupiny Olympic, ten vinylový černě na gramofon, pokládají ano. Tam přenosku, zapínají 45 otáček a takhle pěkně nám to začíná hrát. Tak už je to tady. Samozřejmě u nás ne z gramofonu, ale z digitálního zařízení. Tak hezký poslech, Honzo, zase někdy ahoj a naslyšenou.
1: Ano, děkuju, ahoj.

0: Tolik tedy legendární skupina Olympik a písnička Okno mé lásky. Jsou tady písničky na přání, před chviličkou tady byl na telefonu první posluchač po 18. hodině. A aby to bylo pěkně vyrovnané, teď už je na telefonu nachystaná první posluchačka. A tou je paní Maruška z Chomutova. Já vás vítám, dobrý večer.
1: No já vás taky zdravím, moc Mirečku, zdravím i všechny posluchače a dnes bude písnička především pro Květušku, Romana a Jirku do Vysoké, ano. Pak Marcelku a Radka, také pro Milenku, Ivetku, Jarmilku, do Jirkova, Boženku a Marušky, Děčín a Šestajovice. A bude i pro vaši maminku, samozřejmě děkuju. I pro vás.
0: Děkuju Mirečku, moc.
1: Vy tak... jste výborný moderátor.
0: No, to nevím, ale děkuju.
1: A pro všechny posluchače a moc děkuji za zahrání a poprosím vás o písničku, kterou jsme teda...
0: Ano, já tady mám před sebou nachystanou, Abu.
1: Věřím, že se mi bude líbit.
0: Jak jsem slyšel, tak s touhle písničkou, kterou jsme tady spolu nachystali, oni snad končili koncerty, opravdu je hezká, prý s nima všichni, a vlastně viděl jsem i záznam koncertu, kdy to tak bylo, že všichni s nima zpívali. Thank you for the music se jmenuje, tak za chvíličku si pustíme.
1: Tak
0: i vám se hezky poslouchá. Naslyšenou.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Švédská čtveřice ABBA a písnička Thank You for the Music. Jsou tady písničky na přání, za chviličku zkusíme další vaše telefonáty, ale já tady mám teď před sebou nachystanou zase jednu SMSku. Dobrý den, prosíme pěknou italskou pro Hanku a Hinka od Teplic, zdraví a písničku posílají ústečtí kamarádi, vyberte nejlépe Acapulco. Tak tady jsou Rké pověry a je to i ode mě.

0: Hudební byli do Itálie, tak to byly Ricky Poveri a Acapulco. No ale pokračujeme, já se teď budu věnovat opět telefonní lince číslo 475 212 212 a ve vysílání vítám pana Františka z Lomu u Mostu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jsem rád, že se dotelefonoval, také jsme na spolu nachystali tu hezkou písničku I Can't Stop Loving You od Ray Charlese, tak komu ji budeme posílat, komu ji zahrajeme?
1: Písnička bude pro moji sestru do Meziboří, do Německa panu Herbertovi a jeho paní Lindě a také do Věcní paní Jitce a jestli ještě můžu do Litvínova, paní vedoucí cukrárny u Horáku. Písnička je pro vás. Děkuju. A děkuji vám za vyhledání.
0: A písnička je pro vás i pro vaši paní, tak až se vrátí z toho sběru těch květin někde, jak je
1: ano,
0: před
1: děkuji.
0: Budovou vaší tam někde, takže jsme jí zdravili, jo? Tak ano. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Ray Charles, I Can't Stop Loving You, jsou tady písničky na přání, pokračujeme dál a hned s dalším telefonátem. Ve vysílání vítám posluchačku Alici, která nám volá z Kostelce nad Labem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak vy jste tady po mně chtěla písničku od Šárky Reskové, písničku Borůvková. Já vám to přání splním, už to tam čeká na odvysílání. Komu zahrajeme dalšímu?
1: Já bych to zahrála pro všechny posluchače, nechala to zahrát, který poslouchají naše rádio.
0: Ano, ano.
1: Také pro vás a
0: děkuju.
1: Vlastně všem lidem.
0: A taky pro vás, jste říkala, že se nějak nemůžete dovolat, tak konečně se to prokletí zrušilo, už jste tady se mnou. Tak
1: dobře.
0: Hezký
1: tak jo,
0: večer
1: se krásně.
0: A zase až to někdy vyjde. Naslyšenou.
1: Dobře, naschledanou.

0: Ano, pěkný večer s Českým rozhlasem Sever a namísto byla ta další nestárnoucí písnička, která nestárne nám dohrála. To byl Václav Neckář, já myslím, že jste ho poznali, ale to mé. No ale pojďme se dál věnovat písničkám na přání. Pojďme se teď po telefonních linkách vypravit do Štětí. Tam je u telefonu Pepa, který také o sobě občas říká, že je Pepa dvojka. Je to tak?
1: Ano,
0: Pepo,
1: ano,
0: dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý odpoledne.
0: A nebo tak, hodně pozdní, ale. Tak písnička bude od Pavla Bartoně a Vladiny Pavlíčkové ještě pár dní a komu ji pošlem, komu ji věnujeme?
1: Tak zdravím všechny posluchače a Pepu ze Štětí za svou návičku Šredlovou z Mělníka a zdravím Domažice, Tuháň Pavličky a tady ze Štětí všechny lidičky, který to poslouchají.
0: Dobře, a já taky Pepu ještě jednou tady.
1: A pro tebe,
0: jedničku.
1: A pro tebe.
0: Děkuju. Tak Pepo, děkuju moc a teď jdeme hrát a až se hezky poslouchá. Naslyšenou.

Písničky na přání Český rozhlas Sever a teď budeme přát ke krásným narozeninám. Dnes slaví maminka Věra Urbanová z Ústí nad Labem 85. narozeniny. Za všechny, kdo jí mají rádi, hodně zdraví přeje dcera Radka. Prosím, vyberte písničku od slovenské skupiny Progres. Tak všechno nejlepší od nás, ode mě a tady je Cesta životom.

Tolik tedy cesta životom skupina Progress a já tady mám pro ty dnešní večerní písničky na přání nachystané ještě jedno čtení, jednu krátkou SMSku. Prachovské skály pro mě a všechny letní výletníky. Díky Dáša Tysa. Tak za chviličku zahraji, ovšem pomalu se nám také blíží 19 hodin, budou tady zprávy a potom už se můžete těšit na další pořady. Tak určitě mějte hezký večer a zítra po 12. nebo po 18. hodině se těším u písniček na přání opět naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Po bouřce nefunguje několik měřících stanic povodí Ohře. Dva děčínské strážníky zranil agresivní muž, vyhrožoval zapálením panelového domu. Firma AŽD začala na Jičínsku testovat provoz vlakotramvaje. V noci převážně polojasno, k ránu se místě vytvoří mlhy, teploty klesnou i k 10 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Povodí Ohře přišlo po včerejší bouřce o několik vodoměrných stanic. Nefungují měřící zařízení na vodních dílech Janov, Fláje nebo na řece Svatavě. Správce toku zjišťuje rozsah škod a pracuje na obnovení provozu. Výpadek se týká průběžného sledování vodních stavů. Jak řekla mluvčí povodí Ohře Dana Zikešové, opravy mají trvat přibližně jeden týden. Dva strážníci v Děčíně utrpěli zranění při zákroku proti agresivnímu muži, který vyhrožoval zapálením panelového domu. Uvedla to dnes městská policie. Muž je napadl, jednomu zlomil nos a druhému pohmoždil rameno a ruku. Agresivního muže si převzala policie. Strážníky ošetřili lékaři v děčínské nemocnici a jsou zpět ve službě. Podrobnosti přidává mluvčí děčínské městské policie Lukáš Moudrý.
3: Strážníci při zákroku utrpěli zranění. Jednalo se o povrchová zranění hlavy plus zlomeninu nosu. Strážníkům byla odebrána krev, aby zdravotníci vyloučili nějaké infekční onemocnění.
2: Budova B městského úřadu v Novém Boru zůstává navzdory současné rekonstrukci otevřená, upozorňuje na to vedení města. Dělníci v budově v ulici Bedřicha Egrmana instalují novou vzduchotechniku a klimatizaci, také opravují arkýře a modernizují sociální zázemí. Úřad ale funguje v běžném režimu. Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích a také do center měst. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše představili. Vůz dostal jiná kola a napájení je řešeno bateriovým boxem. České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Společnost na testování dostala speciální výjimku platnou do konce roku 2027. V Maďarsku v politice končí jeden z nejznámějších představitelů bývalé vlády Viktora Orbána. Péter Szijjártó se vzdává poslaneckého mandátu a odchází do soukromého sektoru. Někdejší ministr zahraničí bude podle serveru Talex.hu nově pracovat pro čínskou automobilku BYD. Szijjártó své rozhodnutí oznámil na sociálních sítích. Bývalý šéf maďarské diplomacie patřil k nejviditelnějším tvářím Orbánovy vlády. Dlouhodobě prosazoval úzkou spolupráci s Ruskem i s Čínou a pravidelně komunikoval třeba s ruským ministrem zahraničí Lavrovem.
1: Počasí.
2: Zítra většinou polojasno, odpoledne se objeví přehánky nebo i bouřky, ale spíš ojediněle. Teploty čekejte do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průtahu obcí Doksany po silnici číslo 608 je kvůli opravám zavedený střídavý jednosměrný provoz. Ve Vejprtech pozor na zúžení na hlavním průtahu před městským úřadem. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To jsem pozdravil nejen magistru Dagmar Magincovou, ale takhle začíná i e-mail, který k nám přišel od posluchačky Inky. A ona nám napsala, nevím, jestli můj dotaz patří sem, ale nenapadá mne, kde jinde by se to dalo zjistit. Patří sem. Víte, paní magistro, patří. Paní Inko, máte štěstí, patří, vystihla jste to, našla jste správnou rubriku. V poslední době, jak píše paní Inka, se setkala s averzí k tomu, když někdo někomu přeje štěstí a drží mu pěsti. Všeobecně mezi lidmi se drží palce. Paní Inka ale odjakživa, když chce někomu přát, aby měl úspěch, nebo aby se mu dařilo, tak drží pěsti, protože pěsti jsou štěstí, píše. Na druhou stranu, pokud by držela palce, přeje prý dotyčnému kopance. Tak se ptá, jestli jí můžeme říct, jak to vlastně s těmi pěstmi a palci a držením a tak je. Předem děkuji za odpověď. To jsem zvědavý, jak jste se s tím poprala a co jste vyhledala.
2: Zkusím to trošičku zestručnit. Když se vrátíme k tomu významu, tak ten je samozřejmě jasný u obou těch rčení. Jak držet pěsti, tak držet palce znamená přát někomu úspěch, být na jeho straně, přát mu dobrý výsledek. A já jsem se tedy podívala do slovníku české frazeologie a idiomatiky a zjistila jsem, že tam se uvádí pouze frazem držet někomu palec nebo palce. O pěsti se tam nic neříká. A je tam ale zase navíc vysvětleno, že toto rčení se užívá zpravidla i s gestem, kdy palec zatneme do pěsti, schováme ho pod prsty ruky. A u toho frazému jde o přejímku z němčiny, ale původně to gesto je pravděpodobně z římských dob, kdy gladiátor, který prohrál, tak se o něm rozhodovalo tím gestem palec dolů. A proti tomu existovalo gesto jakéhosi soucitu a milosti. To znamená ten palec schovaný v pěsti, aby nemusel zemřít.
1: Jsou tady nějaká synonyma toho výrazu držet pěsti, držet palce, když už jsme u toho?
2: Jsou a zase můžeme zůstat třeba u těch, která uvádí ten slovník české frazeologie, ze srdce někomu něco přát, nebo být v duchu s někým, a nebo někomu přát zlom vás, což je jaké velice zajímavé spojení. A jestli ještě můžeme na závěr ujistit paní Inku, že v těchto případech, kdy volím mezi nějakými frazémy, není nutné se ptát, který je správný a který je špatný. Protože už Jaroslav Zaorálek, který se rčeními a příslovími intenzivně zabýval, vyslovil takovou charakteristiku rčení, nebo frazému, nebo idiomu, a sice, že jde o stylistické obohacení našeho vyjádření, které má lidový původ spontánní, bezprostřední. Takže jakou variantu si zvolím, tak obohacuji svůj individuální styl, svůj jazyk, vyjadřuju svoji náladu a podobně.
1: Můžeme si s tím hrát, můžeme si dělat, co chceme.
2: Přesně tak.
1: Paní Inko, držíme palce, promiňte, pěsti, abyste se s tím poprala.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volár na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno, maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiče v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Víš, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
0: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více transitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
6: My teď usilujeme odklon transitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
7: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujediněle bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ujediněle bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly. Na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petra Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90ky. Nicméně původně jste vystudoval herectví, až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobie, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobie, kdy se odovzdávali jako herecké ceny třeba Zlaté slučky, to bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mě vyhovuje, alebo čo očakávám od režiséra, akým způsobem se mnou bude komunikovat, ako ma bude nějak motivovat, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tu cestu k tej postave. A podle toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak, presne, je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, co hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájemně možno vnímáme obidvaja rovnako. Ako náhle přichází nekomunikácia, alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle, určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal, já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra, takže to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom placi, mě baví... keď se mnou komunikuje a ako vlastně pracuje, protože málo kdy se stane režisérovi, aby přišel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastně jsem aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, a necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť veci s hercom, pomáhať mu alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že... vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia, niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho, ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a tomu sa vedieť prispôsobiť.
0: Říká Petr Bebjak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karlem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mi to jako, mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trbaž ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realit, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě. Nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si může zmeniť postavy, může si vymýšľať, protože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To, čo sa mi na ne páči, že je to pohádka o inakosti.
1: V čem ta inakost spočívá?
0: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu. A v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
1: Sú to pohádky pro český trh?
0: Obidve.
1: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
0: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by jsme chceli robiť na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
1: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
0: Ano, vždy to tak je. Albo málo by být.
1: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
0: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. Toto už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
1: krimi? Krimi?
0: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
1: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Petr Bebjak.
0: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
2: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
2: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
4: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. Čtyři zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
5: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
6: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů.
1: Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je uberou na silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba. Tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny, plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme to my, přesně.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuji pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Děkujeme moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám, můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujem.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si neumíte představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme, to je tuplovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A první pohled mi padla do oka, jo, že to byla prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezké chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla?
4: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, co jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
5: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
4: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit. Zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje, bylo něco takového?
5: No většinou to byla nějaká kytička taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, ano, no.
4: Šli jsme i dokonce do divadla, měl tady zrovna Neckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvu ji, uvidíme. A samozřejmě už jsem mi chytal ruku, jo, vedle sebe.
5: A tak muž vždycky po mně šmátrala rukama, já pryč, ruce pryč, prostě jako jo.
4: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
3: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
5: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo. No. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč se ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je zač, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a řekla jsem, nezlob se, já si tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
3: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla ne, nevezmu?
4: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
3: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
4: To nevím. Prostě řekla ne, já si tě nevemu, já teď mě vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezký tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji, bude moje.
3: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
4: No řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal a byl jsem prostě takový mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
3: Přemýšlel jste i nějakou taktiku zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
4: No, já bych to zase říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle, na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebylo na zbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
3: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
5: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak... Zkusím, ale nebylo to hned, určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučeli kolegyně a všichni ostatní, tak jsem se říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, její ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla.
3: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
5: No bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
3: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Celichových, to se dozvíme za malou chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju zase dať, ba, ty jo máš. Co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž?
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou pro vždy rád.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
1: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
4: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
5: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
4: Byla jste před tím obřadem nervózní?
5: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No.
4: Závoj byl?
5: No, byl, byl.
4: Šel dobře zvednout?
3: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
4: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
5: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
4: Co se dělo na svatbě?
5: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už bylo úplně o něčem jiným.
4: Luška se usmívá až skoro červená úplně.
5: No, úplně se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
3: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Protože jsem si musel na té svatbě dopučit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
4: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
5: No, tenkrát v těch restauracích jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
4: Kdo o ní promluví?
3: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, že jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jinak pak to pokračovalo dál a dál až do dneška. Máme rádi.
5: Jo, je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce, našima rukama, jako jo, nic jsme pomalu nedostali.
4: Byl to těžký začátek, byli jste na to sami?
5: Každopádně to bylo těžký, no, ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
4: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavěli svůj vztah?
5: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebuju peníze a že musím jít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma. Protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? Takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takového. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo, takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza, to. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře. V létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně. A jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo. 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Miloško, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkaly, ne?
0: Ano, ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak i uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe. Jo. Protože on opravdu udělal první, poslední, jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaší lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To bylo to byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj lehučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je! To si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to kávovar, to vidím. No, to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali,
3: to jste nás dostali. Ano, to je neuvěřitelný. Patrik, já vám musím dát pusu. Děkuju.
5: Já poblahu k tomu, díky.
4: Já vám blahopřeju za ten život.
3: Jo, super, děkujeme moc. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Teda to...
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi a vám taky. Moc, jo, moc. Hezký.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Tak,
5: jo. Tak máme.
3: Dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: No musíme to vyzkoušet.
4: Jak? Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Digitální.
3: To je... To je snad zlej sen.
4: Nezlej, ne.
3: Ne, dobrý. Super sen.
5: Transistorové rádio. No. Teď.
4: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam Sever.
3: To je bomba. Já jsem v němém úžasu z toho. Super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost? My máme i za vás.
3: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
5: Mockrát děkujeme.
2: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě, kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: První syn se narodil teda, my jsme bydleli vlastně od tom malinkým bytě a první syn se narodil 17. prosince 72 a na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
4: Dali jste si ho pod stromeček?
3: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivezl domů, byl jsem šťastný, jo, že na ty, prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
4: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
5: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
4: Viděl jste se v něm?
5: Jo, viděl jsem se v něm.
4: Miluško, co pro vás jako mámu? Co to bylo najednou mít svoje dítě?
3: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha. No, tak byl to první, že prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. No.
4: Byl plánovaný?
3: Byl. A vyšlo to hned.
5: Až po svatbě.
3: Samozřejmě, no. pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jinýho, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Miljo, našeho chlapečka, přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jo, jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojíčku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě odešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřelo.

0: jako oni říkali, buďte se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to byl... To byla rána. To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme ho nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no, nepopsatelný. Ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Vlastně nepředstavitelný. Kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No, to je

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny tyhle ty strasti a prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že jo, prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravej. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska. Na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. No tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. To pozoruju, protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu, teda. Takže to určitě.
3: Ptáte se ho ráno, zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, víš? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila a ta mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miluška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řežal.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Od čeho se nejvíc vstekám, když mám jít žehlit?
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo? Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začně mě hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu, pusím. Aby, ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů, Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život. Kde hledat duševní klid a jak poznat lásku?
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned to už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jak ji jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska, to je prostě. Láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska. Tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si už stávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, přes zimu, přes leto má na zahrádce, a si vytrhne, že jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně...
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě, určitě. Někdy člověka napadne, jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a říkám, prosím tě, nelez tam, to nejde,

0: honem, no jak bychom ji popsali. No jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme. No.
1: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek. Jo?
0: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
1: Hodně let.
0: A hodně let.
1: Třeba. No. Hodně let, aby jsme vydrželi.
2: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
0: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
1: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
0: V tom druhém životě, no.
1: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený, že se to líbí život s mojí Miluškou.
2: Pořád ji milujete?
1: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
2: Pořád ho milujete?
0: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takových let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
2: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
1: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze 47%.
2: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
3: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
2: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
4: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
2: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
5: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
0: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
6: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
7: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
6: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Hrdle.
8: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
6: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení. Na Prahu i Hradec Králové je zavřený levý pruh. Úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů. Kolony se zatím netvoří. Projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tady vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde... Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města? Zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk povětšině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl na dostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zblklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostrahitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není, zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl. Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra. A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovi skočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovi skočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni, z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceševa tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 15:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obojte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesla řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel, a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel. Pak se to ustálilo. Docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce. Až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma? Zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl. Teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu do zad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej, mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nebudeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakva přeskupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, abys je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La, la.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád cívíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval. Musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházel se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor. Tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku.

Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělat

0: Zvládli byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít a jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal od 8 hodin už.
0: No vy se máte. Takže máte na spáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil.
1: Já samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Uh-huh. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Uh-huh. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo?
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže toto by bylo. Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak přihodí občas,
1: že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl, že já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě
1: mrzí
0: někam do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Mrzí, že jste si dal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvící země, já mám perfektně německy.
0: Jo,
1: mám
0: takže...
1: rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, které když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmudlu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: A to by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete, se zeptejte mě, radši chcete si něco zeptat.
0: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím, ano. Velmi dobře a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba
1: znova,
0: nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znovu po desáté opakují 3 perfektní děcka.
0: Rozumím.
1: Má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka.
0: Jo.
1: A nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
0: Takže z dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že 3 děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
1: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku,
0: nejste
1: ale
0: drsný.
1: Já už takový, prostě, už nebudu.
0: Nejste drsný, já děkuji moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat. Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékařské péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Hmm. Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Ale jinak jsem šťastná. Tak. Jako nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má. Hmm.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to,
0: jenom
1: protože je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: Hmm. No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás nějakou vážnější formou. No?
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak
0: určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje. A může to být i velké štěstí.
1: Každý máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju, přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Přeji vám večer všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny, mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové, no a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závis. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co je má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to, musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dát štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Švýcarsku, jako oproti ostatním městům. Ale neříkám, že nejsou města pěkný. Jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá takový ten, jakoby prostě to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, ano, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký, ano, večer, Jarčo.
1: Mám taky.
0: Přeju a všechno dobré.
1: Všem, ano, mám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný
1: mám
0: život
1: taky
0: i nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Ty jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byli na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě...
0: Prostě stalo se.
1: Krkavost.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v sajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se díle, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: To jsou velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo, chudinka.
0: Takže smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc. Jako, kdybych tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. To je těžký, mít děti a nemít žádný. No. A máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikající člověka, jmenuje se Dimitri. Jeho manželka Oli, ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty. Pro mě, kdybych chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno. Prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastavil a poslal jsem to někam do Budí, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, říká, že je vedle mě.
0: Jo.
1: Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady musí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radost ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Už jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, tak no. Vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktor Kunoru pozdravit a další Vidlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel.
0: Dobře.
1: Taktikáři a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Ládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Všechny, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:30. Pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát, tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky.
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost, tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mhm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, to jsem tak slyšel,
0: mm-hmm.
1: což já taky. A za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu.
0: Mm-hmm.
1: A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Ty bys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale zkrátka Standa je daleko, no.
0: Mm-hmm.
1: A teď k tomu tématu, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože já jsem kluk z vesnice a to měl jsem výborný rodiče.
0: Mm.
1: A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba.
0: Mm-hmm.
1: Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka, každý tenkrát měl skoro to samý a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří.
0: Mm-hmm.
1: Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka,
0: mm-hmm.
1: která mi dělá radost, dneska je 24.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako děláme fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska tadyhle. Mm. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem o 22 let kamionák.
0: Mm.
1: Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte, jo,
1: ona to tam dala, v životě se nedá na nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik.
0: Mm.
1: Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozlišili v dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít. No vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme si, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo? To zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale víte, co u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No jistě, je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych vlastně za svůj život nezměnil vůbec nic. Jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo, mm-hmm.
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
0: Jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Mm-hmm. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Hledejte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, teda, to rozhodně, ano.
1: Teďka to jako naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte, jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchá.
1: Jo,
0: tak si ty své zásady pěkně udržujte a hlavně ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější třeba někdy.
1: Tak víte co, já mám taky hlavně, mám ty výborný sousedy a výborný kamarády.
0: Tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnou, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný,
0: se hezky.
1: Šťastný, já jsem furt.
0: To je dobře, to je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: Ale ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody.
0: Uh-huh.
1: Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl.
0: Uh-huh.
1: No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic. Tak já bych už fakt nepřála lidem,
0: žádnou
1: aby prožili
0: válku.
1: Žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no,
0: Boženko,
1: to
0: myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala to jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: No, to jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, že jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho z trejdu vyhodili z gymnázia v Číně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všecky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli mohli být jako odsunutý nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek do Německa a tak. No takže to bylo takový.
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a tak ji, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale ne, prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Na Zagorová, líto, je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlína píše k našemu tématu, které zní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to, tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů by se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak, tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, Gimpl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem,

0: zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba 2x, klidně i 3x. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoraj, skupina Elán a Žemělů to. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: Kdyby to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datum, na tenhle, co jsme, byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.
1: Tak já jsem ho musela vozit do školy na kole, ze školy na kole.
0: Mm-hmm.
1: Do školy ho jsem do druhého poschodí, jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
0: Uh-huh.
1: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají všelaký vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
0: Uh-huh.
1: No, dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korunčem, ani nepo... Dneska za ně berou přídavky, že jo, vozítka, invalidní, všechno.
0: Hmm.
1: Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslí na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší, ta situace? S jeho zdravím.
1: Pomohli. On potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: Takže to neměl ani on lehký, ani já. On neměl nikam mezi děti. Já ho všude vozila, jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No, třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl, služení, tu chlopeň, když to vidím v televizi.
0: Že už je to léčitelný jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože je mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on za týden jde domů. I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo.
1: Kdyby se to dalo změnit, tak by byla to. Jen, že to už se změnit nedá.
0: Takže to, konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
1: Tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušeji. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto. Ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
1: No, jo. Bych ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dlouho, dlouho spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, vám taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste přemýšlel, rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako no, takový dětko, jo? Mm-hmm. Taky si v té době něco pamatuju, jo? Mm-hmm. A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale co jsem v tom 45. roku, dubnu, k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. Uh-huh. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslím naši nemlátili ještě to až později, až už nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo,
1: tak,
0: tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je
0: no prostě, to,
1: a on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ti teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tak, no tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo, takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. Mm-hmm. A tak jsou celkem spokojené, a i když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no říkám. Na,
0: něco jako je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama, jo, k té situaci.
1: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže...
0: No, takže byste mám, taky no, nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je dobře, tak to je spokojený aspoň, František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo, jako
0: ano,
1: za...
0: Ano, pohoda, můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
1: No, jasný, tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak bylo už 5 dětí, jo, no, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem na rodičům na polu a tak, tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to...
0: Velká spokojenost.
1: Vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? Mm. To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, tak je to špatný, no, takže... Tak, no, to by
0: dobře, byli... Dobře, tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško.
0: Mějte se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šendelář, hořeli, padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tučko, zdravím a všichni posluchači noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Já bych se nejlepší vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl v puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona jako ta otázka zní, já vás budu muset zase trošku, tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: tak změnilo,
0: udělal byste něco jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám. Jako to se mi podařilo, platil jsem s alkoholem, jo. To bylo docela silný.
0: No, to poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, když je někdo závislý, ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil.
0: Kouření vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi je doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou trošku míň technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu, a to je shopaholismus, jestlíte, co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Furt. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově zase uvidíte, co v krámě. Možná by mohlo být méně věcí všem, že to by bylo ten doma, kdybych jakoby bylo to tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčet, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako...
0: Vidí to na vás.
1: Pozorňují, vidějí to na mě a...
0: No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, které nepotřebujete
1: třeba. Hlavně to není kam skladovat už. No.
0: Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No, není, no.
0: To má asi hodně lidí, takové to rádoby no, neustále.
1: Právě, že ono to dělá, jakoby myslí dobře, jakože něco nakoupí a
0: že si uděláte radost, že jo.
1: Přesně, no. A mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo.
0: Jo. No. Takže vy byste...
1: Ale mám strach. No. Mám strach, že se k tomu alkoholismu se vrátím, protože já už mám zase nakoupení ty flašky, že jo.
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no, to je skoro přes 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Peřinko, já sedím u televize v slunci. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím, s paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jestli bych večer z práce a jdu spát, tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Pani Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku. Povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože...
0: Jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník. No, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel, někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. Mám s ním teda 2 syny, ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku, tak to bylo veliké, jako to dví, a tedy když to, tak můj tatínek mi říkal, miluji, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš ho vzít dneska, já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to. No, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala na nějaké téma. Který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně. Mám vnoučata, pravnoučata a jsem se dnem nebý. Ale můžu říct, že do dneška, když se nad tím přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu. A on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci, tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem, říkám okamžitě souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Takže asi tak nějak, no.
0: Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem, jako
1: ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Ne, kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti. A to, já jsem hrozně váhala, no nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: jak mi dopadlo. A pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, protože mám krásné 2 syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem vzala. No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl jsem, že nemám děti. A ve 30 jsem zjistila, že jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mhm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holte, já vím, no, tak teď
1: ne,
0: se...
1: Ne, že bych mu popřela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio.
0: Děkujeme, děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte zdraví. Se hezky,
0: zdravíme do Jeseníku, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače po dlouhé době. Volám.
0: Ano.
1: No, tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako... My jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako bylo... Byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že, klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím. No a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic, teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všecko, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační,
0: tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte no, co jíte, co pěstujete.
1: No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat, že však to víte, bez telefona neudělají ani krok.
0: Jasně.
1: Že, no, takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten. No ale tak musíte se hýbat a zdravě jíst, jo, to je...
0: To je důležitá věc pro život,
1: bylinky,
0: to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo. Mm-hmm. Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste
1: jo,
0: život prožil a jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, no, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě, co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já věc nazbírám za leto odpadku po těch luchťákoch,
0: no,
1: jak my, co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohleto.
1: Máme papíry, spalíme, že? Takže
0: rozumím,
1: to
0: rozumím.
1: Ale to je jako, máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, sem tam nejáci, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, ptají se, jo.
1: No, takže ten, ale jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit, takže jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku z Tokrnova.
0: Ano.
1: Přes kopec z Velký Karlovic pochodí.
0: Dobře. Tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se a slunce duší.
0: Taky, nápodobně, mějte se krásně, Pepíno, dobrou zase noc. Příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džín. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, tak jak našemu tématu píše. Tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavle, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život, no a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž. I když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Miloslav Šímek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný. Nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tady on tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním jo, ne, no, tak jo, on tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem no, to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom, vojenské jeviště, to ano, nemá nic voj, společného.
4: Vojenské, oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty si třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. A zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo.

0: Co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, být dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám být dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... ne, zrovna žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš. A my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup. A já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vimr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětaštyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: Děkuji. My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo. Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo. Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotový, o tom člověk horko těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli, jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má?
2: Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadsouvali zase.
3: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
3: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
3: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A, tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne, slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
3: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice v otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi to nějak přilepil k hlavě, nebo přišpěl. Tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý večer.
4: Závažák, řidič, spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Jeník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, bok, pozor, jak to, a takhle to dál nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen, a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo? A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl, říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to, furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel tý stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než

černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu, no a za ní malý bar. Divadélko v suterénu